0: Vánoční Jukebox.
1: Tak jsme si dali trošku český klasiky, Vohnouti a Svaz českých bohémů. Máte tuhle písničku taky na rádiu Kiss moc rádi. No a teď už další volající, kdo pak je tam?
2: Ahoj, Lení, tady Monika.
1: Ahoj, Moni, moc tě zdravím. Jak to, že nespíš takhle v noci?
2: Nespím, protože musím pracovat.
1: Aha, tak to jsme dvě. A je nás podle mě hodně.
2: Je nás určitě víc tady v kanceláři všichni. Teď napětě poslouchají.
1: Fakt? Ježiš, tak nebuď nervózní, buď určitě v pohodě. Dokolika dneska makáš?
2: Já to mám včasně do 6, ale výjimečně jinak do 7.
1: No tak dneska aspoň končíme obě stejně v 6 hodin. To je za necelý 3 hodiny, dobře, skoro 4. Ale pojďme si to zpříjemnit. Co zahrajeme?
2: Vybrali jsme písničku od víkendu pro kolegu tady z práce, který je strašně nešťastný, že se nedovolal.
1: No ale ty ses aspoň dovolala, ta pravděpodobnost samozřejmě není velká, protože volajících je opravdu hodně. No a já kolegovi teda Save Your Tears od víkendu zahraju. Jo? Že moc zdravím.
2: Já moc děkuji. Děkuji a zdravím všechny.
1: Tak jo, tak posílám víkend, měj se hezky a páčko.
2: Ahoj.

0: Noční Jubox.
1: Nebudeme to zdržovat a jdeme rovnou na další písničku na vaše přání, protože tady čeká hlasovka od Romana.
2: Ahoj, tady Roman ze Vsetína. Rád bych nechal zahrát písničku od Lady Gaga z filmu Top Gun. Bylo by to pro všechny, kteří mají noční směnu.
1: Song, soundtrack k filmu Top Gun Hold My Hand od Lady Gaga. Pojďme si to pustit, krásnou noc, kysáci.

Dirty Mental, Khalid a Song All I Know. Máme jednu minutu po půl třetí, kysáci ladíte noční juboxy a já připomenu telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss 210 323 323 a až do 6 hodin do rána si můžete zavolat o svůj oblíbený song. No a pokud třeba z nějakého důvodu nemůžete volat, tak nevadí, protože ještě je možnost, že přes apku Rádia Kiss mi nahrajete hlasovku se svým vzkazem, přáním a já to tady potom pustím a samozřejmě vám na to přání zahraju. Takže tohle jsou možnosti, no a my pokračujeme takovou jako klasikou, miléniovkou, na kterou třeba já jsem vždycky tancovala, protože to byl takový ten typický taneček. Las Ketchup a Asrehe. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Pokračujeme v písničkách na přání, protože na telefonu je další volající. Kdo pak je tam?
3: Ahoj, ahoj, kicáci, tady Michal.
2: Michale, moc tě zdravím, jak se máš?
3: No, unaveně, jinak pohoda.
2: Jak to, že unaveně? V práci seš, nebo co děláš?
3: No, valíme z práce do práce.
2: Ježišmarja, no tak to není zrovna úplně to nejlepší z práce do práce. Hele, tak aspoň na tu cestu, co zahraju?
3: Evičku Farnou a...
2: Víno je grunt.
3: Přesně,
2: okay, a komu...
3: máme radši rům, ale...
2: to se rýmuje, vínu je grunt, máme radši rům, ne, to se nerýmuje, pardon. Hele, co zahrajeme? Teda to si mi řekl, co zahrajeme, pro koho to zahrajeme?
3: Hele, pro všechny, kdo ještě makají, co budou makat, co točí volantem. A pro vás do rádia.
2: Tak jo, tak super. Ty tam nejseš sám, viď?
3: No jasně, že ne, mám tady kolegu.
4: Jo, ahoj, ahoj, tak, tady Petr, čau.
2: Tak zdravím moci Petra a posílám vám Evu Farnou. Mějte se, kluci, čau.
3: Taky díky, čau.
5: Mám velklínská lásko, mám pár čbánků náskok, bydlím tu.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Za 12 minut je tady 3. hodina a před námi hlasovka od Petra.
2: Dobré ráno, Lení. Prosím tě, byla bys tak hodná, nechala tam zahrát od holek Už mi nevolej. Bylo by to pro Míru z Olomouce se vzkazem: hej kámo, já už jdu spát, tak mě prosím tě nevolej, abys mě nezbudil. Děkuju moc, Peter z Olomouc.
1: Jasně,

stručně řečeno, zdravím vás, kluci, koukám, že tam máte mezi sebou takový žabomyší války. No a jdeme si dát holky, už mi nevolej, a zdravím moji kolegyni Kačku Brzo Bohatou.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Připomínám telefonní číslo 210-323-323 a nebo taky, jak už jsem říkala, můžete využít apku Rádia Kiss a poslat hlasovku. Hlasovka od Míry právě teď.
2: Ahoj, můžeš nechat zahrát všem řidičům a všem, co poslouchaj. Hlavně ti, co musí makat. Ale dík, Míra, a chtěl bych řidiče autobus.
1: Míro, moc tě zdravím, zdravím taky všechny, co jsou třeba teďka právě někde na noční, nebo všechny, kteří právě teď vstávají takhle velmi brzy do práce. No a vy, co máte dovču, pohodičku a ladíte Radio Kiss, tak pořádně užívejte. A tady už Tap Tap a Ředitel autobusu.

Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Jdeme na další písničku na vaše přání, protože na telefonu už čeká Alča. Ahoj, Alčo.
2: Ahoj, Lení.
1: Jak se máš dneska v noci? Jde to? Všechno v pohodě?
2: Jo, jde to. Už jsem taková unavená, lebo teď mám hodně těžký období.
1: A do kolika dneska v práci seš?
2: Hele, do práce tak do 8 a potom ještě musím na nákup s tchánem.
1: Tak držím palce, ať to všechno zvládneš a co ti aspoň zahraju, ať máš malinko radost.
2: Hele, bude to od jiný?
1: Ano, vy s Evej si vybrala, je to tak?
2: Jo, bude super. To hlavně pro tebe.
1: Mm-hmm, děkuju.
2: Že nám takhle plníš přání.
1: Ano. Jo.
2: Pro mýho manžela do Stocké nemocnice, že mi pomáhají s maminkou, mm-hmm. A že ještě furt drží u života. Mm-hmm. Záchranářům, který dneska budou převážet, aby mi byla poblíž, a asi všem, co teď jezdí.
1: Tak držím palce, ať to všechno zvládneš, vidím, že to fakt máš opravdu složitý, tak se moc drž. Jo?
2: Dobře, tak děkuji, ahoj. Ahoj.

Máme půl čtvrté, kysáci, pokud právě teďka vstáváte, tak vám přeju krásné dobré ráno. A pokud vyrážíte ven, oblečte se, jako zdání klame, ale dnešní ráno je opravdu docela chladné. Na poměry před tím, jak horké tropické noci letní byly, tak momentálně pouhých 13 stupňů v Praze, což nic moc. A samozřejmě i celý tento týden můžou někdy rána klesat i pod 10 stupňů Celsia. A samozřejmě odpoledne se vrátí tropy, takže už to začíná být takovýto počasí, kdy ráno se musíte oblíknout, pak si sundáváte všechny možné vrstvy, co jste si oblíkli, protože je 30 stupňů, no a na večer si je zpátky oblíkáte. Ale vždycky je lepší se o něco víc obléct, než abyste nastydli. Tak jenom upozorňuji, že konečně se možná taky všichni vyspíme, že už bude příjemně v noci. Jak se říká, svatá Anna chladna z rána, trošku se zpožděním, ale už k nám do České republiky přišla. No proč taky by ne? Máme 12. srpna, kysáci, nechci tady jako s podzimem něco říkat, ale blíží se nám. Pokračujeme Sweetbox anebo další písničky, tak jdeme na to. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: 210-323-323, telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss. No a na telefonu Peťa. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj.
1: Jak se máš takhle brzy po ránu?
2: No, teraz už dobré, už pijem kávu, za chvíli do práce.
1: Takže už se cítíš líp, kafe tě nakoplo?
2: No, asi tak.
1: Tak to je důležitý. Tak ti přeju, ať máš dneska úspěšný den, no a když ho začínáš nočníma jukeboxema, tak věřím, že bude. Co zahrajeme?
2: Ne, to rychle a svěže, na prezatě.
1: Vybrala jsem teda 24/7 a Take Me Away, co ty na to, taková klasika devadesátková.
2: Super.
1: Tak skvělý, tak jdeme na to. A pro koho to bude?
2: Pro všechny chysako, pro tebe do studia.
1: Díky moc a přeju ti úspěšný den, měj se hezky.
2: A tebe,
1: čauky. Ahoj.

0: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Někdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox.
1: Rádia Kiss.
2: Za 12 minut, 4 hodiny ráno a pojďme stihnout ještě další písničku na přání, protože na drátě je Pepino. Čauky.
3: Čauky, ahoj.
2: Co ty, jak se máš dneska v noci, všechno dobrý?
3: Dobrý pracovně, takže už v pohodě.
2: V pohodě, tak to je dobrý, že to je v pohodě. A máš dneska dlouhý den?
3: Ale tak do 12, no.
2: Tak snad ti to rychle uteče a co ti zahraju, když ses dovolal?
3: Ale domluvili se na DJ Vidla, že na formuli a bylo by to pro všichni, co poslouchají, co jsou na silnicích, pro tebe do studia a pro všechny kytáři.
2: OK, tak jo, pojďme rovnou na tu formulu a já ti přeju úspěšný den, ať to dneska všechno klapne.
3: Díky, tam je taky.
2: Měj se, čauky.
3: Ahoj.

Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Non-stop.
1: Kiss.
2: Radio Kiss.

0: Dobrou noc nebo dobré ráno, jsou 4 hodiny a noční jukeboxy samozřejmě jedou dál.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: I'm a fire. Noční
1: Jubox. Pokračujeme v písničkách na přání. Pojďme se podívat taky na vaše hlasovky, které můžete posílat prostřednictvím aplikace Radia Kiss. Jednu posílá Míra.
2: Dobré ráno, Loni, prosím, zahraj mi tam Mandraže, Františkovy lázně, pro všichni kysáky, hlavně tvé do studia, Pekaře, pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
1: Pojďme si dát konečně taky něco českýho v dnešním vysílání, v dnešních nočních juboxech. Františkovy lázně, naprostá klasika. A připomínám telefonní číslo 210 323 323.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jdeme rovnou na další písničku na přání, kysáci, až do 6 hodin do rána jsem tady pro vás a hraju přesně tak, jak vy chcete. A na telefonu Roman, ahoj Romy.
2: Zdravím tě, Lenko, hezké dobré ránko.
1: Taky ti přeju krásné ránko, co ty takhle brzy po ránu, jak to, že už jsi vzhůru?
2: No, já jsem vzhůru už celou noc, já jsem na noční, jsem v práci.
1: Takže klasika jako já, tak aspoň ti to nějak zpříjemním tady to brzký ráno. Co by to mělo být za písničku?
2: Dáme si v dolinách, to už dlouho nebylo.
1: Pravda, Mark Voss, předělávka od Karla Duchoně, skvělej song, tak. Takže si to dáme a pro koho to bude?
2: Tak pro koho to bude? Bude to pro kamaráda Rasta do Jablonce, mám pocit, že je taky v práci na nosní, pak pro kamaráda Miráce za volantem, jede do Německa, pro Mariana v Německu, kolegy tady v Mladé Boleslavi, to jsou taky za lopatama, tví ženě.
1: Tak jo.
2: To bude všechno.
1: Tak jo, super, jdeme rovnou na to a měj se hezky, třeba zase někdy naslyšenou.
2: Taky,
1: ahoj.
2: Ahoj.

0: Mystical Magical, skvělá pecka na rádiu Kiss. Máme za 2 minutky, 4:30, no a dneska 12. srpna můžeme u nás v České republice zažít částečné zatmění slunce. Ano, je to tak, už jsem o tom mluvila na začátku dnešního vysílání. Bude pozorovatelné mezi 7:45 večerní, no ale důležitý je dodržovat určitý bezpečnostní pravidla, pokud se na to chcete dívat, a na pozorování se tak vybavit speciálním filtrem pro ochranu zraku. Jo, nikdy se do sluníčka nedívejte nechráněnýma očima, alespoň tak se to zdůrazňuje všude v médiích, takže si na to opravdu dejte pozor. Já se samozřejmě upřímně na to prostě normálně podívám, ale takový to zahledění se přímý, tak to samozřejmě by vám, jako asi vám to ty oči úplně nepoškodí, jo, protože prostě je to pořád daleko, i když se říká, že to bude blízko. Ale opravdu, pokud se na to chystáte pozorovat to nějak speciálně, tak byste se měli opravdu vybavit i speciálním filtrem. To je taková poznámka, která se všude, samozřejmě na internetu a v médiích uvádí. Dejte si na to pozor. A mimo jiné taky budou vrcholit roj Perseidů, takže bude jasná obloha a nejlepší podmínky pro pozorování. Pokud si tedy chcete udělat romantický večer, noc, tak přesně ta dnešní, co bude, ta nastávající, bude mít ty nejlepší podmínky pro to.
1: Radio Kiss. Ein Fall Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Kek, 7, 8,

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Dohrála nám Dua Lipa a Houdini. Je na čase se taky podívat na vaše hlasovky, které můžete posílat přes apku Rádia Kiss. No a je tady hlasovka od Honzy.
2: Ahoj Léňo, tady Honza, prosím tě, můžeme nechat zahrát alarmu, tady na rozehřátí k nám do skladu, ale i to by dostala samozřejmě i všem těm, kdo jsou za volantem, záchranní složky a kamionáci, aby se všichni vrátili v pořádku domů a dávali na sebe pozor. Už není jsou takový vedra, ale i tak jsme nějaký utahaný po tom všem, tak prostě tuhle tu super pecku. Díky moc a všem pěkný den.
1: Držte se, kluci, a tady už 3 šestky a alarma.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Před 5. hodinou stihneme ještě jednu písničku na vaše přání, protože teď je na telefonu Fanda. Ahoj, Fando.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Taky ti přeju krásné ráno. Co pak děláš takhle brzy po ránu? Jsi na noční nebo se teprve chystáš do práce?
2: Teďka se chystám do práce akorát.
1: Takže brzká vstávačka a celý den makačka, jo?
2: Je to tak, až do večera.
1: Ježiš, tak to budu držet palce, aby si to všechno zvládl. A chystáš se dneska kouknout na oblohu na zatmění slunce částečný?
2: Jo, když to stihnu, tak jo.
1: Tak jo, tak uvidíme, já se taky určitě mrknu. A co teďka zahrajeme na přání?
2: Ale dej tam Solar System, Subfocus.
1: Subfocus, jasná věc. A pro koho to bude?
2: Ale bude to pro všechny, co jdou do práce, anebo co se těší domů.
1: Přesně tak, to jsou vždycky takový dva tábory, takhle brzy po ránu. Ti, co vstávají a ti, co už opravdu odklepávají, kdy bude 6., 7. raní a skončí jim noční.
2: Je to tak.
1: Tak držím palce, ať to dneska zvládneš a tady už Solar System. Měj se fajn.
2: Tak jo, děkuji.
1: Ahoj. Se,

Radio Kiss, to nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Dvě minuty po páté hodině a před námi poslední hodina noční jukeboxu. Pojďme si to společně užít.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Pojďme rychle na další písničku na vaše přání a těch do 6 hodin stihneme ještě pár, protože na telefonu je teďka Honza. Ahoj Honzi.
2: Ahoj.
1: Prozraď mi, ty vstáváš do práce nebo jsi v práci, jak jsi to dneska měl?
2: Teď jsme stanovali do práce a zrovna jedeme autem každý do práce.
1: Jej, takhle jako brzy stáváš každý ráno.
2: Každé ráno, od pondělka do pátku.
1: Jako je to masakr, ale dá se na to asi zvyknout, viď?
2: Je to lepší, než chodit na ranní odpolední noční.
1: Protože potom máš ještě ten den jako takovej jako dlouhej, že?
2: Ano, ano.
1: No tak, hele, já to obdivuju, já totiž nesnáším ranní vstávání, takže to obdivuju každýho, kdo dokáže takhle brzy ráno vstávat. Tak co ti zahraju?
2: Od Vesny, Moravu.
1: Vesna, a Ego.
2: A pro moji katušku z Rychvaldu.
1: Pro paní, jo?
2: No, pro moji milou.
1: To je hezký. A poslouchá teďka?
2: Taky jede autem do práce.
1: Takže super, tak jo, tak posíláme Moravu a já ti přeju krásný a úspěšný den, Honzo.
2: Děkuji.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Tak jo, kysáci, jdeme na další písničky na vaše přání. Tohle byla Lex Gaudino a já doufám, že máte krásné ráno. Pojďme se podívat na nějakou další vaši hlasovku. Mám tu třeba jednu od Vaška.
2: Ahoj, zdravím tě do rádia. Prosil bych písničku Alan Walker Fight Dead, ale remix s Tupakem, jestli mohu poprosit. Hlavně pro tebe do rádia, protože jako ta noční, já jsem dělal noční 7 let a nikdy jsem si nezvykal, jako ty, jak tam jsi v tom rádiu a poslouchal tak jednu, dvě písničky a bylo by v tu ránu po mně. Takže jako fakt opravdu ta písnička by byla jenom pro tebe a pro všechny řidiče. Děkuju moc, Vašek, čau čau.
1: Vašku, ty seš hodnej. Hele, já zase na druhou stranu opravdu obdivuju všechny, kdo dokážou jako třeba brzy ráno vstávat, protože já nejsem ranní ptáče a vždycky raději budu asi spíš noční sova. Posílám ti Alana Walkera, teda ne v remixu s Tupakem, ale doufám, že se ti to i tak bude líbit. Fade it.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis. Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Noční Jukebox.
1: Čtyři minuty po půl šestý a my ještě samozřejmě stihneme nějakou tu písničku na vaše přání. Doufám, kysáci, že pokud právě teďka vstáváte, takže máte fajn ráno. Jenom pozor na teplotu, protože oproti minulým dnům dnešní ráno je opravdu poměrně chladné, 12 stupňů, tak doufám, že jste měli i fajn noc, že jste se vyspali, konečně se dalo dýchat, takže věřím, že určitě jo. No a jdeme se podívat na hlasovku od Jardy. Od Jardy, ano. Jardu tady mám připravenýho.
2: Krásné dobré ránko. Můžu tě poprosit zahrát písničku Step Underground od DJ Baselickra. Bylo by to pro všechny pekaře, pro všechny, co jsou zhůru, pro všechny, co poslouchají Radio Kiss, hlavně pro tebe do studia. A ať nám ten dnešek a celkově ten týden pracovní krásně uteče a máme tady páteček. Díky, ahoj Jarda.
1: V rámci lepší než originál DJ Baselickr naspíval Step on the Ground, tak si to pojďme právě teďka dát na Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Lost Frequency, So Crazy, teď už tady čeká hlasovka od Andrej.
2: Krásné dobré ráno všem, i tobě Leničko, měla bych na tebe takovou prosbičku, bylo by to prosím písnička od Činasek, Husákovi děti, a je to pro všechny, kteří už pracují nebo se do práce chystají, a ať nám ten dnešek hezky uteče. Děkuji moc a přeji hezký den, ahoj.
1: Tak Andrejko, chvilku jsem přemýšlela, jakou písničku Činasky mají Husákovi děti, protože takhle se ta písnička nemenuje, ale samozřejmě je to písnička 1970, kde se Husákovi děti zmiňují a samozřejmě se o nich zpívá, takže si to pojďme dát, Činasky. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Tak jo, máme za kolik? 13 minut, 6 hodin ráno. Ranní trojka už se na vás moc těší. Před námi je poslední písnička na vaše přání v dnešních nočních jukeboxech. A jelikož jsem slíbila dneska v noci, že Kubovi zahraju Offenbacha a Star Sailor, bohužel ten hovor nějak vypad, tak jsem vzala samozřejmě vás další a říkám si, tyjo, je mi to škoda, že to takhle vypadlo. Pojďme si na závěr dát tuhletu pecku Fall to the Floor, skvělej song a myslím si, že vám to ráno tak jako pěkně nakopne. Jinak dneska nezapomeňte sledovat částeční zatmění slunce, určitě o tom bude mluvit i ranní trojka, protože to je poměrně velká událost, která se bude opakovat až za dalších 50 let, což, co si budeme povídat? Jakože asi se toho třeba možná ani nedožijem, že jo? Spočtěme si, kolik nám je a nevím, no, co budu jako v 87 letech dělat a pozorovat zatmění, si úplně nejsem jistá. Tak jo, jdeme na to, Offenbach.

0: Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.
1: Aby tu máno! I venga con mi!

0: Tak pojďte, ať si vás ještě naposledy prohlídnu. Hezké ráno.
1: Ahoj.
2: Krásné ráno.
1: Proč naposledy?
0: Zánět spojivek zítra budu mít. Protože jsem nesehnal žádný svářický sklíčko.
1: Ono nikde není. Ani když si chceš koupit na foťáky, aby se ti to nezničilo.
3: Ne.
1: Nic
3: ne.
0: Heleď, já jsem jel Unihobby, Hornbach.
3: Ne.
0: Jo, a jo.
2: Vyprodáno.
0: Všude. A včera bylo nějaké místo, kde se prodávaly brýle na sledování. Šla tam má žena, Myška, říkala, to jsem neviděla, to byla normálně 100-metrová fronta. A lidi, co z toho obchůdku vycházeli, už říkali, nic není, vyprodáno, nemají.
1: Ale je prý možnost, jak to obejít. Jestli máte kysáci někdo doma, starý diskety, tak přes ty diskety se prej dá nějak koukat.
0: Ty, tak to jsem někde četl, CDčka a tak dále a stejně bacha na to, ať lidem nedoporučíš něco špatného a druhý den není fronta zase v
2: tady
0: lékárně. Kvůli zánětu spojivek a tak dále. Jako, jo.
3: No jo, máš pravdu, svářecí kukly u dodavatele dodání očekáváme někdy na konci srpna.
0: Já dokonce jsem říkal, hele, já koupím celou kuklu, normálně. Ani tu kuklu jsem tady nenašel, ty jo. Tak to je něco. Lení, budeš sledovat dneska zatmění slunce, nebo ne?
2: Hele, já jsem shodou okolností na kampě v práci, takže tam si říkám, že to bývá vždycky hezky vidět, to slunce.
0: No ale nemáš sklíčko.
2: Nemám sklíčko, pardon, já se prostě normálně podívám. Přiznávám to. Normálně pořád jsem celý večer noc koumala, to se jako nemůžu podívat do sluníčka.
0: Ne, to je na vteřinu. Jedině se jako doporučuje vedle, jo, na levo třeba. Ne přímo tam, ale co z toho má.
1: Proč ne třeba napravo?
0: Já nevím.
3: Našel jsem jednu svářecí kuklu s kladem, Romane, jestli chceš.
0: Kde je?
3: U toho zeleného mužíčka.
1: Ne, počkej, tak to tam jdu já.
0: No ale za kolik zase, jako počkej,
3: kolik?
0: Jo.
3: No 2200,
2: ty krásu, to by bylo drahý pozorování.
0: No a když každý dáme teda 500,
3: tak si budeme půjčovat.
2: Půjčíme si to, jo.
0: Vždycky vlez mi do kukly.
3: To je moje kukla.
0: Na co koukáš, Míšo?
1: Já už si ji objednávám.
3: Ty seš.
0: Počkej, to ne.
2: A už to tady jede, bitka o kuklu.
0: To nám musíte dát, kysáci, vědět, jak to máte vy, jestli jste se zařídili, protože to bude nejenom o této výjimečné události, zatmění slunce dneska večer, ale potom budou ve velkém létat Perseidy.
2: Ano, romantika.
0: Jo. Yeah.
1: Něco si přejte.
0: Lení, tak si večer užij taky a děkujem.
2: Tak jo, mějte se, krásné ráno.

0: tipy.
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se sešli v novém seriálu, jehož první řadu nabízí Sky Showtime. Harry Genovi a Stevensovi, dva znepřátelené londýnské zločinecké klany, se střetávají v mocenském boji na život a na smrt. Budou padat hlavy i impéria, ale v boji na život a na smrt je jedinou jistotou rodina. Tak si užijte 10-dílný seriál Země gangů. Pro KIS Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Během dnešního dne čekáme slunečné počasí a letní teploty. Obloha bude převážně jasná a vítr povane slabý. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 24 až 28 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Až do konce týdne hrozí v České republice nejméně střední riziko požárů. V řadě oblastí bude ale dosahovat nejvyššího stupně. Týká se to zejména nížinných oblastí Čech a Moravy. Zároveň čekáme jen minimum srážek a situace se tak může dále zhoršovat. Nejvyšší riziko se očekává zejména o víkendu, kdy se k suchému počasí přidají také intenzivní vedra a silnější vítr. Kalifornská střední škola Alexander Hamilton Senior High School, kde se natáčely některé scény seriálu Beverly Hills 90210, má potíže. Jednak jí ubývá studentů a potýká se také s růstem nákladů. Před pandemií nemoci COVID-19 navštěvovalo skoro 3000 studentů. V současné době jich je zhruba 2000. A teď zpátky domů.
2: Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou dvou úseků Pražského okruhu mezi dálnicí D1, Jesenicí, Kunraticemi a Hodkovicemi. Práce potrvají do letošního října. Provoz zůstane v obou směrech zachovaný ve dvou zúžených jízdních pruzích. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a hlavní část lukrativní soutěže si nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. Lyonu i nadále chyběl zraněný český reprezentant Pavel Šulc. To byly první dnešní zprávy a teď už má slovo ranní trojka.
3: Tak dokud na vás ještě vidím, ranní trojko.
4: Nazdar.
3: Užijeme si středu, která právě začíná.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: The Hit

0: Dneska večer budeme asi všichni koukat stejným směrem, a to nahoru na oblohu, protože dneska budeme moct sledovat částečné zatmění slunce, i když částečný. Ono bude zakrytý zhruba na 90%, necelých 90%. Celý to začne kolem 7:45 večer a maximálně bude sluneční kotouč zakrytý kolem 8:45.
1: Ahoj, to je ranní trojko, dobré ránko. Já spím dneska v dodávce, takže to budu mít hezký, no.
2: Honzo, v pohodě, rozřízni střechu a koukej nahoru. Jak jste připraveni? Našli jste nějaké speciální brýle už z minulosti? Nebo si pořizujete svářecké sklíčko minimálně?
3: Nazdar, ranní trojko, tak já už jsem to vyřešil, zařídil jsem se. Koupil jsem si slepeckou hůl.
2: Patrik byl výborný, jak říkal, že ani netušil, že je o to tak velký zájem, že některé brýle, svářecká sklíčka tak dále jsou téměř vykoupena v některých místech.
4: Jako kdybych to věděl, tak nakoupím takových svářeckých sklíček, že to pak prodám všechno a budu miliardář.
5: Jo, to jo. Ahoj, Romčo, tak já jelikož svářím, tak si tu kuklu zrovna můžu počít domů, asi nejspíš. A mám tady asi další dvě, tak jestli chceš, můžeš se stavit.
2: Jarčo!
0: Jo!
2: GPSku, rychle, souřadnice, kde seš?
4: To si tak říkám, že tenhle čas bude ideální nejenom na sledování zatmění slunce, ale vlastně i pro zloděje, protože všichni budou koukat nahoru, ale nikdo dolů.
2: To máš pravdu, viď?
4: Bacha na vaše šrajtofle.
0: Nebo třeba na nějakou romantickou večeři. Požádání o ruku. Požádal jsem jí při zatmění slunce.
2: A nebo ještě lépe potom, protože dnes ve velkém budou padat Perseidy.
0: No to už bude ta romantika potom.
2: To už budou na zádech, jo. Kysáci, užijte si dnešní večer.

0: 12 minut. Eličko, děkuju, že jsi napsala. Napsala: Hvězdárna Brno měla včera 10 000 brýlí na sledování zatmění slunce. Mamka je byla koupit. Na oficiálním Facebooku mají post, že mají dostatek kusů. No a Eličko, tak jsem se na to podíval. Heleď, a je to snad každá hvězdárna, planetárium, co momentálně nabízejí brýle, ale fronty neuvěřitelný. Koukám třeba na tu velkou pražskou.
1: Ano.
0: Teda to byly fronty lidí včera, co si šli pro brýle. Jenom bacha, aby náhodou někdo jako tady Patrik Pelta neplánoval, že jich koupí 10 000 a pak to bude prodávat dráž, jo?
2: No já bych to udělal.
0: No jasně, tak maximálně třeba zrovna tady to planetárium uvádí, že můžete koupit 3 kusy, abyste si mohli vzít pro sebe, pro mamku, pro taťku a potom jste si to večer užili.
1: To je dobrý, já si tam asi stoupnu do fronty.
0: Prosím, ber mi jedny.

0: se musí nechat, Romane, ty kysáky vůbec nešetříš teda.
1: Jak to?
0: Takhle brzo ráno a ty už vypouštíš ranní kachny?
1: Všechno byla pravda, co jsem řekl.
0: Vážně?
1: Jo.
0: Teď se dívám na planetárium, který se zmiňoval v Praze a čtu tady. Vážení zákazníci, brýle pro pozorování slunce jsou vyprodané, děkujeme vám za váš velký zájem.
1: To je proto, že jsem o tom před chvilkou mluvil a lidi to teď rychle skoupili.
0: No jasně.
2: Léňa, ty jsi mluvil o planetáriu v Brně, tak Léňa k tomu má taky jednu věc.
3: Tak jenom s tou hvězdárnou v Brně, včera v 8 večer měli napsáno, že vyprodali 12 000 kusů brýlí a brýle již nemají.
1: Tak to je něco.
2: Není to nikde.
1: Hele, ale na druhou stranu, já vám to přeju, jestli jste sehnali a dneska si uděláte hezký večer.
2: Zase zítra se ženeš v akci, Romane.
1: Jestli je fakt tak chceš.
4: To je dobrý, ale.
1: Tak teď si zabil, Patriku.

0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty čičo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Radio KISS počasí.
6: Během dnešního dne čekáme slunečné počasí a letní teploty. Obloha bude převážně jasná a vítr povane slabý. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 24 až 28 stupňů Celsia.
5: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Lidé se mohou ve čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Testování chtějí dělat před podzimními komunálními volbami. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Anglie čelí nejhoršímu suchu od roku 1953. Zasaženy jsou 3/4 území, na kterém žije asi 45 milionů lidí. Pro 27 milionů z nich platí nařízení, aby omezili spotřebu vody. Velká Británie čelí už 5. vlně veder v tomto roce a Anglie a Wales zaznamenaly nejsušší červenec za 190 let.
5: Sport.
6: Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před blížícím se startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek Místek 6-2, Mountfield přehrál Jihlavu 3-0 a Sparta zdolala jiného zástupce druhé nejvyšší soutěže Litoměřice 4-2. Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0. Za námi jsou aktuální zprávy a Ranní KISS pokračuje dál.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy.

0: se jmenoval Kysáci ten, co dokázal vyrobit všechno z ničeho? To byl MacGyver?
1: MacGyver,
0: jo, jasně. Jeden takový tady máme. Pavel se jmenuje. Zatmění slunce. Stačí zelená petlahev. Ustřihnete cca 4 kusy, obdélníku 5x 15 cm. Vyzkoušejte, když se podíváte na rozsvícenou žárovku, jak to komu vyhovuje. Maximálně můžete přidat další části.
1: A to funguje?
2: No takhle, no. Jestli to nefunguje, tak už to lidi neuvidějí.
0: No, Pavle, ty jo, aby ti ještě očaři zítra nepoděkovali. Ranní šot. Těšíme se na tu velkou událost, jaké to asi bude, protože něco takového se má snad opakovat až za 50 let.
2: No, tak
0: kolik to nám bude lidi?
2: A mě bude přes 80.
1: Bude přes 70, to je dobrý.
0: Tak mě teda trošku víc, já už na to vůbec neuvidím. A co vy, kysáci, jestli to dneska sledovat, hlavně s dětma budete, tak opatrně na oči. No a měli bychom si dát něco sluníčkovýho.
2: Něco sluníčkovýho.
1: Sun.
2: A něco, aby to bylo jako ranní shot, aby to...
0: Sun is shining.
2: Co třeba od Coven? Chase the Sun.
0: To je dramec, ne?
2: Jo, to je dobrý.
0: Počkej, takhle ostře po ránu.
2: No, proč by ne?
0: Co to znamená Chase the
2: Chase
0: Sun?
2: Chase the Sun, to je něco jako pronásledovat slunce.
0: A to budem.
2: To se hodí.
1: To je hezký.
0: Dneska ho bude nahánět celá Česká republika. A nejenom republika.

0: Faru Černého, Míšo, tohle se ti povedlo.
1: Chase the sun, wow. Coven.
0: Na Kisu v rámci ranního šotu nahánění slunce, no to je pravda, že nahánět slunce bude hlavně měsíc, že jo? Aby ho zakryl kvůli nám, alespoň tedy částečně, bo vtipný, kdyby to slunce vždycky ucuklo, ne? Nedoženeš.
2: Nechytíš.
0: Máte ty brejle zbytečně, co jste kupovali. Jo a počkat, jsme teda ještě u těch slunečních brýlí. Ne, pozor, sluneční brýle, to nestačí. Jsme nějaký speciální na pozorování slunce. Vlastík, který vede naši fanouškovskou stránku, ano, na Facebooku, ano, se ozývá přes hlasovku.
3: Dobré ránko, tak vám na Kiss Shopu zháním svářické sklíčko s logem Kissu za 5 kilo a nemůžu ho tam nikde najít. Patriku, kde udělali soudruzi z NDR chybu?
1: No.
3: To by byl vejvar, čau.
1: Patriku, musí se nechat, že Kiss Shop máš pěknej, vymazlenej, ale jako tohle to ti tam
0: to
1: chybí.
0: Tady jo, taj palec dolů teda, no. Jako.
1: No.
2: Tak hele. Počkej, jo. Proč to tam nejde dát?
0: Počkej, neříkej mi.
1: Ne,
0: tak to
1: ne,
0: tam chce být první.
1: Ne, počkej, počkej, tak to počkej.
0: Ono je to shop.kiss.cz. Neříkej mi, že tam hodí jedno svářický sklíčko. Chci být první, kdo si ho koupí.
1: Počkej, já už to hledám. To
0: jako vidím tu sluneční
1: taky
0: brýle,
1: vidím.
0: Ale to
1: aha,
0: jsou běžný brýle, jo? To si zničíte oči, když budete koukat.
2: Dej mi chvilku asi.
1: Nádobí. Myslíš, že to bude v nádobí?
0: Kam to schoval?
1: Ostatní.
2: Mně to spadlo.
0: Zapalování. Mně to spadlo.
1: Kde to je?
2: Jo, počkej, teď já tam nedal, kolik jich je, že jo? Počkej.
1: Jo, aha, mě dobře. Mělo
0: kusů, jo? Tak aspoň 10, ať aspoň na 10 kysáků vyjde.
1: Jo. Tak počkej.
0: Hele, co tam dál?
1: Počkej, já se podívám.
2: Počkej.
0: Teď si myslím, že spoustu lidí jde na web shop.kiss.cz.
2: Tak v akčním zboží na prvním místě na titulní straně.
0: Reloaduju.
1: Na titulní straně,
0: ono to nejde,
1: jo.
0: Ono to nic nedělá.
1: Ahoj, kysat.
0: Popojeď.
1: Už to vidím.
0: Kde?
1: Kiss svářecí kukla. Já? No tak to ti prdím na to za 15 tisíc, ty jsi se zbláznil.
2: Nedostatek.
0: A kam jsi to dal?
2: Popojeď
1: to
2: trochu
1: vidím.
2: Dolů. Musíš popojeď trošku dolů.
0: Wow. No.
1: Teda, ale jako...
2: Červená, to nikdo nemá.
0: A když to někdo koupí, co budeš dělat?
2: Stornuju to.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: večernímu zatmění slunce, nedostatkové zboží, ochranné brýle, svářecká skrýčka a tak dále. Patrik Peltan hodil na Kiss Shop svářeckou kuklu červenou s logem Rádia Kiss za 15 000 korun.
1: Chtěl bych říct, že 10 kukel, co jsem tam dal, tak už je vyprodáno.
2: Někdo koupil 3 za 45 000 korun.
1: Ale berou to na dobírku, to je divný.
0: Kamaráde, rychle, červený spray, pojď nějakou sehnat, jdem to nastříkat.
1: Já to musím rychle
3: stornovat.
1: To právě stornovat.
3: Sehnatý.
0: To prodáme.
4: Hurá do školy. Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhraje vaše.
5: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: prodává raky z shopu Kukli, k tomu se za chvilku dostaneme, Patriku, něco tady pro tebe budu mít, ale když tu řešíme dnešní výjimečnou večerní událost zatmění slunce, alespoň částečné. Tohle je zajímavý úhel pohledu, protože Lukáš, ten z toho takovou radost nemá.
1: Já nevím teda, jaký z toho máte pocit, ale já teda takovej, třeba každých 5 let je nějaké zatmění a stále se dokola říká, to je jedinečné zatmění, které už nebude vidět. A za 5 let znova.
0: Luky, já ti rozumím, víš, ono je zatmění a zatmění, jo. Každých 5 let, kdepak. Takhle výrazné zatmění u nás jen tak totiž nebude. Kolem těch 90% zatmění toho slunce, protože nebude to 100%, bude to do těch 90, tak to nám v České republice zakryje měsíc příště až v roce 2081. To je za 55 let. To je prostě moc, to je dlouhá doba. Toho už se bohužel spoustu z nás nedožijeme. Hmm. A úplné zatmění přímo v Česku je ještě větší rarita. A to nastane 7. října roku 2135. A to už vlastně téměř teda jako jistě vůbec nikdo.
2: To dáme, ne?
0: No dobře.
3: Zlatý Patriku teda.
2: Jako okurku, nějaký vitamin.
0: Tak jestli místo kukly začneš prodávat nějaký, nevím, zmrazovací směs pomocí...
2: kryokomory.
0: Ano, kryokomory a pak nás zase rozmrazíte, tak to možná, jo. Jinak, Patriku, pro tebe, jo? Mm-hmm. Peťa píše, jedu do práce busem. Pán naproti se směje přesně ve chvíli těch vašich vtípků a před chvílí se usmál jako bazilišek. Určitě koupil tu kuklu.
2: Já už jsem to radši stáhnul.
0: Na Kiss Shop dal totiž Patrik jenom pro srandu kysáckou kuklu, protože dneska sehnat silářecké skrýčko nebo nějaký speciální ochranný brýle, to je prostě úplně nemožný.
3: To se nedá, dívali jsme se různě na weby, na planetária, všude je to vyprodaný.
0: Ale hele, někteří tačkové se snažili rodině dopředu dopřát to, aby si dneska mohli pozorovat to zatmění slunce. Píše nám posluchač, brýle jsem koupil už před týdnem celé 7členné rodině s tím, že to je překvápko a že to všem rozdám. A teď vyloženě pardon napsal, ty vole, včera jsem přišel do dílny a zjistil, že dcera vykuchala ty svářecký kukly a sklíčka pokrájela, aby se podílela ještě s dalšíma kamarádama. Asi ji zabiju, zlatíčko moje.
3: To je ale hodno.
2: To je pěkný. Holka vidí biznis.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Nejprve hlavní trasy u obce Ktová, to je hlavní trasa I/35. Došlo k nehodě, při které spadl pracovní stroj z nákladního vozidla. Tady to bude nadlouho. U Lovosic I/15 na kruhovém objezdu došlo k nehodě dvou nákladních vozidel. U Kameňáku na jihu I/3 došlo ke srážce osobního vozidla se zvěří. V Bechyni se bouralo v ulici Tyršova, v Brně v ulici Lesnická, v Praze v ulici Ústecká a Kuklova. Když jsme u Prahy.
2: Kdo přijíždí do Prahy po D4, tak pozor na kolonu, tvoří se od Řiťky, jak je benzínka, kolona sá až k Jílovišti.
1: Děkujeme a za chvilku soutěž 7 v 7.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Na Moravě a ve Slezsku dnes čekáme slunečné počasí. Obloha bude převážně jasná a vítr povane slabý. Teploty v odpoledních maximech vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Aktuální suché a horké počasí nepřeje růstu hub. Podle České mykologické společnosti houby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Na své si ale přijdou hledači mykologických zajímavostí. Po letních bouřkách totiž hlásí nálezy vzácných teplomilných hřibů, kterým se přezdívá barevné. Maďarský parlament zvolil v úterý nového prezidenta, jejím bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého nominovala strana TISA současného premiéra Petera Maďára. Baka nahradil ve funkci Tamáše Sujoka, kterého maďarský parlament odvolal letos 20. července. Maďar Sujoka vyzval k rezignaci ještě ten den, kdy vyhrál parlamentní volby, ve kterých vybojoval ústavní většinu v parlamentu. A teď zpátky domů.
6: Na letišti v Karlových Varech začalo cestujícím sloužit odstavné parkoviště pro 137 aut. Letiště o tom informovalo v tiskové zprávě. Stavba vyšla na téměř 13,5 milionů korun, včetně DPH. Elektronický rezervační systém i ceník parkování jsou dostupné na webu letiště.
5: Sport. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na zasedání výkonného výboru fotbalové asociace České republiky vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního mužstva na letním mistrovství světa. Důvodů neúspěchu bylo podle něj více, mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů nebo příliš časté změny v základní sestavě. Po šampionátu skončil trenér Miroslav Koubek. Jeho nástupce Španěl Santi Denia v těchto dnech finišuje práce na doplnění realizačního týmu. A po zprávách jdeme na soutěž 7-7, tak volejte.
7: 7-7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
8: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Já jsem si myslela, že v soutěži 7 v 7 jsem už zažila všechno, ale abych mluvila s Milkou, to se mi ještě nestalo.
3: Všechny nás to dostalo. Milko, ahoj.
4: Ahoj, zdravím všechny.
3: Tyjo, Milka mluví, čau.
2: Abychom to vysvětlili kysákům. Milko, ty se jmenuješ tedy Miloslava.
4: Ano, ano.
2: A říkají ti Milko.
3: To jsi vymyslela ty tuto přezdívku nebo někdo z tvých kolegyň?
4: Ne, někdo nevím, ze známých. Prostě se to ujalo.
3: A jak dlouho už ti takhle říkají?
4: Jo, dlouho, 20 třeba let.
3: No, protože já ti musím něco zaspívat. Ty jsi moje dětství. Jo, můžu?
5: Pojď.
3: Milka svoje množství těláka je nejlepší, co můžeš mít. Teď to bylo v každý reklamě. Hezky, dobře ty. Milko, tak doufám, že ti to dneska přinese velké štěstí, že ses dovolala ještě na takovýhle krásný den, jak se tady bavíme o tom zatmění slunce. Řekni nám, ty to dneska budeš sledovat, nebo tě to tolik jako neláká?
4: Jako láká, netuším, nemám brýličky, takže uvidíme. Četla jsem, že můžu mít ceník.
3: Já taky.
4: Tak nevím.
3: Ano, tak uvidíme, jak to dopadne. Jsme na tom úplně stejně, Milko. No a teď tady v tuhle chvíli, kdo bude házet?
5: Já prosím.
3: Jdeme na to,
5: budu se snažit Milce hodit co nejvyšší částku.
3: Číslo, které padne na hrací kostce, násobíme 1000 a to pošleme na účet.
5: Milko, abys věděla, dávám 6 směrem nahoru. Budu ti
3: vzal si čokoládovou hodíte kostku nějakou?
4: Miluju čokoládu.
3: Je to tam, něco padlo a ví to jenom Patrik.
5: Milko, já myslím, že na nějakou tu čokošku bude. Na hrací kostce se objevila dvojka, posíláme ti 2000.
4: Super.
3: Je to tvoje.
4: Já moc děkuju.
3: A zase někdy, bylo to bezva. Krásné léto, Milko. Ahoj.
4: Mějte se taky.
3: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
3: Tak to bylo hezký. 7 hodin, 7 minut, právě teď 2000 rozdány. Zítra tato soutěž bude pokračovat. To už se dovolá paní, která bude mít navíc i písmeno F a Patrikovi udělá velkou radost.
5: To by bylo dobrý.
3: Mě zajímalo, komu to došlo. A komu ne.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: obejmout úplně. Malá Mikalka tady, jo. Tak to je pěkný. No jo, no, tak naše výherkyně Milka, taky hezký, vyhrála 2000 korun v soutěži, to znamená, to by jí mohlo stačit na několik dnů, až se bude léčit se zánětem spojivek, jako my všichni ostatní.
1: Na pár mastíček.
0: Ano, protože taky říkala, že ochranné brýle na dnešní sledování zatmění slunce nesehnala.
2: No čau, tak já jsem ty brýle nesehnal, tak to udělám úplně jednoduše. Vezmu si tablet, kameru, nastavím a uvidím to, jak je živě a nemusím mít žádný brýle.
3: Plínku, já myslím, že na to je ještě jeden lepší způsob. Já se asi zavřu do hospody, protože všichni budou pozorovat slunce někde venku. Já si dám pivo a pak se na to podívám na netu, protože to stejně všude bude vyfocený. To máš pravdu. No. Ježíš, toho zase bude plno všude. Facebook, Instagram a tak dále.
4: Dobré ráno, kysáci, ranní trojko. No, já mám docela kvalitní brýle, teď jsem do toho slunka čuměl a fakt to nejde. Takže mám tady v kamionu ještě dvoje, tak si nasadím všechny troje a jdu do toho asi.
0: No, to nepomůže. Taky. Ale někdo už zareagoval, už se ozvali z oční kliniky.
5: Dobrý den, tady oční klinika Praha. Koukáš, koukám, koukáme. Prosím, od zítřka máme 50% slevy na nově registrované. Mohli byste prosím toto říct do éteru, díky.
0: Již se stalo, Honzo, již se stalo.
6: Ano, ale musíte se registrovat už dneska.
0: A jenom krátce, krom toho, že dneska bude částečné zatmění slunce, budou padat Perseidy, tak jsem někde četl a NASA se k tomu musela vyjádřit, že v tento den, teď v nějakou konkrétní hodinu to má být, prý bude vypnuta gravitace na 7 vteřin.
6: Jo.
0: Hele, normální lidi tak šílejí, ono to pochází od někud z Ameriky, nebo odkud?
6: No, ono se to objevilo už na konci loňského roku, někde jo. Na TikToku.
0: Jo, jo, jo.
6: No, je to konspirační teorie.
0: A normální, oni oficiálně museli říct lidi, neblbněte, gravitace na 7 vteřin vypnutá nebude. Jo, víte, v čem je to problém? Že lidi vylítnou do vzduchu
6: jo.
0: A jak to zase zapnou, no tak potom spadnou na melousy.
7: Ježiš,
0: a teď bacha, jo, oni to tam berou vážně, že zemře několik milionů lidí, že to je snad jako řízený a tak dále, no, tak dále.
6: Ono to prý by mělo vzniknout nějakým skřížením gravitačních vln při srážce dvou černých děr, nějak tam to v tom videu vysvětlovali, ale je to hoax.
3: Vidíš, to stačí napsat blbost, kterou máš neověřenou, nějakým cizí slova do toho dát, vlny, všechny možný elektromagnetický, a lidi tomu věří.
0: To je ono, akorát nám tady někdo fušuje do raní kachny a to se mi vůbec nelíbí.
6: Takhle, jestli jako za od...
8: Kiss. Každý všední den od 6 do 10. We

0: Všem kládám přem všechno nejlepší a já bych chtěl popřát i všechno nejlepší svýmu bráchovi, protože kdyby se narodil jako holka, měl se jmenovat Klára.
1: Ale to dneska vyšlo krásně, že mají Kláry zrovna svátek, protože dneska, jak je to zatmění, aha, tak Klára znamená v překladu něco jako ta, která nese světlo.
0: No hlavně to je něco jako diagnoza počasí, že jo?
1: Jo.
0: No, teď se říká něco, bude polojasno, oblačno, až Klára.
2: Cože?
1: Až Klára?
2: To je blbý, viď?
3: Je to jako, zkus to jinak.
2: Příště nebudu mluvit.
0: No, tak to nevyšlo, no.
3: Zkus jinou kachnu, Romane.
1: Víde to příště.
0: Ne, to není kachna.
2: Ne?
0: Ne.
1: Dobře.
0: To byla jiná dneska.
1: Dobře.
0: Už je to v plánu. Tady jsou Silver na Kisu. Hezkou středu.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Adame, je to na tobě.
2: Dálniční sjezd a nájezd u Holešova na Moravě u obce Martinice je aktuálně zablokovaný nehodou.
1: Díky, že jsi dal vědět, že jsi využil apky KISu. Máme tu info o dálnici D8 u exitu 64 ve směru na Německo. Se stala nehoda osobního vozidla, které narazilo do dopravního značení.
3: A další nehodu řeší na silnici 48 Ušenova u Nového Jičína.
1: Pokud byste měli v plánu je do Jizarek a chtěli byste nějakou jízdu lanovkou nahoru a dolů zadarmo, tak za chvilku volejte do KISu.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky, jedna písnička lepší než druhá.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší, a to díky vám.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
4: Během dnešního dne čekáme slunečné počasí a letní teploty. Obloha bude převážně jasná a vítr povane slabý. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 24 až 28 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Za období od 1. ledna do 10. srpna spadlo v Česku podle Českého hydrometeorologického ústavu v průměru nejméně srážek od začátku měření v roce 1961. Od začátku roku chybí na našem území v průměru oproti normálu přibližně 146 litrů vody na každý metr čtvereční. Nejvíce srážek napadlo letos zatím v Moravskoslezském kraji, naopak nejméně má Jihomoravský kraj. Libanonský parlament v úterý zrušil trest smrti. Země se tak stala v arabském světě první, kde byl hrdelní trest oficiálně zrušen. Nahrazen má být nucenou tvrdou prací. Zatím není jasné, jak by se trest těžké práce uplatňoval. Někteří zákonodárci uvedli, že podmínky tohoto nového trestu zatím nejsou jasně stanoveny.
0: Sport.
4: Dnešní zápas superpoháru UEFA v Salzburgu nabídne tradiční souboj mezi úřadujícím vítězem Ligy mistrů a Evropské ligy. Fotbalisté Paris Saint-Germain budou usilovat o obhajobu trofeje. Stejně jako před rokem narazí na anglického soupeře, kterým bude tentokrát Aston Villa. Utkání má výkop ve 21 hodin. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje Ranní Kiss s Míšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: soutěžíme o vstupenky na lanovku na Tatvánský špičák, kde dneska bude kolem příjemných 20 stupňů.
1: Jízdenky jsou na celou letní sezonu pro 4 osoby, pro partu nebo pro rodinu, takže pokud opravdu pojedete do Jizerských hor, měli byste v tuto chvíli připravit telefony a linku 210 323 323, protože to bude blesku rychlé.
2: Nutno říct, že dneska budeme nekompromisní, bude to lítat blesky tam a zpátky, takže si myslím, že třeba to hned ten první tipne.
1: A jak zní soutěžní otázka?
2: Kolik minut trvá vjet lanovkou na Tanvaldský špičák?
1: Tak pojďme, jdem to zkusit. Kolik minut trvá vyjet lanovkou na Tanvaldský špičák? Rádio Kiss, dobrý den. No položte si kafe, úplně v pohodě. Jak se jmenuješ? Ahoj.
3: Já jsem Robert.
1: Ahoj Roberte. Roberte, kolik minut trvá vyjet lanovkou nahoru na Tanvaldský špičák?
3: No. Dobrá otázka. Tak já si tipnem teda, protože netuším.
0: Nehledej to na tom Google a odpovídej.
1: Pojď. Já vidím, jak má ten mobil v ruce, hleď.
3: Ne, hledám na Google, já šoferujem, takže nemůžem.
0: A, dobře.
1: Takže 3 vteřiny na odpověď.
3: Dobré. 23.
0: Skoda! Je moc.
1: Díky za pokus, ale je to moc, je to moc.
0: Je to moc.
1: Dobře, dojeď.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Měj se krásně. Další šance, slyší nás někdo? Rádio Kiss, dobrý den.
4: Peťa Kleine, nazdar.
1: Nazdar, Peťo.
2: Čau, Peťo.
1: Tak doufám, že jsi negoogloval, hele, jo? Řekni nám to, kolik minut.
4: Hele, my jsme tam byli s klukem teďka na bajkách jezdit, je to měsíc zpátky. A já si myslím, že jsme nahoru jeli takovej... Do 10 minut, jí to nebylo.
1: Do 10 minut.
0: Potřebujeme přesný čas.
1: Tak je to 10 nebo pod 10?
4: Hele, tak je to 10 minut asi.
1: Ty jsi blízko, ty jsi blízko.
2: Škoda, Peťo.
1: Peťo, měj se.
4: Tak 11, dobrý.
1: Díky, ahoj. Jak to tam napálí, ne, těch 11, chválně. Uvidíme, jestli se to povede někomu teď.
0: Rádio Kiss, kdo je na lince?
5: Ahoj, tady Petra.
0: Ahoj, Peťo, řekni nám svůj tip, kolik si myslíš, že zbývá času vjet na lanovku nahoru.
5: No, my jsme tam byli a bylo to chvilička, myslím, že 5 minut.
1: 5 minut?
0: 5 minut,
1: to je málo. To je málo. Peťo, promiň, ahoj, hezké léto.
5: Díky.
1: Já, ale snaží se kysáci, jedou, co můžou, tak co, najdeme právě teď vítěze.
2: Radio Kiss, kdo pak se nám dovolal?
6: Ahoj, Martin z telefonu.
2: Martine, kolik minut trvá vjet lanovkou na Tanvaldský špičák? Pojď to odhalit teď.
6: Já zkusím těch 11.
1: Ne,
0: je to moc, je to moc.
1: Martine, promiň.
6: Ne, pohodě, dobrý.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Ahoj, čau. To je škoda. Tak co teď, naposledy?
0: Radio Kiss, doufáme, že se to povede. Kdo tam je?
1: Někdo tam je? Někdo nás poslouchá přes Zensfríčko, ale... Ale... Nereaguje, nevadí, tak jedeme, dáme šanci někomu dalšímu, musíte rychle odpovídat. Dobrý den, jak se jmenuješ?
7: Ahoj.
1: Ahoj. Kdo jsi?
7: Kuba.
1: Já jsem Roman. Kubíku, kolik minut trvá vyjet lanovkou na Tanvaldský špičák?
7: Nikdy jsem tam nebyla, typu 7,5.
1: Ano, a 7,5 se zaokrouhluje kam? Nahoru nebo dolů?
7: 8!
1: Ty Kubíku, řekni mi, že jste to hledali někde na internetu, viď?
7: Ne.
1: Fakt ne, jo, protože ono je to přesně 7,5, víš?
2: Až
1: a to
2: 8,
1: se zaokrouhluje nahoru, ale...
7: Já typuju.
1: No jasně, ty to slyšíme, ne?
0: Jasně.
2: Bonec.
1: Vyhrál si jízdenky nahoru a dolů, pojede se nahory, jo?
7: Děkujem.
1: Taky.
0: Ahoj. Ahoj.
8: Kiss Radio. Kiss. Hrajeme největší letní hity.

0: zpráva pro všechny fanoušky Rádia Kiss, protože hudební svět zasáhl rozsudek, který může přepsat dějiny popu. Americký country muzikant Billy Ray uspěl u soudu s tvrzením, že slavný hit Ricka Astleyho vznikl podle jeho dávno ztracené písně. Jedinou původní nahrávku měl téměř 40 let ukrývat sám Rick Astley.
1: To bude ten song
2: Never Gonna Give You Up.
3: Never gonna let you down.
0: Podle soudních dokumentů složil Billy Ray píseň Never Gonna Give You Up, Darling již v roce 1984 na verandě své chaty v Tennessee. Inspirací mu prý byla jeho kráva Daisy, která odmítala opustit pastvinu navzdory bouřce. Jo, před soudem zopakoval větu, kterou Daisy tehdy při pohledu do jejich velkých očí řekl. Nikdy se tě nevzdám, nikdy tě nesklamu a rozhodně tě nenechám pobíhat kolem. Jo, on říkal, never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna round and round. No a v tu chvíli si Billy Ray uvědomil, ty hele, to má chytlavý referent, tohle z toho, jo. No tak píseň nahrál na

0: celé roky uchovával, tady píšou, odmítl však, že by chtěl zatajit kvůli finančnímu prospěchu. Snažil jsem se svět chránit před country hudbou. Internet sotva přežil původní verzi, kdyby lidi při každém podezřelém odkazu slyšeli ještě banjo, civilizace by se mohla zhroutit, no, řekl.
1: Jo, ale vem si, jak se tomu Billy, ten původní, jak se mu muselo ulovit. ulevit, když po tolika letech vlastně přišla ta spravedlnost, že on to byl ten první a teď bude to peněžní vypořádání, kolik právě z toho Rick Astley má peněz.
0: Soud totiž rozhodl ve prospěch Billyho Raye, ten získá autorský podíl, Astleyho podepsaný kovbojský klobouk a právo zahajovat své koncerty větou, tuhle píseň znáte, jen jste ji celý život poslouchali špatně. Tohle on bude moci říkat vždycky na každém koncertu teď.
2: No ale doufám, že se teda začne pouštět ta country verze.
0: No jasně, teď to jde na veřejnost, jo. Teď už je to venku.
1: No počkej, tak to musí i Stacy předělat.
0: Jak Stacy?
1: No Stacy má taky.
2: Never gonna give you up, to
0: předělal.
2: Ježiš,
0: to je pravda. No, Rick Astley každopádně údajně připravuje odvolání a i jeho právníci zdůraznili, že svého klienta nikdy neopustí, nikdy nesklamou a ani kolem něj nebudou běhat a dezertovat. Never gonna give you up. Never gonna let you down.
2: Máme tu nahrávku.
0: Je to stará nahrávka.
1: Cože?
0: 84. rok.
2: Zní to jako pohodový country.
0: Banjo, Billy Ray, Tennessee a pohled kravičce Daisy do očí. A tohle jí zpívala.

0: přes 3 minuty, aspoň jsme stihli připravit dopravní info. Je to hodně.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Adame.
2: Dálniční sjezd a nájezd u Holešova na Moravě u obce Martinice je aktuálně zablokovaný nehodou.
3: Děkujeme, že si dal vědět, je to dálnice D49 a opravdu sjezd na 9. kilometru ve směru na Fryšták je teď uzavřený.
4: Sužení na D1 z Brna do Prahy 25. kilometr je nehoda kamionu a autobusu. Budou se tvořit velké kolony.
0: To máš pravdu a bohužel i v té koloně se stala další nehoda. Na 28. kilometru nabourali do sebe dvě dodávky. Jinak silnice prvních tří, třeba 1/15 u Lovosic, nehoda na Kruháči, 1/48 u Šenova u Nového Jičína, osobák ve Spodidlech, v Brně v ulici Dolnopolní se bouralo a v Praze v ulicích Ústecká, Kuklova a Dobříšská.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: Během dnešního dne čekáme slunečné počasí a letní teploty. Obloha bude převážně jasná a vítr povane slabý. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 24 až 28 stupňů Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne potvrdil Český statistický úřad. Inflaci táhly vzhůru pohonné hmoty, opačně působily potraviny. Máslo bylo nejlevnější za 16 let a mléko od počátku sledování jeho ceny. Startuje velká obalová revoluce. Ode dneška platí nová pravidla pro firmy i obchodníky. Přísné limity z obalů potravin prakticky vyloučí takzvané věčné chemikálie. Používaly se třeba pro balení jídla z fast foodů, v krabicích na pizzu nebo v pečícím papíru. Nová pravidla se dotknou i výrobních procesů a to může zvýšit cenu zboží. Výrobci si navíc stěžují, že Evropská unie své technické předpisy pro plánované změny zveřejňuje pozdě. A teď zpátky domů.
3: Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou dvou úseků Pražského okruhu mezi dálnicí D1, Jesenicí, Kunraticemi a Hodkovicemi. Práce potrvají do letošního října. Provoz zůstane v obou směrech zachovaný ve dvou zúžených jízdních průzích. Pro KIS Blanka Holoubková.
2: Sport. Český tenista Jakub Menšík na turnaji kategorie Masters v Montrealu postup do semifinále nevybojoval. Obhájci trofeje a světové desítce Benu Sheltonovi ze Spojených států podlehl po setech 3-6 a 1-6. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
4: Po 8 hodině někomu začala práce a někdo je na dovolený a právě vstává.
5: Ať už jste kdekoliv, hrajeme vám teď Mabel Disco Disco.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: znamená, první hodinu vysílání ranního kysu jsme věnovali dnešnímu večeru, protože bude částečné zatmění slunce, i když částečné. Dostaneme se k 90% a to je opravdu výjimečná událost. Něco takového bude až za 55 let. Klárky do toho slaví svátek a kdo má narozeniny?
1: Eva Farná. Na to koukám, ona je stejně stará jako já, slaví 33 let.
2: Je, Kristovky, co si asi taková Eva dá dneska, viď, na oslavu?
0: Ty jo, a kde bude, kde to bude slavit, co?
2: Tak asi nějaký dortík proběhne, něco sladkýho.
0: Jo, ty narážíš určitě na to, co je v playlistu, viď?
3: Mám prostě pánička v boky jako skřín.
0: Jenomže Eva, ta je holka, která to umí nosit, že jo?
1: To je pravda, a jestli tě, Patriku, slyšela, tak si ji nepřej.
0: Dal stří nože.
1: To budete.
2: Jen ať si dá dortík, ať si to užije.
0: Hele, a souhlasili byste s tím, že Eva je v současné době podle mě jednoznačně tou nejlepší v hudebním českém showbiznisu?
1: Je to subjektivní názor, ale já si to myslím taky, protože je o ní slyšet, dělá velký věci, pořád vydává songy, prostě maká.
0: A hlavně tolik let, jo, protože jako kdo je v tomhle lepší než ona?
2: Spoustu mladých by možná mohlo říct, že jsou to nějaký repeři, který trendují, ale repera nezná třeba starší člověk. Každému, komu řeknete Eva Farná, jakákoliv věková skupina, tak si myslím, že bude vědět.
0: Jo, o těch současných reperech bych to taky řekl, ale až za nějakých 10-15 let, ať se ukáže, jestli to udrží. A potom budou plnit haly, lidi je budou milovat, protože Evu mají lidi opravdu tak jako přirozeně rádi, aniž by si to musela nějakým způsobem vynucovat.
1: A co mě baví, jak ta její hudba zraje.
0: Jo.
1: Jak prostě začínala jako holka, uměl s ní vůbec rád a teď prostě ty hity. To je něco.
0: Je, ta je dobrá. Počkej, tu si dáme celou.
1: Dáme.
0: Celou celičkou a Farnou. Takže vy, krásné narozeniny.

0: Soutěžte právě teď s rádiem KISS a českým výrobcem školních potřeb Centropen.
1: Volejte studio
0: 210 323 32.

0: Mají školní potřeby na celý rok.
1: Děti mají před sebou ještě pár týdnů prázdnin, ale rodiče už začínají chystat všechno na nový školní rok. Přezůvky, sešity, oblečení na tělocvik a hlavně psací potřeby. S těmi vám pomůžeme společně s Centropenem, který připravil velký balík školních potřeb v ceně 3000 korun a o který teď bude soutěžit Terka. Ahoj Terko!
2: Ahoj!
3: Terko, ty jsi nám říkala mimo éter, že máš doma malou školačku, která jde do 6. třídy. Pojď to prásknout. Měla už nějaký průšvih ve škole? Musela mamka do školy?
2: No ne, vůbec. My máme úplně zlatý dítě.
3: Já.
2: Teda to první.
3: Super, super.
2: U toho nejmladšího se to teprve ukáže, ale tam se obávám, že to bude daleko horší.
3: No to tak někdy bývá. Když jeden je hodný, tak ten druhý je rebel potom, no, v rodině. Terko, jdeme do toho. Takhle, to teď rozhodne o tom, jak těžká bude soutěžní otázka. Máš ráda Radio Kiss?
2: No samozřejmě, dobře. Poslouchám ho každý den ráno.
3: Je, hezky. Máš ráda Centropen?
2: A ano, teda používá pomůcky od Centropenu.
3: Výborně, super. A máš ráda mě?
4: Ne.
2: určitě ne, víc než svýho manžela.
3: Dobrá odpověď. Ty jsi dobrá. Bohužel to nebyla soutěžní otázka, jo? Ale budeme na tebe hodný, aby si mohla udělat teda dost srdce a vůbec celé rodině. Ptáme se tě, na co všechno se dá psát dekor penem od Centropenu? Dekor pen. Chceš nápovědy?
2: Můžete, ale myslím si, že dekorpen se používá na zdobení čehokoliv, takže bych to typovala na nějaké kamínky, květináče, skleničky.
3: No, Terko, takhle, nápovědy byly za A na většinu materiálu, jak jsi říkala, téměř na všechno, kameny, korek, dřevo, keramika, ano, květináče, že jo, tak dále, nebo za B pouze kamínky, nebo za C pouze keramika, tady nemá smysl to prodlužovat, ty to totiž víš.
2: Moc děkuju.
3: Nemáš zač, jsou to školní potřeby od Centropenu na celý rok, který teď budeš věnovat i se svým manželem, kterého máš správně ráda víc než mě. Na celý rok, takže vám gratulujeme a ještě hezký zbytek prázdnin. Jo?
2: Mějte se krásně.
3: Taky. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kisem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.
5: Pokud byste chtěli další takový balík vyhrát, tak máte možnost u Michala Kavalčíka nebo i v odpoledním Jumpu.
3: Jedeme třikrát denně a jedeme do konce tohoto týdne. Tak ať se to povede. Tady je novinka od Iny.

0: hudební legendy na Kisu, Čambalamba, za chvilku půl deváté, takže jak to jede?
1: S Kisem za volantem po celé republice.
2: Sjezd na exitu 9 na dálnici D49 je kvůli nehodě nákladňáku ve směru na Frišták stále uzavřený. A jak to vypadá na D1?
3: V sužení na D1 z Brna do Prahy 25. kilometr je nehoda kamionu a autobusu. Budou se tvořit velké kolony.
0: Toto už nám Mirda říkal před půl hodinou a měl pravdu, protože aktuálně má kolona přes 8 kilometrů od nějakého 32. kilometru ve směru na Prahu se stojí, protože i v koloně se stala další dopravní nehoda. Nehoda autobusu je v Třebíči v ulici Vítězslava Nezvala, nehoda cyklisty je v Brně v ulici Dolnopolní a další nehody v Praze, ulice Ústecká, Kuklová, Dobříšská, počítejte s tím.

0: šedesátském stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Radio Kiss počasí.
1: Během dnešního dne čekáme slunečné počasí a letní teploty. Obloha bude převážně jasná a vítr povane slabý. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 24 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Už v pátek se letadla vrátí na hlavní runway pražského ruzyňského letiště a nebudou tedy už využívat vedlejší dráhu a létat nad hustě obydlenými částmi Prahy. Během několika měsíců prošla opravou letištní plocha a modernizací naváděcí systém nebo světelné značení. To vše stálo více než miliardu korun. Bulharsko je jednou z oblíbených letních destinací a její popularita rok od roku roste. Až donedávna se lidé pochvalovali písčité pláže a hlavně příznivé ceny. Letošní zavedení eura ale vše změnilo. Lidi navíc rozlobila praktika řady místních podniků, které sice přešly na novou měnu, číslovku ale nechali stejnou.
0: Sport.
1: Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se oficiálně oženil se svou dlouholetou partnerkou Georginou Rodriguezovou. Pár si řekl své ano rok po zásnubách během obřadu v Portugalsku. Radostnou novinu sdílel na sociálních sítích samotný Ronaldo a jeho příspěvek během několika minut nazbíral miliony reakcí. To byly aktuální zprávy a pokračuje ranní Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Teď tady sedíme ve studiu a přemýšlíme nad tím, jaké to asi dneska bude večer v České republice. Co to udělá s naším národem? Když jsme ráno zjistili od vás, že v některých planetáriích vyprodali za jeden jediný den 12 000 kusů brýlí, speciálních, abyste mohli sledovat zatmění slunce, no tak si myslím, že prostě dneska snad polovina národa vyjde ven a budete v podvečer večer sledovat tu krásnou podívanou.
1: Nebude se to zase opakovat brzy, bude se to opakovat za 55 let, jsi
0: ano,
1: říkal?
0: Toto zatmění, které zakryje slunce, tedy měsíc zakryje slunce až z 90%, bude za 55 let v České republice.
1: Tak to se nedivím, že to chce spousta lidí vidět.
2: Výjdou ven, někam na kopec, někam, kde je krásný výhled. Možná třeba do areálu Vltava v Českých Budějovicích.
0: Bacha, to není na kopci, to je normálně u řeky dole
2: ale,
0: u Vltavy.
2: No jasně, ale je tam taky krásně vidět.
0: To je otázka.
2: Že si jdou zasportovat, pak si dají něco dobrýho, podívaj se nahoru.
0: Já teď jako chápu, proč o tom mluvíš, protože my máme s nimi soutěž na Facebooku Rádia Kiss.
2: No to máme, my tam kysáky můžeme dostat.
0: Takže zdravíme do Čes areálu Vltava v Českých Budějovicích. A hele, to jsi mi nahrála dobře na jednu věc. Kdybyste chtěli, fakt si to zkuste, chtěli byste mít jistotu, že dneska večer budete na místě, kde je vidět slunce, kde nebudete ve stínu, tak si zadejte webovku shadowmap.org, shadow jako stín.
1: Hezky.
0: Dohromady, jo, z hadov, dvojité V, map, .org. A jednoduše vám to ukáže, nakliknete si místo, kde bydlíte nebo kde budete stát dneska večer a ono vám to ukáže, jestli v tom bodě bude sluníčko anebo stín.
1: Ty čověče, ty to máš naštudovaný. A ještě mě napadá, víš jak docílit toho, aby tvoje místo nebo respektive, aby si na tom kopci, kde bude spousta lidí, měl dobrý místo?
0: Ne.
1: Vemeš si osušku.
0: Tu si tam ale musíš dát ráno,
1: no, právě.
0: Aby ti tam nikdo nevlez.
2: Na těch kopcích ty osušky.
0: Bacha na své oči, hlavně dneska jsme to tady řešili, baví mě, jak nám tu kysáci radí, co je dobrý, nevdobrý udělat pro to, abyste, pokud nemáte nějaký svářecí sklo, nepřišli o zrak. Takže jako na ty domácí pokusy někdo tady nabízí teď radu vzít flašku od kečupu, že prej je to dobrý skrz ten kečup jako na to koukat. No dobře.
1: Skrz kečup.
0: Jo.
2: Hle, já to nikomu jako nebudu doporučovat, já vím, že třeba celou hodinu se nebudu dívat, ale mám doma prostě starou disketu, no tak vezmu si sluneční brýle, disketu, občas tam mrknu a budu doufat, že vás zítra uvidím.
0: CDčka se taky, viď, používaly různý ty filmové pásky a tak, no.
1: Já asi prostě dám tu hospodu, no a pak se na to kouknu.
0: Bacha, abys nedopad jak Bolek.
3: Jsem slepý, slepý jsem. Já jsem žádný podělaný brýle nikdy nepotřeboval. Ty to začali dělat silnější, to světlo.
0: Jo, dneska bude hodně silný. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: dneska ráno řekli. A první, kdo se dovolala, tak je Iva. Ahoj, Ivo.
1: Ahoj, já vás zdravím.
0: Ahoj. Od kolika dneska posloucháš?
1: Já poslouchám hnedka od 6, co vyjedu do práce.
0: Tak to máš velkou šanci odhalit kachnu. Tak povídej, co si myslíš, že to je?
1: Já doufám, že to je informace, která zazněla celkem teda před chvilkou a týkala se přechodu té měny na euro. S tím, že vlastně změnili sice měnu, ale zůstala jakoby stejná ta číslovka.
0: Mm-hmm. Ty myslíš asi zprávu, kterou říkala Terka Jandová ve zprávách, viď?
1: Přesně tak.
0: Dobře.
2: Jakého státu se to týkalo, Ivo, jestli si vzpomeneš?
1: No, to mi teďka vypadlo právě. Ale mám pocit, že to byl nějaký balkánský stát.
2: Jo, protože já jsem se to snažil dohledat.
3: Tak já napsal místo Balkán Blanka.
2: Blankán. Totiž Terka Jandová dneska dostala za úkol neříkat žádnou ranní kachnu. Takže to dost pravděpodobně dohledáme, když si to ještě ověříme, jak rádi říkáme, abyste věděli, proč to nevíme, když to tady ve zprávách bylo. Máme často sluchátka na hlavě a stříháme hlasovky, které sem chodí, takže ne každou zprávu slyšíme. Ivo, to víc mě mrzí, ještě navíc, když řekneš, že posloucháš od 6 ráno celý den, zasloužila bys si to, abys vyhrála, ale tohle bohužel nebyla ranní kachna.
1: Tak, to mě mrzí. Třeba nebo,
2: tak jo, budem rádi. Měj se hezky.
0: Ahoj.
1: Díky, mějte se, ahoj.
2: Ahoj. To je škoda. Co s tím?
3: Musíme dát šanci někomu jinému schválně. Volá někdo?
2: No jasně,
3: někdo
2: že. Máte ho tam?
3: Radio Kiss, kdo pak je na telefonu?
4: Ahoj, tady Michal.
3: Čau Míšo, tak povídej, co je kachna.
4: Ale já si myslím, že to bylo s tím, jak Roman říkal, že tu písničku vymyslel nějaký ten Texasan. To mi úplně nesedělo.
2: Texasan, ty myslíš písničku Never Gonna Give You Up?
4: Jo, to.
2: Která je známa od Ricka Astleyho, jenomže tento country zpěvák, že jo, z Tennessee, tak ten jí původně naspíval, zpíval jí své kravičce Daisy.
4: No.
2: A Rick Astley tu písničku normálně ukradl, ty jo.
0: Občas se to bohužel stává, že se takhle odcizí písnička.
2: No, samozřejmě, že to byla ranní kachna. Lidi se pobavili, když to slyšela třeba Míša, no. Takhle to zní. Jenomže tahle píseň je vytvořena pomocí umělé inteligence, kamarádi, jo, jenom abyste věděli. To není žádný reálný zpěvák a Míša ta byla taky skvělá.
5: I vy raní kujoni, já mám takový pocit, že jste zrovna řekli raní krávu.
2: Raní kráva to je dneska. Michale, vyhráváš raní balíček, je to tvoje, tak ti ho jdem poslat.
4: Díky.
2: Taky. Ahoj. Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kubo, kde teď jedeš?
2: Z Brna, Husovický tunel ve směru na Královo pole, tak je stažený do jednoho směru, takže kolona až na Vinohrady.
1: Kdo naopak mířil do Prahy po D1, no, tak to jste si ráno dali, protože kolona byla snad 8-kilometrová, nehoda byla na nějakém tom 20. až 25. kilometru, no tak jsou další, tentokrát na 15. kilometru při příjezdu do Prahy. A co další města? Klatovy, nehoda v ulici Plzeňská, v Ostravě v ulici 17. listopadu a v Třinci v ulici Jablunkovská.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku si dnes užíváme slunečné počasí a letní teploty. Obloha je převážně jasná a vítr povane slabý. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 24 až 28 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Počty nakažených hepatitidou typu A lámaly loni a ještě i letos na jaře rekordy. Teď se ale situace uklidňuje. Za minulý rok bylo v Česku nahlášeno 3253 nakažených. Letos jich zatím přibylo 1413, z toho 109 v červenci. Jeden člověk v souvislosti s onemocněním minulý měsíc zemřel. Stabilizovaná situace se podle epidemiologů může po prázdninách zhoršit. Federální soudkyně zamítla exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jehož cílem bylo vytvořit federální seznam voličů a přímo zapojit poštovní službu Spojených států do volebního procesu způsobem, který by omezil korespondenční volbu. Mělo se tak stát před 3. listopadem, kdy se budou konat volby do kongresu. A teď zpátky domů.
5: Na letišti v Karlových Varech začalo cestujícím sloužit odstavné parkoviště pro 137 aut. Letiště o tom informovalo v tiskové zprávě. Stavba vyšla na téměř 13,5 milionů korun, včetně DPH. Elektronický rezervační systém i ceník parkování jsou dostupné na webu letiště.
4: Sport. Do 3. dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina deseti boje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomase Järvinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. To byly zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní Kiss s Míšou, Romanem a Patrikem.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Ahoj kysáci, dneska je 12. srpna a už jsme se bavili o tom, že dneska večer uvidíme na obloze zatmění slunce. Ale co se dneska slaví, to jsme si vlastně ještě neřekli.
1: Dneska je například Světový den slonů.
0: Taky je. Národní den prostředního dítěte. Romane, ty máš několik sourozenců. Ty jsi někde ve prostřed, nebo?
2: Já jsem ten nejstarší, ale úplně prostřední, to, že jsme čtyři, tak dobře, no, tak jako nějaké máme ty
3: tak
2: prostřední.
3: Tak jsou dva prostřední.
2: Přesně, teď jsem to tak chtěl nějak popsat.
0: A zároveň je taky Národní den vinylových desek. A ten si myslím, že bychom si měli připomenout trošku víc, protože, nevím, jestli to víte, ale Česká republika hraje ve světě vinylu klíčovou roli.
3: Je pravda, že vinylovou desku by jsem si nějakou chtěl pořídit už dlouho s ním nebo s ním. Furt jsem se na to nějak nedostal časově, že bych si fakt pořídil takový ten starý gramofon, na to dal nějakou dobrou vinylovou desku, to by se mi líbilo.
0: A vy už za chvíli budete vědět, proč teda Česká republika hraje ve světě vinylu takovou velkou roli. Radio Kiss.

0: 12. srpna je Národní den vinylových desek a dost úzce se tenhle den pojí i s Českou republikou, protože právě u nás se nachází jedna z největších tiskáren a lisoven gramofonových desek na světě. Protože kysáci, oni v 90. když vznikly CDčka, tak většina světových lisoven prostě to zrušili, sešrotovali ty stroje, no a u nás si to nechali. A po roce 2010 se vinily opět vrátily.
1: Je to i kvůli tomu, že té digitální hudby, digitální stopy bylo kolem nás hodně a spoustu audiofilů si přálo pořád cítit tu hudbu mnohem, teď mě neberte za slovo, jako tepleji, jo. Protože to prostě pochopí každý, kdo ví, jak to myslím, ten analogový zvuk, to je prostě jiný ráj.
2: Já mám kamaráda, který ty desky sbírá, má to doma vyladěný, nádherný gramofon, nádherný bedny a jednou jsem u něj slyšel nějakou skladbu z vinylu, to bylo balzám.
0: Já mám taky známýho, on má celou takhle obývací stěnu a má tam přesně naskládaný ty vinily.
1: Zrovna tady teď píše náš posluchač Pavel, že není nad to, když na té desce má napsáno Made in Czech Republic, tak to bych souhlasil.
2: Wow.
0: A když jsme u toho, tak mám pro vás takovou otázku. Když víme, že Česká republika je velmoc, dokážete si tipnout, kolik vinylových desek se vyrobilo v roce 2025?
1: To bude strašně velký
0: číslo, republice.
1: Protože ta firma, co to vyrábí, ta jede v miliardách, že jo? Takže já nevím, jako nechci tu střelit
2: jako miliard
1: nějakou
2: desek?
1: Ne, jo, myslím takhle v obratu, v peněz a tak dále, v penězích, nevím.
0: Dám vám nápovědu. Každá třetí vinylová deska vyrobená na světě pochází právě z České republiky.
2: Ty, tak to bude velký číslo. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun.
2: To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou.
1: Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skyjizerky.cz.
2: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Česká republika je světovou velmocí ve výrobě vinylových desek. A protože se právě dneska slaví Národní den vinylů, tak jsem se vás, kolegové, zeptala, jestli si dokážete tipnout, kolik vinylových desek se vyrobilo v České republice v roce 2025.
1: Ty jsi říkala, že to byl i export, což jsem z toho pochopil, protože ano. Jsi říkala, že každá třetí deska je ano. Z České republiky.
0: Zhruba každá třetí vinylová deska vyrobená v České republice, tak je jedna ze tří, které jsou v celém
1: Takže
0: světě.
1: Takže já říkám číslo 120 milionů desek za rok 2025. Přesné číslo neznám, stačí mi jedna jediná, která mě vlastně dneska může zachránit, protože jsem nesehnal svářecké sklíčko na sledování zatmění slunce. No vy se smějete, ale František, náš posluchač, to tady napsal, doporučuje gramofonovou desku dnes. Důležitý je to sluníčko zaměřit přímo doprostřed té gramofonové desky a pak krásně vidíte zatmění.
2: Počkej, no to je jasný, že to uvidíš, ale to bude bolet do oka.
1: To blbost, ne?
0: No, to bude...
3: Patrik na tím opravdu přemýšlel.
2: Já přemýšlel, jestli je trošku průhledná třeba ta deska.
0: Já taky.
1: Tak co, kolik to je, Míšo?
0: Teď se podržte. Celkem 75 milionů vinylových desek se vyrobilo v roce 2025 v České republice.
2: Jsem to trochu přestřelil, ale teda to je pěkný číslo.
1: To je jo.
0: Tak jestli máte dneska nějaký vinily doma, tak si to puste, až budete pozorovat to zatmění slunce.
1: Přes tu dírku.
4: Nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: půjde ven sledovat zatmění slunce, nebo ho to absolutně nezajímá.
1: Já ti říkám, že Michal o tom udělá vlog.
0: Čau, Michale.
2: Dobré dopoledne, ahoj.
0: Tak co, seš ready na dnešek?
2: Samozřejmě, prosím vás, všude ty speciální brýle jsou vyprodané, takže co my devadesátkoví nastupujeme, co my víme, co použít místo těchto speciálních brýlí?
3: No, nedělej to. Povídej.
2: No, staré diskety. To se z diskety se koukalo.
0: To ti očaři poděkujou zítra.
2: No to říkali jako, že my jsme teda v 90. na to koukali přes ty diskety. No.
3: Já pravda, taky dneska
0: a vidíš
3: budu.
0: Dodnes.
2: No.
4: No, přesně. No.
2: A nebo přes CDčka jsme na to koukali.
3: Ale oni opravdu nedoporučují diskety a ty filmové pásky a tak dále, protože to úplně ten zrak nechrání, ale upřímně, jelikož já bohužel jsem taky sklíčko nesehnala, tak si vezmu brejle, vezmu si tu disketu a občas se mrknu.
2: Ještě bychom mohli zkusit ty svářečské, víš, jak vždycky přes to koukají.
0: Jsou vyprodaný,
2: Michale. Taky.
0: Ano, to už jsme zkoušeli.
2: Jsme chtěli dneska do toho, víš, jak se tam prodává.
1: Dokonce jsem jednu, nebo ne jednu, 10 jsem jich nabídnul, jen tak jako ze srandy na kysácký e-shop za 15 000 jednu. Byly hned vyprodaný.
2: Jo, nemáš tam ještě jednu ve skladě.
0: Jo, a jinak teda cerečko, věď vlastně.
2: No, ještě
0: jak
2: no.
0: Cerečko?
2: Nebo dvě cerečka.
0: Cerečkem, no. Ale ne prostředkem, prosím vás. Jo, cerečkem.
2: Jo, snažte se dát to sluníčko doprostřed toho cerečka.
1: Počkej, když cerečko není průhledný, mě to uchází trochu asi.
0: Není,
2: ale taky jako, se koukalo, no.
0: Jde to, jo. Bacha na to infračervený světlo, nebo co právě potom může způsobit taky.
2: A nebo jako lidičky, no tak zítra se na to podíváme normálně na internetu,
1: to
2: ne?
1: Jsem říkal, že hospody budou prázdný, já půjdu do hospody, pak si to přečtu na internetu a bude klíjek.
2: A je to. No, ale máme oči zdraví.
0: Tak hele, uvidíme, jestli se zítra uvidíme.
2: Jo, tak Michael, koukej na playlist.
0: Jo, ahoj.
2: Čau, ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Breaking me a samozřejmě teď už před náma doprava. Děkujeme Lence za Brno.
2: Krásné dopoledne všem kysákům a těm brněnským chci nahlásit, aby toho nebylo u Olympie málo, tak ulice Chrlická je udělaná jako jednosměrka od Modřic k Olympii, tak pevné nervy, ahoj.
1: Cože jednosměrka, tož to nemyslí vážně toto. Romana?
3: Pozor, pozor, centrum Hradce Králové, ulice Střelecká, dopravní nehoda 4 vozidel, tak opatrně.
1: Taky dávejte na sebe pozor, kysáci, kdyby něco dávejte, klidně vědět během celého dnešního dopoledne, ale i do 14. hodině. Hodiny vždycky nejlépe do 50. minuty té hodiny, abychom to stihli v 55 odvysílat. Tlačítko doprava v apce KISu.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku si dnes užíváme slunečné počasí a letní teploty. Obloha je převážně jasná a vítr povane slabý. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 24 až 28 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. Jako úplného budou moci lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20 hodin a 11 minut. Pozorování bude zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren. V noci na čtvrtek pak bude také možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Počet potvrzených obětí epidemie eboly v Kongu překročil hranici 2000. V zemi zemřelo 2011 lidí a potvrzeno bylo 4381 případů nákazy. Zdravotníci současnou epidemii označují za nejrychleji se šířící epidemii eboly, jaká byla dosud zaznamenána. A teď zpátky domů.
5: Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou dvou úseků Pražského okruhu mezi dálnicí D1, Jesenicí, Kunraticemi a Hodkovicemi. Práce potrvají do letošního října. Provoz zůstane v obou směrech zachovaný ve dvou zúžených jízdních pruzích. Pro KIS Blanka Holoubková.
3: Sport.
4: Plzeň se ve čtvrtém předkole Evropské ligy utká s CZ Bělehrad. Srbský celek vypadl ve třetím předkole, když prohrál oba zápasy s Hapoelem Berševa. Viktoriáni začnou dvojzápas ve čtvrtek 20. srpna v Bělehradě. Pokud by Plzeň neuspěla, zahrála by si hlavní fázi konferenční ligy. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už začíná dopolední KIS.
6: Ať vám to dneska utíká, ať jste v práci nebo frčíte někam na dovolenou, ať se máte dneska hezky s rádiem KIS.
7: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
8: Be happy.

To byla dneska zimečka po ránu, viďte kysáci, no, jsem se normálně vracel pro mikinu, jako chápete to, člověk si vyjde takhle jako před barák, o 7:30 v tričku a září, říjen, zima, zpátky pro mikinu. Možná jste to měli taky tak, možná někdo vstával trošku dřív a možná si šel ještě pro péřovku. Ale zase přes den se to pěkně oteplí a na dnešních 28 stupňů Celsia. Má být opět hezky, pojďme si to užít i se skvělou muzikou. Už je připraven Alan Walker a dáme si také Digital Farm Animals. A nezapomínám připomínat, že po 11. hodině čekáme někde tam v tom průběhu na výherní signál a opět nadupaný balíček různých potřeb, psacích potřeb, školních potřeb, ale nejenom do školy, ale i třeba pro vaši domácnost. Za 3000 po 11. hodině. Držím palce, pojďme na to, za chvilku dopolední balíček. Samolepky po

0: Všichni, co jezdíme na cestách podle předpisů, ladíme 100% dopoledního kavala na KISu.
1: A my jsme rádi, že ladíte KIS i právě dnes. Už je 12. srpna, svátek má Klára, všechno nejlepší kočky a pojďme na dnešní balíček. S dovolením pojďme tady vzpomenout třeba na naše kamarády, na naše spolupracovníky a na takzvané hlášky, na které nikdy nezapomeneme. Jsou to možná spíš i takové ty pozdravy, jo? Které vždycky řekne. Prostě potkám Pepíka v práci a první, co řekne je: hej kámo, ahoj, nebo že jo? Těpic nebo těpéro, jo, a tak dále, už to jede. Každý určitě máte nějakého kámoše nebo kámošku a nebo někoho v rodině, kdo má něco specifického prostě v tom svém slovníku. Používá jednu hlášku nebo speciální větu nebo přivítání nebo poděkování a vy vždycky říkáte si: Ježišmarja, on to zase řekl, pane bože. To už říká 10 let. Nebo 10 let mě takhle vítá. Máte něco takového? My tady v rádiu máme taky jedno takového kolegu, nebudu jmenovat, řeknu vám, jak nás zdraví už asi 10 let, ale máte někoho vy takového v blízkém okolí? Jo? Prostě legendární hláška, kterou v průběhu dne řekne minimálně 10krát, někdo možná i 100krát. Tak to pošlete, jo? Hej kámo, těpéro, těpic. Dobré, já už ani nevím, co všechno existuje. Věřím, že mi poradíte. Tlačítko soutěž v apce KISu a ta nejlepší před 11. vyhrává jako vždy pondělí až pátek balíček Rádia KIS.
2: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KIS.

0: Posloucháte Radio Kiss a my tady dneska řešíme hlášky. Ano, podle mě existuje zvláštní druh člověka, možná ho máte v práci, možná někdo to má v rodině, kdo jako má tu slovní zásobu trošičku jakoby menší, jo? A jeho repertoár je třeba o 5 hláškách, který jede celý život, jo? Čau kámo, to nevymyslíš, já se z toho picnu, co tam ještě najdeme. Tak se tady mějte, to je zase den. A jede to každý den a vy víte, že to řekne minimálně 8krát. Máte někoho takového u vás doma, kysáci? Když tak pošlete hlasovku, tlačítko, soutěž. Máme tady třeba Barborku.
1: Kdysi dávno mě jeden klučina říkal furt ahoj švagrová. To bylo 1000krát za den. No a v nejmenované firmě, kde pracuju, tak tam máme Filipince. A ten jeden říká dobré ráno, madám, nebo dobrý den, madám. Takže já mu vždycky odpovím ahoj, pane.
0: Dobré ráno, madam. František.
2: Čau, já vždycky říkám čus, Michael.
0: Jo, čus, Michael. A co Michael?
3: Čau, Michael. My se zdravíme s kámošem, normálně, když se vidíme, tak makarena. Prostě takhle se pozdravíme a je to mozec. Už nevím, kde to vzniklo, ale už to je několik let. Takže makarena, čau, jes.
0: Makarena, kámo! Makarena!
3: Čau, Michael. My se zdravíme s kámošem. Normálně si vidíme. Tak makarena!
0: Makarena!
4: Hurá do školy!
5: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do KISu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
4: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation, podporuje Radio Kiss.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Už dnes večer na Radio Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: dopoledním kysu kultovní hlášky našich kolegů, alebo možná i rodinných příslušníků. Které hlášky člověka ve vašem okolí už vám lezou i ušima? A kdo je říká a jak často, kolikrát denně, kolikrát za týden, kolikrát za hodinu? No, jsou tady pěkné kousky. Lukas.
1: Ahoj, Mikey. Tak můj výborný kamarád, když po něm něco chceš, tak používá hlášku. Tak ten byl dobrý. Tak ahoj.
0: Jo, na to si taky občas vzpomenu. Je, tak ten byl dobrý. Lucinka.
2: Ahoj, Michael. Tak není to každodenní hláška, ale můj tchán, když jsem dávala dceru k babičce a k dědečkovi, tak vždycky, když otevřel dveře, tak mě vítal s tím, že Tereska tady není, dostala cigára, dostala litr vína a šla se někam prostě flákat, ale to vnučce bylo třeba 2, 3, 4, 5 a říká to vlastně celý její život, holce už je 18 a furt si z ní takhle dělá srandu.
0: Ale to je dobrý, to je dobrý. Marcelka, čauky mňauky, jo, to je taky pěkná hláška. Zdraví kamarád každého. Zdarec jak svíňa je pozdrav známého Brňáka, ale nejlepší bývalá kolegyně za každým druhým slovem používala jakoby. Jo, jakoby to taky patří do mého slovníku, taky se to snažím odbourávat. No víš, jakoby, jako, jo, a ještě slovo jako. Proč říkáme vlastně jako, jo? No víš, já jsem jako včera byl. Proč tam řekl to jako? No, nevím, bez toho je to nějaký divný. Včera jsem byl tam a tam, aha. No víš, já jsem včera jako byl, no. A když to slyšíš za směnu 200krát, tak se jí začalo říkat jakobín. A to by jakoby asi mohlo být jakoby dobrý. Ano, děkuji, Marcelko. Jarda.
3: Ahoj, tak hlášku někoho nebo mojí, no stejně to asi nebude úplně publikovatelný. Takže v mém případě je to dost často hláška Tomiho Vindej. Čau, Jarda.
0: No tak Tomiho teda vyndej, Verča.
4: Krásné dopadno ti přeji, Michaele. Do teďka, když se vidím s otcem svého dítěte, tak mi vždycky říká, no nazdar těpic, anebo nazdar bouchačko, anebo mi vždycky říkal, nazdar Béďo. Říkám, já jsem to nikdy nesnášela. A nezvykla jsem se na to, to je děsný. Tak krásný den všem, ahoj Verča.
0: Jako ale Verčo, nazdar bouchačko, to není špatný, to slyším třeba úplně poprvé. Nazdar bouchačko. Dominik napsal, čau Michaele, my s kolegou v práci se loučíme hláškou zas ráno. Když si to řekneš rychle a bez mezery, tak pochopíš. Markéta.
5: Čau Míšo, já 23 let chodím do jedné reklamky, kde pracuji. A každý ráno procházím halou a říkám čau všem, takže to už jako ke mně neodmyslitelně patří. A jestli teďkon kolegové v práci poslouchají, tak je tímto zdravím. Pa, Markéta.
0: Ano, já tímto zdravím čauko kakauko, našeho věrného kysáka, našeho kovboje v klobouku, který hodně jezdí i do Mikulova. Čauko kakauko, já jsem to pak říkal asi 2 měsíce. A ještě mi raz.
6: Nazdar Majku, tak já mám kolegu a ten každý ráno říká zdár. Tak co, hele, kam se dneska zašijem?
0: Tak co, kysáci, kam se dneska do 14. zašijem? Kiss.

0: někdo 3 a někdo by mohl napsat novou Bibli, jo? Jako to jsou zvláštní lidé. Já teda mám taky pár takových hlášek. Taky už mi to pár lidí říkalo. Prosím tě, proč to říkáš? Já nevím, ono to jako z vás vystřelí jako tak nějak úplně samo. No, tak vzpomínáme na nejhorší hlášky našich kolegů v práci, doma, v zaměstnání, v rodině. Co, Karel?
1: Tak, Michael, nejlepší pozdrav, který je a který užívám, je čau, Břídilové.
0: Čau, Břídilové. Marta.
2: Ahoj, tak můj brácha místo pozdravu už několik let používá slovo čaj. Místo ahoj, čau, přijde a prostě na pohodu řekne čaj, čaj. To je prostě můj brácha. Čau, to je Marta.
0: Víte, co je podle mě nejhorší, že někdy si to podle mě už ani jako neuvědomujeme, jaká slova z nás lezou a my to podle mě už ani neslyšíme, jo? To jako, když říkáme třeba to slovo jako, nebo pakliže, že jo, nicméně, každopádně, to jsou takové ty berličky některých moderátorů v českých rádiích, že jo. Oni začnou větu a hned další slovo je, no pakliže, nicméně, pojďme teda dál k muzice, každopádně jsem chtěl říct a furt takhle dokola. Podle mě už někteří ani o tom neví. Tomáš.
3: Čus, Michaele. Jednu z nejlepších hlášek používá vždycky moje mamka. Sotva k ní přijdu na návštěvu, po každý se z chodby ozve. Ještě než stačím zavřít dveře. Nemáš hlad? Nechceš něco k pití? Pojď si sednout. Člověk se ani nestihne.

0: Slovensku, jo, kam jezdíme vždycky jednou ročně, nebo snažíme se aspoň jednou ročně tam zajet na Velkou noc, na Velikonoce a všechny tam prostě vyšibat. Jezdíme za Tiborem a tak dále. A to je vesnička Horná, Dolná, Maríková, to je opravdu obec o, já nevím, 300-500 obyvatel. A na tom Slovensku tam je ještě spoustu takových těch chalup opravdu z těch dřevěných trámů, jo, ty echt starý baráky, které vznikly prostě, ty varo, já nevím, 1850, já nevím, maluju teďka tady úplně z hlavy, jo, ale to jsou opravdu baráky, které tam furt stojí, lidi to udržujou a oni v tom žijou a pořád to tam je. A vzpomínám si, že když jsme byli malí, bylo mi 5, 6, 7 a jezdili jsme tam autem se strejdou, tak vždycky, když jsme vjeli do té vesničky, tak můj táta sjel to okýnko, že jo, podíval se ven a řekl, tady to i v roce 2000 bude pořád stejný. A tuhle hlášku tam vždycky řekne, když jedem. Lidi, a víte, co je nejhorší? Že od těch 80. let do dneška i do roku 2026 tam ty baráky jsou furt stejný, furt stojí a furt jsou krásný. Nádhera. Peter.
1: S Michaelem u nás v bývalém zaměstnání to bylo vždycky občas jí záleželo, kde jsi byl, jestli jsi byl daleko, tak to bylo
0: Čus, to by mě zajímalo, jaké hlášky by byly z Kravína. Pojďme na vítěze. Balíček Rádia Kiss asi dneska za nejhorší hlášku vyhrává Pety, no teda asi spíš její kamarád.
2: Čau Michaele, já znám jednoho borce, který každému, komu zvedne telefon, tak ho oslovuje do telefonu čau chcípáku. Takže jednou, když mi takhle krásně volal a řekl mi čau chcípáku, tak jsem mu na to odpověděla svojí hláškou, která se nedá v telefonu prezentovat. A od té doby už mi neříká takhle hnusně, ale říká mi ahoj krásko. Takže asi tak.
0: Povedlo se. Bravo, Pety. Michal Kalčík. Kiss. Radio Kiss.

0: Ještě by tady přišel jeden krásný vzkaz, že tady kolegyni zdraví nějaký kamarád. Čau bejku, nemáš žvejku. No, to jsou taky takový pěkný hlášky. Jdeme na dopravu.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Připomínám tlačítko doprava v apce Rádia Kys, tak můžete se tam podívat a jo, super, tak mi tady teďka změnila policie České republiky stránky a vypadlo mi zpravodajství, tak to je super. Už to vidím. D1, 89. kilometr ve směru na Brno, pozor, tak tam jsou tři ťukance, tři osobáky, pak tady máme D5, a to je 67. kilometr, tak tam je nákladák s osobákem a ještě D2, pozor, 35. kilometr, dva nákladáky v sobě zdržení, tak do 15 minut. Pojďme na muziku. Co si dáme? Dáme si třeba Stereo Mexico.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku si dnes užíváme slunečné počasí a letní teploty. Obloha je převážně jasná a vítr povane slabý. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 24 až 28 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradou. Na ostatních řekách je situace horší. S opatrností je sjízdná Dolní Jizera a Berounka, dolní úseky Ohře, Orlice a Opavy, některé části Ploučnice nebo Dyje pod Vranovskou přehradou a Novými Mlýny. Stále splavný je pro vodáky také dolní úsek Labes Ústí nad Labem do Německa. Kanadská letecká společnost Porter Airlines musela na poslední chvíli zrušit let. Jedno dítě totiž odmítalo sedět se zapnutým bezpečnostním pásem. Chlapec kladl takový odpor, že se kapitán letadla, které už rolovalo ke vzletové dráze, rozhodl vrátit k odletové bráně. Incident se odehrál minulý týden v kanadské provincii Britská Kolumbie. Stroj měl odletět do Toronta. A teď zpátky domů.
5: Na letišti v Karlových Varech začalo cestujícím sloužit odstavné parkoviště pro 137 aut. Letiště o tom informovalo v tiskové zprávě. Stavba vyšla na téměř 13,5 milionů korun, včetně DPH. Elektronický rezervační systém i ceník parkování jsou dostupné na webu letiště.
4: Sport. Jan Čejka bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat ve finále na trati 200 metrů znak. V úterním semifinále 25-letý český reprezentant vylepšil téměř o sekundu vlastní národní rekord a postoupil třetím časem. Za námi jsou nejnovější zprávy a před námi další hodina dopoledního Kissu.
6: No, včera ten fotbal Spartička a Francouzi, to byla podívaná, vidíte, to byla nádhera.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

na dnešní srpnovou pranostiku na 12. srpna na Kláru a tady píšou, že co srpen neuvaří, to už září nedosmaží. No já mám takový pocit, že jsme se tady v tom srpnu už smažili dost, že v tom září už stejně nebude co dosmažit. Už jsme se smažili snad hodně, ne? Podle mě už je hotovo. Normálně hotovo, všechno sklidit a můžeme zasít znovu. Normálně si myslím, že bychom tady mohli mít dvě sklizně jako v Africe.

0: Soutěžte právě teď s rádiem KISS a českým výrobcem školních potřeb Centropen.
1: Volejte studio
0: 210 323 323.

0: Mají školní potřeby na celý rok.
1: Centropen je tradiční český výrobce kvalitních psacích potřeb nejenom pro děti do školy, ale také pro vašeho tátu dřeva do dílny, pro mamču nebo pro tetičku do kanceláře, pro babičku na křížovku a pro dědu třeba na zahradu. Stát se můžete i fanouškem Centropenu na Facebooku, tak tam můžete mrknout, ale hlavně veškeré informace jako správnou odpověď na naše otázky najdete právě na stránkách centropen.cz. Na druhé straně dáma, která se ještě nedovolala. Ahoj, kdo pak tam?
2: Ahoj, Lenka.
1: Takže Lenko, dneska poprvé.
2: Ano.
1: Jak vidíš své šance?
2: No, snažila jsem se to lehce proběhnout, tak doufám, že se chytím.
1: Lenko, odkud voláš? Odkud se ti podařilo
2: dovolat? Od Kolína.
1: Od Kolína, potkali se u Kolína, no tak snad neskončíme jako ta známá dvojice. Ten balíček v hodnotě 3000, udělal by radost někomu u vás v rodině?
2: Určitě, mám dvě malé děti, takže určitě.
1: Dobře, jdeme na otázku?
2: Ano, zkusíme to.
1: Jseš připravená. Otázka pro středeční dopoledne zní takto. Proč mají dětské fixy ventilační chránítko? Za A. Protože umožňuje proudění vzduchu a tím ochranu před udušením při vdechnutí. Za B. Aby fixa dříve vyschla. A za C. Aby se uvnitř fixy nesrážela vlhkost.
2: Zkusíme třeba Cčko.
1: Promiň, teď byl nějaký blbý signál, já jsem vůbec neslyšel.
2: Tak A.
1: Co jsi říkala, promiň?
2: Tak zkusíme třeba Cčko.
1: No ne, počkej, já mám pocit, že jsi říkala A, ne, před chviličku. Já jsem to jenom potřeba potvrdit.
2: Potom už jo. Vám mezi Ačkem, Cčkem.
1: Takže Ačko, jo?
2: Tak zkusíme teda to Ačko.
1: Zkusíme Ačko! Jo! Ten signál tady někdy blbne, víš? Ano! Ventilační chránítko, protože umožňuje proudění vzduchu a tím ochranu před udušením při vdechnutí. No, tak balíček už je skoro na cestě, věřím, že do pátku to přijde. Děti budou mít radost, viď?
2: Určitě, a já taky.
1: Ano, maminka jim tam něco taky jako šlohne, jo?
2: No, asi úplně ne, ale do školy výbavička se určitě hodí.
1: A patříš k těm, kteří luští křížovky?
2: Ano.
1: Jo, moje maminka taky, tak pokud denně nevyluští jednu křížovku, tak svět není v pořádku. Je to droga, viď?
2: O, tak u mě zase tak ne, ale tak neuškodí pro cvičit mozkový závity.
1: Ve volném čase je to velmi příjemné. Tak jo, děkuji moc, pozdravuj u Kolína a posíláme balíček v hodnotě 3000 korun. Ahoj!
2: Díky moc, ahoj!
1: No a další balíček školních potřeb skoro na celý rok od Centropenu zase v odpoledním jumpu.
3: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: muzika, co takhle nějaká Katy Perry. Jo, o Katy Perry si něco povíme.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu. Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

Klubákou na Kissu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

která před chvíličkou také dohrála v playlistu Radia Kiss. 11.37, přesný čas pro vaši orientaci, a možná si říkáte, že opravdu ty velké hvězdy, ať už filmové nebo hudební, že je v životě nemůžete potkat normálně na nějaké normální pláži, jo? Určitě jezdí na nějaký šíleně drahý hotel někam hodně, hodně daleko, kde jsou sami, aby je nikdo neviděl. Ne, vždy tomu tak je. Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau dokazují, že jejich vztah rozhodně nebyl jenom letní románek. Po roce jsou spolu a aktuálně si užívají dovolenou v Saint-Tropez. Tak pokud byste je chtěli potkat, pokud byste možná chtěli selfiečko s Katy Perry, tak můžete mít tuhletu možnost. A žádné schovávání právě před lidmi. Koupou se na normální veřejné pláži, chodí do restaurací a fotografové je zachytili při pořádně vášnivých polipcích v moři i na břehu, právě mezi ostatními opalujícími. Katy navíc nedávno o Trudeauvi prohlásila, že je láskou jejího života. Viděl jsem ty fotky, moc jim to sluší. No, tak vzhůru do Saint-Tropez a scháníme Katy Perry. Kdo bude mít selfiečko, označuje Radio Kiss a my to přesdílíme. Moc rádi.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: počkej, jako Karma 7 Dana? Ne, to je úplně jiná Karma. Just be good to me. Ty brďo, tohle jsem neslyšel tak 20 let. Pojďme na dnešní moudro dne. Jedna klasika vždycky pobaví.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Jednou z mých super schopností je schovávat si několik let naprosto nepotřebnou věc, kterou ale vyhodím přesně týden před tím, než ji začnu potřebovat.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádio Kiss.

0: Ničce, směr na Prahu u Říčan hoří kamion, tak bacha. Pak tady mám ještě z D49 mimořádku 9. kilometr směr Frišták, je tam provoz na exitu 9 směr Bystřice pod Hostýnem, byl obnoven bez omezení a kolony se rozjíždějí. A ještě mám tady jednu dopravu, kde pak to bylo, ano, tady Bebe hlásí.
1: Čau rodinko, tak jsem taky u té odbočky za Uříčan na Říčany, viděla jsem ten obrovský černý dým a zastavilo se mi srdce, ale hasiči už to dostali evidentně pod kontrolu. A já bych chtěla za nás za všechny poděkovat všem hasičům v naší zemi, kteří tuhle chvíli hasej a pomáhají chránit krajinu před požáry. Takže...
0: Matuš Pekař.
2: Čau kysáci. Mám velkou prosbu, jedu do Poděbrad po staré jedenáctce cez Bohdaneč, Dlouhopolsko a teď až do Poděbrad. Padlo mi auto do nouzaku, potřebujeme se dostat do centrálního servisu. Díky moc, keď uvidíte pekárnické auto, tak se nezlobte, jedu max 60-70. Ahojte, dík.
0: Dneska budou housky zadáčo.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Rádio KISS. Počasí.
4: Dobré poledne. Pro dnešek bude obloha jasná, jen místy polojasná a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 28 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 18 stupňů.
3: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Ministerstvo kultury přispěje na restaurování pomníku 82 lidických dětí. Dnes se na tom dohodl ministr kultury Otto Klempíř s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. Památník podle Stehlíka od státu dostane přibližně 9 milionů korun. Veřejná sbírka na pomník lidických dětí od Marie Uchytilové vynesla zatím přes 5 milionů. Téměř dva dny po silném pondělním zemětřesení, které zabilo na 200 lidí, se v Kolumbii podařilo z trosek jednoho z domů vyprostit živou ženu. Pátrání po dalších přeživších na západě jihoamerické země pokračuje. A teď zpátky domů.
5: Na průtahu Libercem přibudou nové připojovací pruhy, které mají zlepšit plynulost dopravy hlavně v ranních a odpoledních špičkách. Pomoci mají především u výjezdu z průmyslové zóny Sever, kudy denně projede téměř 50 000 aut. S jejich vybudováním se počítá v letech 2027 až 2028. Pro KISS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Hokejisté Mladé Boleslavy v přípravě tvrdě narazili. Minulý čtvrtek zdolal Liberec Mladou Boleslav 3-1. Tentokrát přijel na led Boleslavy a byl z toho pořádný debakl. Liberec na stadionu soupeře vyhrál vysoko 6-0, když 5 gólů dal ve druhé třetině. Gólman Bílých Tigrů Petr Hamalčík udržel čisté konto. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Michal Kavalčík.
6: Kysáci vědci odhalili, že Viagra by mohla zastavit šíření rakoviny, zjistili izraelští vědci, tak se na to podíváme.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

možná jednou najde úplně nové využití. Izraelští vědci zjistili, že její účinná látka sildenafil dokáže v laboratorních experimentech narušit přísun cholesterolu, který některé nádorové buňky potřebují k tvorbě metastáz. Ještě zajímavější výsledky přinesla kombinace ze statiny, tedy léky na snížení cholesterolu. Výzkum zatím probíhal na myších, lidských nádorových buňkách a vědci výsledky porovnávali také s rozsáhlými daty pacientů. Takže zatím velká naděje, ale ne rozhodně nový lék na rakovinu. Na potvrzení účinku u pacientů si budeme muset ještě pár let počkat. One Direction a letní 90. Za chviličku na telefon 210 323 323. Radio Kiss.

0: Letní devadesátka
1: Rádia Kiss.
2: Letní devadesátka, po dlouhé době si tady dáme zase ženský hlas. Tak kdo pak se dovolal? Ahoj!
3: Ahoj, tady Verča, zdravím tě.
2: Čauky Verčo, tak prosím tě, kde si užíváš středečního dne? Kde pak si?
3: Já jsem v práci.
2: Aha, makáš hodně, málo, středně?
3: Tak středně, jo.
2: Jo,
3: pohoda,
2: jo.
3: Pohoda, na pohodičku.
2: na pohodičku. Tak prosím tě, společně jsme tady vybrali jednu pecku od Headway. Budeme vzpomínat na single Rock My Heart. Tvoje srdíčko v pohodě je zamilované, nebo ne? Jak to tam je?
3: Zamilovaná spíš do sebe.
2: Ale, jo, takhle, jo, nikdo na obzoru, co?
3: Ne, zatím ne.
2: A čím to je, nevíš?
3: Nevím.
2: Nejsou zájemci, nebo máš, jak se tomu říká, nebo máš ten, jakože máš ty, no, ježíš, jak se tomu říká, že máš prostě, ty brďo, teď mi to vypadlo.
3: Asi mám hodně energie pro nich, no.
2: Jo, tak asi prostě nestíhají.
3: No, asi tak bych to řekl, nestíhají mě, no.
2: Vysoké nároky, už jsem si vzpomněl, vysoké nároky.
3: Proči, možná malinko jsem zvyšila nějaký nároky, ale jsem
2: no,
3: spokojená
2: počkej,
3: a šťastná.
2: Počkej, Verčo, ale teď mi řekni teda, a dobře, a kdy naposled si měla teda toho jako chlapa, kdy jste se rozloučili?
3: Bylo to ještě asi 2 dny před Silvestrem jsem to ukončila.
2: Hele, ty jsi teďka začala, že jsem měl strach, že řekneš před covidem.
3: A to ne, to bylo až moc dlouho.
2: Dobrý,
3: to by,
2: hele, tak
3: to by asi nevydržela, to je, jako víš, jak to myslím.
2: To je půl roku, to je dobrý, ne, Verčo?
3: Jo, možná víc, ale můžu ti říct jednu věc?
2: Ano.
3: Já jsem Silvestra oslavila po svém. A oslavila jsem vlastně můj nový život, sebe sama, jakoby.
2: Jo.
3: Lásku v sobě jsem našla.
2: Jasně. Ale já se ti nedivím, jo, já třeba, jako kdybych chodil s Kavalčíkem, já bych to taky s ním asi nevydržel, no.
3: To se nemyslím. To se nemyslím.
2: Dobře.
3: Ty jsi asi na mě moc víc energický,
2: ještě,
3: než jsem já.
2: Je, no vidíš, tak to by se potkalo, ty brďo. Možná hodinku spolu by jsme vydrželi určitě, že jo?
3: Já si myslím, že mnohem díl.
2: Dobře. Tak Verčo, zdravíme do Havířova, měj se moc krásně.
3: Děkuji moc, měj se krásně, hezký den, ahoj.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy. Later.

0: Ozval se kysáci Peťan, já ho tímto zdravím a Peťan má takovou prosbičku.
1: Ahoj Michale, prosím tě, nemohl bys mi poslat odkaz nebo něco, kde najdu tu Katy Perry, jak hrál před chviličkou? Nemůžu to najít na YouTube, nevím, jak se to jmenuje, neumím anglicky, ale jste mi happy a poslouchám vás furt. Děkuji.
0: Děkuju, Peťan asi myslí tuhle tu pecku. Last Friday Night. Čověče, to se trošku divím, že jsi to nenašel. Stačí na YouTube napsat Katy Perry Last Friday Night. Vyleze ti nádherné, vtipné video, kde Katy Perry má rovnátka, brýle. Jsou to takové osmdesátky, možná i devadesátky, má růžový kostýmek, vypadá tam jako barbínka a už je to 15 let starý a má to 1,5 miliardy přehrání. TGIF. Tak ráno se stalo, Peťo.
2: Kiss. Radio Kiss.

pro vás takhle skoro ve 3/4 na 1 jednu takovou zapeklitou otázku. Kdo na ní odpoví správně, vyhrává, chtěl jsem říct, osobní setkání s těmito dvěmi legendárními postavičkami. No, nevím, jestli to umím zařídit, ale pokusím se, jo. Pat a Mat dneska slaví kulatiny. Dva nejslavnější čeští kutilové baví už celé generace tím, že i z úplně jednoduché opravy dokážou udělat projekt, po kterém je potřeba opravit ještě půlku domu. Seriál A je to se stal fenoménem nejenom u nás, ale i ve světě a tihle dva jsou důkazem, že hlavní není vědět, jak se to dělá, ale mít sebevědomí, kladivo a dobrého kámoše. Tak co myslíte, kysáci? Kolikáté kulatiny slaví seriál Pat a Mat? Já nikdy nezapomenu na ten díl, kdy potřebovali jako se dostat s tím autem, s tím svojím do garáže a tak je napadlo, že si nalajnujou tu cestu z té zahrady do té garáže, jo? Na smeták na každou stranu přidělali ty štětky, namočili to do těch bílých kyblíků a začali tam potom betonu jezdit a dělat tu trasu do té garáže. Na to nikdy nezapomenu. No a těch spoustu dílů je. Super je, že to nemusel nikdo dabovat. No. Já jsem našel super muziku, protože ta legendární znělka se dočkala několika remixů. Yeah. Ha, ha. Hardbus remix.

0: Ještě bych měl tady jeden remix.
1: Jste připraveni na hardstyle? Uděláme radost DJovi Bass Lickrovi. Ale tohle vaše bedínky nevydrží.

0: Radio Kiss, kdo pak je tam? No a zas to nikdo nevede. Radio Kiss, kdo pak tam?
1: No halo, tady Luděk.
0: Nazdar Luďku, tak prosím tě, podle tebe, kolik slaví kulatiny, Pat a Mat?
1: No, vzhledem k tomu, že mě je 60 oni nemají, tak budou mít 50.
0: 60, ty brďo, to by dělali ještě z dřeva, ne, ty postavičky. I když oni jsou podle mě ještě původně z dřeva, no. Chlape, já to no, taky původně nevím, já to musím zjistit, no. Tak říkáš 50, jo?
1: Říkám 50, jasný.
0: Dobře, díky moc, měj se hezky, ahoj, čau, čau.
1: Čau.
0: Další ty bodky sáku, tady Michael, ahoj.
2: Ahoj, nezal.
0: Nazdar, nazdar, tak tvůj tip.
2: 40.
0: 40, děkuju moc, měj se hezky. A poslední volající, kdo pak je na druhé straně?
3: To Tomáš, to si děláš, že jsem se dovolal.
0: No, no, no, ne, nedělám si srandu. Tak kamaráde, prosím tě, kolik si myslíš, že jim je?
3: No 50, říkali jste to tuším někdy minulý týden v rádiu.
0: Fakt jo? No tak jo. 50. Chceš výhru?
3: Jo, tak jo.
0: S osobní setkání s Patem a Matem.
3: Kdy, to, kdy a kde?
0: No já právě nevím, kde jako najdem, víš? Jako kde se schovávají.
3: Jo, tak jestli jasný, jsou... tak já pro tebe dojedu a pojedem za nima.
0: Dobře. Hele, třeba dopadneme jak oni dva.
3: To právě.
0: A pokud neumřeli, hledají Pata a Mata dodnes.
3: Dodnes, ano.
0: Tak díky, že jsi brnknul.
3: Ale, ahoj. Super, Michale, jo? Čau. Michal Kahalčík na Kisu.

0: Tak jsem to našel, drazí kysáci. Poprvé se dvojice Pat a Matt objevila 12. srpna léta páně 1976 v krátkém filmu Kuťáci, který byl i pilotním dílem seriálu. Autor se inspiroval kreslenými vtipy s panem Ouholíčkem, to byl Matt, a s panem Sedlcem, to byl Pat, které vymýšlel a kreslil do jednoho časopisu. Původně byly těmito jmény pojmenováni podle míst nedaleko města Roztoky a jejich jména jsou napsaná i ve scénáři. 12. srpna 1976. Pat a Matt má dneska 50.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Kiss. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Krátce před 13. od vás žádná hlasovka, já přidám nějaké informace z D1 ve směru

na Brno, hned za Prahou, na kilometru 20. směr na Brno, tak tam zdržení asi 10 minut, je to právě 20. kilometr, kolona už má 3 kilometry, pak těsně před Brnem, to je 189. kilometr, právě z Prahy na Brno, tak tam je 12-minutové zdržení a kolona už 4 kilometry a ještě před Ostravou 359. kilometr, tak tam je doba průjezdu 5 minut zdržení a kolona má 2 kilometry. Jinak to vypadá, že hlavní tahy v pohodě. Za chvilku precizně.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Napříč republikou máme jasnou až polojasnou oblohu a nejvyšší teploty mezi 22 až 28 stupni Celsia. Na horách je kolem 18 stupňů.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Teploty klesly velmi nízko vzhledem k vyjasněné noci a suchému vzduchu. Berlínský spolek chce zachránit bunkr z druhé světové války, který nechal nacistický diktátor Adolf Hitler vybudovat pod svým kancléřstvím. Podzemnímu krytu s rozlohou přes 1200 metrů čtverečních hrozí zánik kvůli plánované výstavbě bytových domů. V bunkru chce spolek vybudovat výstavu. A teď zpátky domů.
5: Další uzavírka čeká řidiče na Žatecku. Silnice druhé třídy mezi Žatcem a Rakovníkem bude od 22. do 24. září neprůjezdná kvůli opravě železničního přejezdu u Sádku. Objízdná trasa povede po silnicích třetí třídy. Na trati Žatec-Lužná navíc pokračuje výluka kvůli rekonstrukci mostu přes Ohři.
3: Sport.
4: Obhajkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26-letá plavkyně dohmátla v čase 1:57.10 a byla v rozplavbách nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Boje o medaile kraulařky svedou na dvoustovce ve čtvrtek večer. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: Focení zatmění slunce může poškodit fotoaparáty, a to i v mobilech, tak si o tom něco povíme.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

Pro jistotu takové upozornění, dneska právě večer bude možné v Česku pozorovat částečné zatmění slunce. No a většina lidí už ví, že dívat se přímo na slunce bez speciálních brýlí může vážně poškodit zrak, takže to určitě nedělejte, pokud nic nemáte. Málo koho ale možná napadne, že podobné varování platí také pro fotografickou techniku. Přímé focení slunce bez odpovídajícího filtru může představovat riziko pro fotoaparát a týká se to i kamer v mobilních telefonech. Tak prosím vás, aby vás to nevyšlo, dneska to částečné zatmění slunce hodně draho.

0: Los a Amsterdam 13.15. Kysáci, jak by řekla, jak se jmenovala ta herečka Eva Holubová v tom slavném filmu, rozmohl se nám tady takový nešvar. Roztáhne tabuli a tam je napsáno, že... No, já pustím hlasovku a hned vám řeknu, o co go. Aleksandře?
1: Zdravíško na kisu, tady Lexa z comebacku. Chtěl bych sem poprosit písničku pro Rybiska do Ostravy, Rammstein, Du hast.
0: Kysáci, občas zmáčknete i takhle přes den tlačítko Jukebox v naší aplikaci, ale možná nás posloucháte jenom krátce a možná to ani nevíte, ale songy na přání jsou vždycky každý den pondělí až čtvrtek po 18. hodině. Tak pokud máte pocit, že vám přes den nikdo nic nezahrál na přání, a pokud máte pocit, že vám nikdo na vaší hlasovku neodpověděl, věřte, že to není v našich silách, když tady toho přijde třeba 20 nebo 30 žádostí za hodinu, tak na tu svou písničku si můžete počkat. Vždycky třeba k Vojtovi Sklenářovi zavolat nebo napsat po 18. hodině. Máte na to celkem 4 hodiny, 18 až 22 hodin naše večerní jukeboxy. A nebo potom po půlnoci. Tam na to máte celkem 6 hodin. Od půlnoci pěkně do 6 do rána naší noční moderátoři. Díky moc a posíláme Mr. Prezident.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Ještě než vám dám další muziku na kesu, jedna mimořádná situace. D8, kilometr 82. ve směru na Německo. Pozor, tunel, odtah porouchaného vozidla z tunelu Libouchec. Provoz je tam na pár minut pozastaven.
1: Hurá do školy!
2: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do KISu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: A na Slovensku se počúva Radio Kiss. Jste super.
4: Děkuji, že jste.
5: Miluju vás a přeju vám krásný sluníčkový den.
1: Díky apce Radia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss.

taková smutná zprávička, kysáci. My jsme v sobotu se opět s DJem Baselickrem viděli na naší akci Rádia Kiss Hard Party v Písku, letní kino. Mockrát děkujeme, kdo jste dojeli, bylo to opět velké, končili jsme o půlnoci. A tam jsme si zahráli tohodle borce, který právě teď dohrál, Jan Vejn. Dokonce ještě Václavem jsme měli tu možnost hrát DJ Sash a DJ Jan Vejn na afterparty, myslím, že to bylo minulý rok po O2čku. Ano, po O2čku minulý rok, co to byla, trojka Rádia Kiss. A teď v sobotu v Písku mi DJ Baselicker sdělil, že Jan Vejn končí kariéru. Že už nechce jezdit po stadionech, nechce jezdit po O2čkách. Já říkám, jak to, co se děje, a on nevím, no, že teďka vydal nějakou zprávu, tak pokouším se najít ještě nějaké další informace, no. Ale víte co, jestli celý život jezdíte po takovýchhle stadionech, chodíte spát ve 3, ve 4 ráno. Kdysi to byl taky štíhlý, krásný, sympatický kluk, teda on je sympatiák stále, že jo. Dneska už teda vypadá trošku jinak, to se na vás také podepíše, tenhle ten životní styl. No, tak Jan Vejn, no tak třeba ještě změní názor, protože jeho show a jeho DJské sety vždycky stojí za to. Tak zdravíme, Jan Vejn, před chvilkou také v playlistu Rádia Kiss. Snap, ti ještě stále jezdí, nedávno jsme je viděli i v Ostravě. Rhythm's Dancer.

0: rapuje Magda s Radkem. Máte se na co těšit. Odpolední jump 14 až 18 a i u nich krásný balíček školních potřeb v hodnotě 3000 korun. Teďka do Kalifornie, ta chce přibrzdit umělou inteligenci v roli psychologa. Nový návrh zákona by zakázal nabízet AI chatboty jako plnohodnotné terapeuty a umělá inteligence by neměla samostatně rozhodovat o léčbě bez kontroly licencovaného odborníka. Důvod je velmi jednoduchý, stále více lidí, hlavně mladých, se svými psychickými problémy míří právě za chatboty. Odborníci ale upozorňují, že AI nemá výcvik ani schopnosti skutečného terapeuta a špatná rada může mít vážné následky. Zákon má zároveň chránit soukromí, třeba při používání AI k záznamu terapeutických sezení by byl nutný souhlas pacienta. No, tak my tady s tou AI nebudeme bláznit a pokud budeme mít nějaký problém, určitě zajdeme za živým odborníkem, abychom nedopadli ještě hůř, než to máme na začátku. David Guetta, Sam Martin.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

0: Takhle zní léto na Rádiu Kiss.
1: Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Za malý okamžik odpolední jump, ještě jsem tady pro vás našel jednu informaci. Pokud jste ještě nebyli na filmu Odyssea, určitě jděte. Tenhle ten velkofilm Christophera Nolana je obrovský hit. K 12. srpnu, k dnešnímu dni, má celosvětově tržby zhruba 1 miliardu 105 milionů dolarů. Z toho přibližně 461 milionů je v USA a v Kanadě 643. No a od 14. srpna vstupuje do Číny a tam se to typuje na další 500 miliardy. Hezký, že?
1: Radio Kiss.
2: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme tady pro vás dopravní informace na krásné odpoledne. Dálnice D1 ve směru na Bohumín na Polsko 360. kilometr. Máme tady mimořádnou zprávu. Provoz je tam obnoven, takže můžete v klidu jezdit. No a bouralo se bohužel na dálnici D0, je to exit 59, anebo taky na dálnici D0 ve směru na D10, 62. kilometr.
2: Hezké odpoledne ode mě, Praha východ, okres Louňovice, Kutnohorská, tady se bouralo, pojďme do Jílemnice na Semilsko, Krkonošská, i tady máte dopravní nehodu. Přímo v Brně je to ulice Hlinky, no a v Praze konkrétně je to Ryšavého a potom ještě Plzeňská.
1: Tak my vám přejeme šťastnou cestu a začíná odpolední jump.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Radio KISS počasí.
5: Napříč republikou máme jasnou až polojasnou oblohu a nejvyšší teploty mezi 22 až 28 stupni Celsia. Na horách je kolem 18 stupňů.
4: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Na Šumavě vrcholí nájezdy organizovaných skupin sběračů borůvek. Denně z klidových zón odvážejí tisíce litrů plodů a ničí přírodu. Strážci parku sice rozdávají pokuty. Kvůli nepřesnostem v zákoně a zahraničním hříšníkům je ale jejich vymáhání leckdy prakticky nemožné. Britský zpěvák Rod Stewart kvůli operaci srdce zrušil závěrečnou část svého koncertního turné ve Spojených státech. Mezi zrušenými koncerty 81-letého zpěváka je několik plánovaných vystoupení v Las Vegas. Zpěvák s chraplavým hlasem a rozcuchanými blond vlasy zkrátil turné po Spojených státech a Mexiku, které mělo trvat až do září. A teď zpátky domů.
6: Okolí stanice metra Opatov čeká významná proměna. Praha plánuje demolici mostu nad stanicí, který je ve špatném stavu a po kterém vede Čilská ulice, a také vybudování nového. V budoucnu by tudy měla vést tramvajová trať propojující Opatov se Spořilovem. Stavět by se mohlo začít v roce 2029. Pro KISS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Velmi těžký úkol čeká ve čtvrteční odvětě třetího předkola Evropské ligy na fotbalisty Hradce Králové. Na hřišti istanbulského Bešiktaše, za nějž hraje křídelník Václav Černý, se po úvodní domácí prohře 0-1 z minulého týdne pokusí o obrat. Pokud by se jim to povedlo, zajistili by si podzimní start v pohárech. V opačném případě přejdou do posledního předkola konferenční ligy. Zápas má výkop v 19 hodin. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už startuje odpolední jump.
7: Odpolední jump, Magda Vronková, Radek Hrdina už na svých místech.
8: Jason Derulo, No Me and My, muzika další na KISSu.
9: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy.

0: Přátelé, 14. hodina, 10. minutka, Pat a Mat. Dneska slaví narozeniny.
1: Ano, 50 let.
0: 50 let, takže vlastně takový trošku Pat a Mat i tady teďka momentálně.
1: Ty jsi koukala na večerníčky, nebo protože já vím, že vlastně vy jste byli velkou část jeho života jehovisti, než jste vystoupili, takže jste nekoukali na telku moc, takže...
0: Ale jehovisti třeba měli taky svýho Pata a Mata.
1: Tam je hodně Patu a Matu.
0: No, ne, ano, samozřejmě koukala jsem jako dítě na Pata a Mata a boží, baví mě to do dneška. A co je skvělá zpráva, tak na podzim vyjde nový film Pat a Mat.
1: No, ale hlavně nový díly už jsou, no, že jo, ty jasně. Jedou, frčejí stále, že jo. Ale nicméně všechny díly, to málo kdo ví, bez rozdílu, nějakýkoliv budeš koukat. Přátelé, všechny, není vlastně seriálu, nebo takovýhle minisérie, pokud bychom takhle nazvali, která je od prvního do posledního dílu podle skutečných událostí.
0: Jo, člověče, spousta tak lidí
1: říkám,
0: se tam najde.
1: Že tam spousta lidí tam se najde. Takových lidí.
0: Kysáci, pokud vy třeba máte okolo sebe nějakýho Pata a Mata, tak mrkněte na sociální sítě Rádia Kys, tam k příspěvku nám tam můžete klidně právě někoho označit. No a kromě nich, tak svátek má dneska Klára, takže všechno nej a startuje odpolední jump.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump na rádiu.

0: jedné vteřině.
1: Karta se opět obrací, tentokrát bude hádat Radek Hrdina, Kiss Hit v jedné vteřině. Budeš to mít dneska hrozně, ale hrozně jednoduchý. Podívej se, nedala jsem ti tam ani vteřinu. Máš tam 9 setin.
2: 9 setin? Mm-hmm. Dobře, nějaká indicie?
1: Pokud sleduješ sociální sítě, tak tahle ta osůbka má dneska svůj významný den.
2: Dnes jako má narozky, jo, nebo co?
1: No víc si prozadit, no má, no.
2: To je dobře.
1: Jo, takže jdeme na to.
2: Dobře, no. Eva Farná, kolik je?
1: Je to tak? Holka má dneska 30 krásných 3 let.
2: 33 let,
1: Kristovky.
2: Jo. Tyba, ona je starší než já, jo. Jsem nevěděl.
1: Rádio v minulém životě nežal. Přesně tak, je to Eva Farná, krásných 33 let. My se přidáváme samozřejmě i za Radio Kiss, protože je to prostě co, naše zlatá slavice, takže všechno nejvíc nej, no hodně úspěchů samozřejmě.
2: Moc se daří, Jevičko.
0: Kiss Hit. Kiss Hit. Kiss Hit. V jedné vteřině.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Možná posloucháte rádio u moře.
1: Na chatě.
0: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
1: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
0: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss. Ranní Kiss. Od 6 do 10. Let's get it started in here.

0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Povaluju se tady už od 6, ale tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
4: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss. Za malou chviličku určitě uděláme velkou radost sběratelům, a to konkrétně sběratelům figurek Lega. Protože tady máme žebříček vlastně těch nejvzácnějších a nejdražších figurek Lega.
1: Takže vlastně uděláš radost tím, že jim prozradí, že si to nikdy nemůžou koupit.
0: A nebo si třeba řeknu, hele, já tuhle tu figurku třeba doma mám a ani o tom nevím, že je takhle cena. Viď? Kolik si myslíš, kolik bys typoval, že třeba může stát tak nejdražší figurka Lega?
1: Dobře, tak jako třeba, nevím, já postavička ze Star Wars, nebo já nevím, no, něčeho prostě takového tematického.
0: Jo, nějaká limitka třeba, no.
1: Já si myslím, že to bude Batman a myslím si, že to je $1,000,000.
0: $1,000,000 za figurku Batmana, jo?
1: Nevím, to jenom typu.
0: Odhaduješ. No, my se za chviličku na to podíváme. Nevím, jestli je tam úplně Batman.
1: Udělala bys mi radost, my máme doma, takže...
0: Vy máte figurku Batmana doma?
1: No.
0: Nikdo to neslyšel, my po vysílání se k tomu zastavíme a dáme to někam do dražby.

0: Před malou chviličkou jsme vám tady na Rádiu Kiss v odpoledním Jumpu slíbili, že si představíme jedny z těch nejdražších Lego figurek. A dávejte dobrý pozor, třeba se nachází i některá z nich u vás doma ve sbírce.
1: No počkej, a takže to jako jich může být víc, jo? Nebo to je nějaký jenom originál? To asi
0: třeba to byla limitovaná edice samozřejmě, anebo prostě nějaká originální figurka.
1: Okay.
0: Pojďme se podívat odzadu tedy. Figurka například, která se jmenuje Boba Fett, což je postavička z Hvězdných válek.
1: Ano.
0: Tak ta má dneska hodnotu 68 700 korun.
1: Koruny teda jenom, dobře.
0: Koruny, tak výborně, teď mi to celý tady zmizelo, výborně, jdeme na to. A máme tady Spider-Woman, figurka Lego, za 125 000 korun.
1: Skoro jednou tolik, dobře.
0: No. Máme tady Spider-Mana. Nemáme Batmana, máme Spider-Mana, Comic Con Exclusive, ta je za 301.
1: Je, za svým menisky budou zvát, no to je jedno. No.
0: 301 tisíc korun a máme tady, ne asi teda tu nejdražší, ale máme tady figurku, která teda na ceně narostla neskutečným způsobem a to je Mr. Gold. Původní cena je 63 korun, dnešní cena je 201 tisíc za figurku.
1: Počkej. Ten Spider-Man byl dražší. No.
0: Spider-Man byl dražší.
1: A
0: jo?
1: Kdo je Golden Boy?
0: Mr. Gold, to je prosím tě taková zlatá, pozlacená prostě figurka. Nemyslím si, že je to úplně zlato teda, ale...
1: Aha, původně, s cylindrem, není to nějaký. Vypadá prosím vás jako taková ta figurka z Monopoly.
0: No.
1: Mi připomíná.
0: Takže takhle, je to podobný možná třeba i pokud sbíráte C-čka, tak strašně se doporučuje některé věci fakt nevyhazovat, protože to může mít obrovskou sběratelskou hodnotu.
1: Máš pravdu, kamarád, takhle dosa jako rodina přišla k nemalým penězům, když objevili po dědovi vláčky na půdě. A táta jeho říká, vyhoď to prosím tě, stejnak si s tím nikdo nebude hrát. A ještě, že to nevyhodil.
0: Já jsem všechny Lego figurky postrácela, takže na to taky pozor.
2: Odpolední Jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme společně na dopravní informace a David ví o odstaveném vozidle.
2: Na 4. kilometru před Prahou, směr do Prahy, dejte pozor, je tam v levém pruhu odstavené vozidlo. Je tak nešťastně postavené, trojúhelník nemá dostatečně ve vzdálenosti od vozidla.
1: Děkujeme mockrát. Jedna nehoda na dálnici D0, je to exit 59, výjezd

0: do D1 a vjezd od D1, pardon, a bouralo se taky v Brně, je to v ulici Křenová.
1: Svratka Žďár nad Sázavou, okres je do Palackého ulice, kde se bouralo, a potom ještě v Třebíči je to Hrotovická ulice.
0: Šťastnou cestu s Rádiem Kiss.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Napříč republikou máme jasnou až polojasnou oblohu a nejvyšší teploty mezi 22 až 28 stupni Celsia. Na horách je kolem 18 stupňů.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Hasiči zasahují u požáru lesa v Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Pyrotechnici ji odstraňují dosud. Požár mají hasiče pod kontrolou. ČTK o zásahu informoval mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Doplnil, že žádná munice hlášena nebyla. Prudký déšť nadále bičuje čínské hlavní město Peking. Úřady v metropole nechaly uzavřít turistické památky i kempy. Pozastavili autobusovou dopravu i stavební práce a evakuují obyvatele z nejohroženějších oblastí. Národní meteorologické centrum dnes obnovilo druhý nejvyšší stupeň varování před přívalovými dešti a předpovědělo silné srážky na rozsáhlém území země až do čtvrtečního rána. A teď zpátky domů.
5: Významný chovatelský úspěch zaznamenali zoologové v Liberci. Odborníkům ze zdejší zoologické zahrady se totiž podařilo jako jedné z mála v Evropě odchovat kriticky ohroženou žabku listovnici přízračnou. Její úspěšné odchovy v lidské péči jsou totiž spíše výjimečné. Ze severu Čech Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Čtvrtkařka Barbora Malíková neprošla do semifinále mistrovství Evropy v Birminghamu. Časem 52:43 obsadila v rozbězích 15. místo. Účast ve čtvrtečním semifinále si zajistilo 13 závodnic. Halová mistryně světa a dvojka letošních evropských tabulek Lourdes Gloria Manuel byla nasazena rovnou do semifinále. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: My vám přejeme moc hezké odpoledne. Sunrise Seminu, muzika další na KISu.
7: A ještě předtím si taky ale dáme Woobliu a Petal.
3: To nejlepší. Od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy. This is the

0: troubly hoes. And began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hopper with Wobble You, all joyful. Goodly bye load.
1: Přátelé, kamarádi, dneska máme 12. srpna, středa, Klára. A taky, jestli vzpomínáte, tak víte moc dobře, že jsme minulý týden už lákali právě na tento den, respektive na tento večer, popřípadě noc, ráno. Mm-hmm. Protože potřebujeme k tomuhle všemu tmu. A to je, že z dneška na zítra padají úplně nejvíc v tomhle roce Perseidy. Padají hvězdy prostě.
2: Je to bude přání, tyjo, to bych si to pěkně rozmyslela dopředu, co všechno si dneska můžu přát, člověče.
1: No můžeš to mást jako o 106, že jo?
2: To prostě. Přesně tak, no. Ano.
1: No a s tím je spojená ještě jedna událost, mm-hmm. A to je zatmění slunce.
2: Pozor, pokud budete chtít někde zatmění pozorovat, tak hlavně se chraňte, chraňte si oči, jo?
1: Tak. Jo, můžeme na tohle téma pohovořit, ale třeba taková ty sklíčka, jak jsou v těch svářických kuklách, mm-hmm. jsou docela dobrá a tak dále, ale hromada samozřejmě jiných pomůcek na to určených.
2: Mm-hmm. Takže my si za chvilku řekneme?
1: O zatmění slunce a jedna nabídka, sice budete muset vycestovat a možná už to nestihnáte a vlastně stejně je vyprodáno, ale mně se líbí ten nápad, mm-hmm. že někdo takhle pěkně přemýšlel dopředu a udělal z toho prostě marketing jako prase s promenitem.
2: Tak za chvilku na Kisu.
3: Jump. Odpolední Jump Rádia Kiss.

0: Desáci, už opravdu jenom pár hodin zbývá do jednoho z velmi zajímavých opět zatmění slunce, ojedinělýho,
1: takže to určitě
0: částečného zatmění slunce, ano, přesně tak. Takže určitě buďte ready, nepromeškejte to, no ale ty vlastně pro nás máš nějakou zajímavost, viď?
1: No tak zajímavost, no tak jako už to nestíháte, ale vlastně ono je stejně do posledního místečka vyprodáno, takže to jako nemáte šanci, kdybyste měli buchví co na účtě. Protože aerolinky, konkrétně teď mluvím o španělských aerolinkách Iberia, a to mně se to líbí. Tady prostě sedí člověk, kluk, holka, nevím, celý tým marketingový, který prostě řekli ty, hele, pojďte vzít letadla a když o to bude zájem, 1, 2, 3, 5 prostě. A vynesem ty lidi do 10 000 a budou krásně mít jistotu za prvý počasí a za druhý úplně čistýho nebe. A ještě jsi o 10 000 metrů blíž tomu zatmění.
0: Aha.
1: No, neuvěřitelný zásah. Do černýho prostě.
0: Hele, napadá mě jenom, oni to ale musí udělat nějaký asi kolečko nebo něco podobného.
1: Oni poletí do kola, no, jasně, už to mají všechno připravený, je to tak. Je to speciální okružní linka, během níž si vybraní pasažeři užijí přírodní fenomén právě ve výšce zmiňovaných 10 000 metrů.
0: Wow.
1: A nebudou tam jenom oni, ale i aerolinky mysleli i na to, že vyčlení čas sedadel pro vědce, ty to samozřejmě přivítali.
0: Jasně.
1: A to najednou, za prvý, za koruny, za druhý, totálně marketing, prostě vystřelil nebe.
0: No, chtěla jsem říct, tak musíme šetřit a dáme si to příští rok, ale to asi úplně
1: nevíde.
0: Nedáš,
1: Magdi, až bude příští úplné zatmění slunce, ty už tady nebudeš. Ani já ne, protože příští úplné,
0: ano,
1: úplné zatmění slunce vychází v Česku na 7. října roku 2135.
0: Tak nic.
1: No, tak ale když nějaký vegan bude přizvykovat,
0: zdravě,
1: tak si myslím,
0: tak,
1: no, tak si myslím, možná, jo.
0: Tak jo, kysáci, zatmění dneska.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Hrdinu.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz

Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kisparáda. Kisparáda. Kisparádu s DJem Vejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Přátelé, čeká nás sportovní rubrika a my se vrhneme tentokrát kam?
2: Koukneme se na rychlý vozy, na F1, ale tak nějak malinko trošičku bokem, aby třeba škodolibáci si řekli, jo, nevyhejbá se to ani těm bohatým a slavným. Co se stalo, přihodilo? Čas svého volna se rozhodl trávit u malebného jezera Como v Itálii, což samozřejmě zná hromadu Čechů. Musím říct, že to je moc krásná destinace, pokud jste nebyli, doporučuji. Dovolenou pilotovi Formule 1, Francu Colapintovi, ale znepříjemnil fakt, že ho obrali zloději.
1: Jaj.
2: O Itálie, no. Jestli stáje Alpine, ukradli kufry s oblečením, vybavením a vůbec komplet nějakých věcí, prostě, co si tam přivez. No jo, to jsou věci, které se nevyhybají prostě nikomu, ani takovýmhle lidem. Nemusím chodit daleko, já mám kamaráda Láďu Šoula, on je na to hodně háklivej, když o mě mluvíš, tak říkej celý jméno, mě zase zabije. Tak ty byli v Neapoli a ukradli jim jenom 5 motorek, takže...
1: Ježišmarja.
2: Ježišmarja, to nebyli, ale...
1: Čověče, tak je nemusíš chodit vůbec daleko, já jsem taky byla zbavena ničeho, že jo, teďka nedávno v Římě a to byl můj občanský průkaz, chtěli mi pravděpodobně ukrást kreditku.
2: Já jsem se úplně lekco, čeho se tam zbavilo, takže furt jsi ještě to, tak to je hezký.
1: Furt jsem ještě chytrá, ano.
0: Pojď sem, kam jdeš? Bránky Body Jump na Kissu.

0: Dávají školní potřeby na celý rok.
1: Je tomu přesně tak, od pondělí tohoto týdne rozdáváme s Centropenem zase balíčky v hodnotě 3000 korun. Plus mínus, dá se říct, že to je balíček, který by vám mohl vystačit klidně i na celý školní rok. Samozřejmě záleží, jak jste hbití.
2: Samozřejmě tyhle ty věci od Centropenu nejsou jenom pro děti do školy, ale jsou samozřejmě pro tátu do dílny, pro mámu do kanceláře, pro babičku na křížovku. Prostě vybere si tam skutečně celá rodina. No jak už bylo řečeno, celý tento týden soutěžíme o balíček v hodnotě 3000 korun a v tuhle tu chvíli já doufám, že už opět můžeme někoho přivítat na druhé straně telefonu. Halo, kdo tam je?
3: Ahoj, tady Míša.
2: Čau,
1: ahoj, Míšo, rozradňám, prosím tě, odkud telefonuješ?
3: Telefonuju z Rokycanska.
1: Rokycansko, takže tam kousíček vedle Plzně. Říkám to správně, ne? Ne?
3: Jo? Ano.
1: Jo,
3: ano,
1: dobře.
2: Dobře ty.
1: Takže jo, takže zdravíme do Rokyce na okolí, o Plzeňsko obecně, máme tady zástupkyni. Tak Magda ti dá otázku. Mm-hmm. ABC možnosti a pak už je to na tobě, hodně štěstí.
2: Tak Míšo, kolik výrobků se vyrobí v Centropenu za jeden pracovní den? Za A 50 tisíc, za B až 1 milion, a nebo za C 90 milionů?
3: No, já bych řekla za B, až 1 milion.
1: Až 1 milion za jeden jediný pracovní den.
2: To je hodně, co?
1: To je hodně.
2: No, yes. Míšo.
1: Ale je to taky správně. Zlatá střední cesta ti vynáší balíček v hodnotě 3000 korun od Centropenu. A samozřejmě jsme se zapomněli zeptat, máš vůbec děti?
3: Mám.
1: Ne, že by to bylo určený pro děti, ale tak přece
2: je to
1: jenom
2: pro celou rodinu,
1: nový školní rok nám za chvilku startuje. Jak máš starý děti?
3: Jedny je 5 a druhé je 8.
1: Takže to už frčí druhá, třetí třída?
3: Pěký,
1: to třetí, pěký. Takže to je jako můj mladý.
2: Hezky.
1: Tak držíme palce, hodně štěstí a hele, s balíčkem od Centropenu za 3000, ten nový školní rok bude jedna báseň.
2: Tak jo.
3: Určitě, děkuju.
2: Míša, vydrž nám na telefonu a kysáci, soutěž pokračuje až do pátku, ráno, dopoledne i odpoledne.
4: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kysem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Po hodince opět přinášíme dopravní informace a Věrka má pro nás taky zprávu.
2: Od Jindřichovýho Hradce směrem do Třeboně je dlouhá kolona a až od Hlíny a dál je tady bouračka, tak jestli můžete, oběťte to.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je taky v Českých Budějovicích, je to v ulici Lidická třída a bouralo se i v Uherském Hradišti v ulici Mánesova.
3: Já tady mám České Budějovice, Lidická třída, dále tady mám v Praze u Technopichu, u Technoplynu. Technoplynu tady v Praze, tam se bouralo.
1: Šťastnou cestu s rádiem KIS.

0: Zabavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
1: Napříč republikou bude zítra převážně jasno a nejvyšší teploty mezi 22 až 30 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Rybáři v Olomouckém kraji bojují s extrémním suchem a vysokými teplotami. Některé menší vodní toky jsou zcela bez vody a v rybnicích se kvůli vysoké teplotě a nedostatku kyslíku zvyšuje riziko úhynu. Rybáři proto nasazují provzdušňovací techniku, zachraňují a přemisťují ryby z vysychajících toků a v chovných rybnicích omezují nebo úplně zastavují krmení. To se podle nich na podzim projeví nižší hmotností ryb při výlovech. Americký prezident Donald Trump v úterý potvrdil, že při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře potají opustil Air Force One, aby kvůli íránské hrozbě změnil letadlo. Píše o tom dnes agentura AP, podle níž Trump zlehčoval mimořádnost situace i riziko, kterému byli vystaveni představitelé Bílého domu, členové ochranky a podpůrného personálu a novináři, které v letadle zanechal. A teď zpátky domů.
2: Kolem vodní nádrže Lipno vzniká nová poutní cesta. Inspirací pro její vytvoření byla známá španělská svatojakubská pouť. 100-kilometrová trasa tak rozšíří nabídku lipenské turistiky. Dodejme, že trasa vznikající lipenské poutě začíná v Černé v Pošumaví a lidé ji zvládnou přejít v průběhu 4 dnů. Z Lipenska Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Juniorský mistr světa z roku 2024 Tomas Järvinen odstoupil z 10 boje na mistrovství Evropy kvůli svalovému zranění. 20-letý český atlet absolvoval v dálkařském sektoru jen jeden plnohodnotný pokus, pak pokulhával, do vrhu koulí už nenastoupil. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
3: A odpolední jump pokračuje v druhé polovině dneska.
4: Z muziky třeba Tiesto a Karol G a teď už Luna na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, máme krátce po 16. hodině, my doufáme, že s náma trávíte hezké odpoledne. No a přátelé, já tady pro vás mám opět jednu novinku z Číny a je škoda, že už to není na trhu.
1: Oni asi už možná jako jiný novinky nechodí, ne? Než z Číny.
0: Než z Číny, člověče.
1: Asi 95% chodí z Číny.
0: No, je to člověče asi tak, ale tahle novinka si myslím, že bychom ji možná někteří z nás mohli i přivítat velmi, pokud máme tak trošičku problém se štípavým hmyzem jménem komár.
1: No, ale i ty ovádi, takzvaný ovádi. Lidově řečeno hovada.
0: Člověče, nevím, jestli to bude zaměřený přímo třeba i na ně, ale právě Čína přichází s novinkou, který by měl být laser. Laser, který se zaměřuje právě na komáry. Jo, ty to prostě někam postavíš.
1: Takže
0: a letí komár a
1: já netrefím na střelnici růži. No. A teď budu trefovat laserem jako komáry.
0: Ne, to bude věcička, kterou ty si tak jako někde nainstaluješ.
1: No.
0: A on bude detekovat, kde tam třeba lítají komáři a samo to jako vypustí ten laser a trefí to toho komára.
1: Takže takový jako hvězda smrti, no. Ale v menším provedení.
0: Přesně tak.
1: Že se udělá cung, cung, cung, cung.
0: Prosím vás, kdyby náhodou někoho napadlo okolo toho chodit a bzučet, tak to radši nedělejte. Mohli byste
1: ale bobe. Zase vemte to tchýni a zahrajte si s ním prostě prýma společenskou hru na komáry. Maminko, budete bzučet, bzučte nahlas. Jo?
0: Ano.
1: A tam máte jistotu, že jí to trefí 100%.
0: No, takže uvidíme, jestli to dorazí k nám. Brzo v naší trzí.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, je to přesně tak, jak slyšíte v úvodní znělce. 7 v 7 je soutěž, která probíhá každý všední den od pondělí do pátku, a to samozřejmě včetně svátku. Takže když je nějaký svátek, tak prostě ani v ten den nepřijdete o možnost vyhrát nějaký ten peníz právě tady na Rádiu Kiss.
2: Jedeme až do konce roku 2026, takže ještě x z vás samozřejmě tuhle tu šanci dostane, protože x měsíců nás ještě čeká do konce roku, nebudeme předbíhat. My se ale koukneme zpátky na dnešní 7 ráno, třetí volající byla Míla.
3: Jdeme na to. Je to tam, něco padlo. Na hrací kostce se objevila dvojka, posíláme ti 2000.
1: Jak jste slyšeli správně, vždycky tam něco padne na té kostce.
2: Vždycky.
1: Jo? Vždycky.
2: Prostě minimálně litr, chcete-li 1000 korun. Prostě tam je, ty prachy prostě tam jsou. Ale proč se zabývat těma drobnejma, když tam je nahoře 7000?
1: Přesně tak, takže nezapomeňte zase zítra v 7 hodin ráno 210 323 323 třetí volající.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
4: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do KISu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Ladíte Radio Kiss, máme krátce po půl páté odpoledne. My se teďka zaměříme na pronájmy, přátelé, protože asi určitě za posledních pár let to pocítil úplně každý, že se hold prostě ty nájmy zvyšujou, jo, ty poplatky a všecko okolo toho. Bohužel není to teda samozřejmě jenom u nás, ale děje se to po celém světě, ale v Americe, konkrétně v Kalifornii, teď začaly opět hromadně pronajímatele zdražovat, a to vlastně kvůli jednomu zajímavému důvodu.
1: Dobře, tak lokalita nebo...
0: Člověče, ani to ne.
1: Co tam je? Nová sámoška?
0: Pokud jste hodně pracovití, tak byste si na tohleto museli dávat v Kalifornii pozor. Jo, ale ještě to trošičku uvedeme na pravou míru.
1: Takže když pracuju, tak mi to někdo zvedne.
0: Záleží jak, kde a tak.
1: Takže prostě chodit na schůzky a říkat, hele, já nemám práce, já už 3 roky jsem bez práce.
0: No.
1: Jo, to je lepší tam.
0: Spíš chodit do práce.
1: No, nechám takhle. Se překvapit, takže za malou chvíli tady u nás na Kisu.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: inflaci, zvyšování nájmu, tak nejvíc jsme to pocítili samozřejmě po situaci s covidem, kdy potom všechny ty ceny vzrostly a tak dál. Ale spousta z vás si právě během covidu zvykla na takzvaný home office.
1: Ano, kromě nás moderátorů, ale samozřejmě hromadu jiných zaměstnání bowling, který nemůžeš vykonávat doma, že jo?
0: Spousta ale Američanů zjistila, že jim vlastně ten home office vyhovuje možná víc.
1: Nejenom Američanů, ale i Čechů.
0: No. Že jim to vyhovuje víc a tak se rozhodli, že prostě v tom home officeu budou pokračovat i nadále. No, jenomže pro najímatelům v Kalifornii se to úplně moc jako nelíbí a tak se rozhodli, že ti, kteří se rozhodnou pro takzvaný home office, práce z domova, tak jim budou zvyšovat nájmy.
1: Dobře, a co mu je do toho?
0: Já nevím, mě se neptej.
1: Jako to je jeho domov po dobu nájmu, prostě je tam doma.
0: Pronajímatelé v Kalifornii začínají hromadně zdražovat nájmy pro lidi pracující na home office a na internetu tím vyvolali obrovskou vlnu nevole. U nabídek bytů, kde jsou poplatky a Wi-Fi běžné v ceně, se začínají plošně zavádět dodatečný příplatek $200 měsíčně právě pro ty, kteří pracují z domova.
1: To je 5000 téměř, slabých 5000 korun, jako navíc.
0: Jo.
1: Proč? Jako?
0: Protože prostě makáš z domova.
1: Dobře, jako zbálím se tam na gauči, dělám různý činnosti, vařím tam, peru, koukám z balkonu, anebo prostě makám na počítači.
0: Jo.
1: To je přece úplně jedno.
0: Asi v tam hledají nějakou mezírku prostě na tom, jak, jako, je, že, jak ty jako, si
1: jo,
0: to
1: ty tady můžeš spát, můžeš tady dělat tohle, ale jakmile začneš pracovat, tak je to vlastně kancelář a neby.
0: Je to tak. Tak.
1: Takže říkat, že to neděláte.
0: Já teda jenom doufám, že to nepřevezmu tady u nás. To. Doufám, že nikomu jsme nedali
1: návod. Já home office doma nedělám. Jo, vlastně jednu činnost dělám doma.
0: Jo, jako...
1: No, to je jedno, ti pak řekl.
0: A to ti ale nezpoplatněj.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Jak to teďka momentálně vypadá na našich silnicích a dálnicích, tak se na to podíváme společně. Připomínáme kysáci, že pokud máte i vy nějaký informace, tak se nebojte se s náma o ně podělit, a to skrz aplikaci Rádia Kys. No a teď už pojďme na to. Jedna nehoda na dálnici D1, je to ve směru na Ostravu, 205. kilometr. Bouralo se ale například taky v Prostějově, a to by mělo být v ulici Brněnská.
2: Bubenický tunel, to už jsme samozřejmě v Praze, nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže tady opatrně, je to směr na Barandovský most. Takže počítejte se zdržením, ještě jednou připomínám, Bubenický most.
1: Tak opatrně, šťastnou cestu, a my se vrháme do poslední hodinky.
2: Ne, most, tunel.
1: Poledního jumpu.
2: No, říkám jako most, ale myslím tunel.
1: Dobře. No.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Napříč republikou bude zítra převážně jasno a nejvyšší teploty mezi 22 až 30 stupni Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu Tamoxifen. Některá balení jsou už dostupná v lékárnách. Další dodávky jsou zajištěné i na podzim. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo Ministerstvo zdravotnictví. Kalifornská střední škola, kde se natáčely některé scény seriálu Beverly Hills 90210, má potíže. Jednak jí ubývá studentů a jednak se potýká s růstem nákladů. Před pandemií nemoci COVID-19 je navštěvovalo skoro 3000 studentů. V současné době jich je zhruba o tisícovku méně. A teď zpátky domů.
4: Unikátní soubor 28 barokních soch z 18. století se po 40 letech vrací z kostela ve Vraclavi na původní poutní místo Hedeč u Králík. Dřevěné sochy v nadživotní velikosti, které spodobňují biblické výjevy, patří podle historiků mezi nejdochovanější v Česku a jejich hodnota je nevyčíslitelná. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Po dubnovém nečekaném konci kariéry se čtvrtá žena uplynulého ročníku světového poháru ve skocích na lyžích, Líza Édrová, odchod rozmyslela. V den 25. narozenin Rakušanka vzkázala, že znovu našla radost i motivaci a bude dál závodit. V příští zimě mají skokanky nejen světový pohár, ale i mistrovství světa. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
5: Radek Hrdina, Magda Vrunko a my vám přejeme hezký podvečer, ještě hodinku spolu.
6: Odpolední jump je tady, Bon Jovi nebo Rio s námi.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Víte, že?
1: V dnešní rubrice Víte, že se budeme věnovat tak trošičku našemu zdraví. Víte, že je nejlepší sprchovat se každý 2 až 3 dny? To 2x až 3x týdně, takhle, jo.
2: Já vím, že ty to víš už nějaký čas.
1: Ne.
2: Ty to dodržuješ, já to vím.
1: Já se sprchuju 2x denně. Co pak?
2: Ale mezi tím 2 dny spíš, ale.
1: Ne, to není vůbec pravda.
2: No jo, ale taky pozor, opatrně s tím, no. Musíte vychytat to, co je pro vás to správný.
1: Že? Jakoby ono, potom, když se začneš sprchovat prý opravdu velmi často, to znamená fakt třeba 2x, 3x denně, tak potom, když to najednou přestaneš dělat, tak to tělo hodně to jako zaznamená.
2: No to pH, sami, jako jo. Já jsem si vždycky myslel, že to je taková spíš jako reklamní věc, ale ono to jako opravdu může uškodit.
1: Když jo, ještě navíc používáte hodně právě nějakých přípravků, prostě gelu a tak dále, nevím, vůbec jako peelingy a tak dále, používáte to hodně často, tak pozor. Vlastně si tím odstraňujete vlastně tu ochranu, kterou ta kůže prostě má a která případně potom zamezuje i nějakým ekzemům a nějakým náchylnostem na tu kůži.
2: Ale já myslím, že každý ví už, teda myslím ty dospělí, co mu tak jako vyhovuje, no u těch dětí asi to musíme hlídat, my dospělí. Takže koupat, ale i tady všeho z míru.
1: Jako Radek, jednou týdně stačí.
2: Jo! Jump, odpolední Jump, Kids.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci a krásné kysačky, Facebook rádia Kiss, tam probíhá momentálně soutěž a to do pátku do 18. hodiny. Takže kdybyste chtěli vyhrát jeden z voucherů, kamže to?
1: Jeden z voucherů do Čes Areálu Vltava v Českých Budějovicích. Prosím vás, těch voucherů je 5, takže šanci tam určitě máte. Mm-hmm. Je to voucher v hodnotě 1000 korun, no a takhle v létě ještě pořád máme krásný léto, tak si myslím, že to rozhodně uplatníte.
0: Facebook, nikde jinde. Soutěž začala včera a můžete soutěžit samozřejmě kdykoliv, to znamená, že když budete mít chviličku, klidně ve dvě ráno.
1: Klidně.
0: Jo, jdete do práce, třeba na směru, nebo tohle co, můžete se zúčastnit a vyhrát, jak už říkala Magda, jeden z voucherů v hodnotě každý 1000 korun právě do těch krásných, úžasných, skvělých letních areálů.
1: Takže všechny pokyny na Facebooku, šup tam.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: stránky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, pojďme teďka, sportovní rubrika nás společně čeká a většinou to má teda pod palcem Radek, asi ti to nechám i tentokrát.
2: Bude to atletika, protože samozřejmě teď probíhá, že jo, evropský šampionát v Birminghamu a tam bylo želízko, ale prostě bohužel sport je v tomhle nevyzpytatelný, nejenom pro naše sportovce, ale pro všechny, to je jasný. No a poprvé mohl předvést svůj výjimečný talent na vrcholové akci, ale působení Tomase Järvinena, ano, to je náš reprezentant, prosím vás, teďkon to není nějaký vytahování, je to moderátorky České televize, syn sportiačky, takže Kateřiny, takže no, s Finem, aby to bylo pochopitelný takhle. No a na evropském šampionátu právě bylo to, že dal 1,5 disciplíny a musel odstoupit, protože předloňský juniorský mistr světa v desetiboji si zřejmě obnovil svalové zranění, které dal o sobě vědět vlastně od úvodní stovky, kterou teda zvládl naprosto skvěle, ale bohužel při pokusu v dálce při druhém skoku musel ukončit, prostě máte před sebou ještě x disciplína, víte, že to nemá smysl prostě.
1: By to hazardovalo už hodně se zdravím, takže doufejme, že se teda uzdraví, že to půjde hlavně.
2: Uzdraví, ale on prostě, já jsem cítil od něj, že on chtěl mezi těma klukama, prostě dospělejma, jako ukázat a dát od sobě vědět a Tomasi, to přijde jindy.
1: Přesně, dočkej času, držíme palce.
3: I'm

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Přátelé milí kysáci, kysačky, kysáčata všech zemí, spojíte se a hlavně dál poslouchejte Radio Kiss, protože už za pár minut startují večerní jukeboxy s Vojtou Sklenářem. To ale není všechno, je středa, takže program je opravdu bohatý.
1: Samozřejmě po Vojtovi sem vlítne náš oblíbený Vašek Bejslikr, který to tady rozparádí prostě s jedním, druhým, pátým pořadem. Prostě pojede, že normálně o půlnoci ty, co přijdou od půlnoci ty noční modersové naši, jo, zase nebudou moc zůstat ven.
0: Je to tak. Každopádně za nás je to pro dnešek všecko za odpolední jump. Přejeme vám hezký zbytek večera, podvečera a slyšíme se. No vlastně neslyšíme.
1: Neslyšíme zítra a pozítří je místo Magdy, která opět jde na dovolenou. Je vidět, kdo tady bere víc peněz. Přátelé, ano, tak jede zase na nějakou dovču. Jo, budíš jí to psáno.
0: Děkuju.
1: A místo ní tady bude Soňa Ede, čtvrtek a pátek.
0: Takže se rozhodně máte na co těšit.
1: A jinak, přátelé, nezapomeňte, zatmění slunce, za chviličku to startuje. Asi 19.19 je Praha, takže nějak takhle si to vychytejte tam ve vašem okolí. A pozor, dokonce co použije svářecí sklo, brejle, bacha, to ne, ale to si ověřte ještě. Obyčejný cedník, třeba když koukáte, jak jsou tam ty dírky jedna vedle druhý, cedník, jo, ne sítko, musím vás. Tak přesto vám to krásně stmelí zcelí.
0: Kysáci, jestli si budete koukat přes cedník, pošlete nám foto.
1: Ne, bez legrace.
0: Jo, to
1: no
0: je super.
1: Fakt, jo?
0: Dobře, tak jo, tak přes cedník nebo přes brejle.
1: Přes brejle, bacha, to moc nefunguje.
0: Tak přes ty svářecký.
1: Hlavně ve zdraví, moc do toho nekoukejte radši, jo? Krýdek pohodá, zítra ve dvě, ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k 18. hodině, za chvilku zprávy, po nich Jukebox, teď zprávy o tom, jak to vypadá na silnicích. Zdržíte se na D1, a to ve směru na Brno mezi 187. až 196. kilometrem. Ve směru Brno zdržení i na D2, ale menší, před příjezdem do Brna. Taky se lehce zdržíte na D5, před příjezdem do Prahy. Máte-li namířeno z Prahy směr Strakonice, tak počítejte se zdržením před Jíloviště, kvůli tomu, že je tam zúžení. A pozor taky na zdržení na D10, a to ve směru na Turnov, mezi 38. a 44. kilometrem, kde se taky zdržíte Pražský okruh, taková klasika, směr D1 mezi 24. až 16. kilometrem.

0: pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Radio KIS počasí.
5: Napříč republikou bude zítra převážně jasno a nejvyšší teploty mezi 22 až 30 stupni Celsia.
4: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Dnes večer bude z našeho území pozorovatelné částečné zatmění slunce. Podle astronomů nejvýraznější za desítky let. Zatmění začne po 19. hodině a potrvá přibližně hodinu nebo i víc až do západu slunce. U nás bude zatměno téměř 90% průměru slunečního kotouče. Do roku 2075 půjde o nejvýraznější částečné zatmění. Po dnešním západu slunce ale podívaná na obloze nekončí. Čeká nás noc plná meteorů, takzvaných padajících hvězd. Do západní a jižní Evropy dnes přišla další vlna veder. Více než 90 milionů lidí, zejména ve Francii, v Itálii a ve Španělsku, pociťují teploty převyšující 35 stupňů Celsia. Tedy přibližně polovina obyvatel kontinentu bez započítání Ruska a Turecka pak žije v oblastech, kde teplota překročila 30 stupňů Celsia. A teď zpátky domů.
6: Dnešek nabídne mimořádnou podívanou na obloze. Večer bude i z Ústecka viditelné výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak mohou oblohu rozářit Perseidy. Organizovaně můžete sledovat nebeskou show třeba s astroklubem knihovny Ústeckého kraje, a to přímo na Mariánské skále. Z Ústí nad Labem Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Jak David Schweiner s Tadeášem Trousilem, tak i Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem podlehli na úvod mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Polsku ve dvou setech Francouzům. A to už je pro dnešek ze zpráv na KISu s Blankou Holoubkovou všechno a začínají večerní juboxy.
7: Startujeme s Two Unlimited, hezkou středu vám všem přeje Vojta Sklenář a do 21 hodin budu hrát songy právě podle vás.
8: To nejlepší od 90. let i v juboxech Radia Kiss.

0: s Níjem za námi a my jsme odstartovali Jukebox. Já vám ještě jednou přeju hezkou středu s námi, no a taky hlavně s vámi, protože vaše hlasy se budou ozývat z našeho éteru a taky se bude ozývat muzika, kterou vy budete vybírat. Tak stačí poslat hlasovku přes naší aplikaci a nebo stačí mít trošku to štěstí, jak já rád říkám, a dovolat se do našeho studia na 210 323 323. A David se dovolal dneska večer jako první a bude vybírat. Tak tě vítám ve vysílání, Davide, čau.
1: Ahoj Vojto.
0: A zdravím tě někam na cestu, asi je to tak, viď?
1: Jo, my jedeme s rodinkou na večeři.
0: Na večeři, no tak nechte si chutnat, samozřejmě teď Děkujem. I hezkou cestu. A tvé zadání bylo nějakou 90 od skutra.
1: Ano, nechám na tobě výběr.
0: Dobře, já už mám jednu přichystanou, ale ještě ti to neřeknu, jo? Až to pustím, tak to uslyšíš. Takže tipuju, že pro rodinku to bude, jo?
1: Ano.
0: A ještě někomu?
1: Asi všem kysákům, co teďka poslouchají.
0: Tak jo, posílám to.
1: A taky tobě.
0: Děkuju, Vojto. Děkuju, měj se hezky a zase někdy, ahoj.
1: Taky děkuju, ahoj Vojto. Fire!

0: Jukebox Radia Kiss.
1: Muzika podle vás je tady i dneska ve středu, kdy slaví svátek všechny Kláry, tak jim taky samozřejmě i od nás všechno nej. No a myslím si, že určitě i pro nějakou Kláru dneska v Jukeboxu hrát budem. Každopádně kam budeme hrát teď, Míšo?
2: Ahoj Vojto, prosím o zahrání písničky Gladiátor pro mého manžela Rostu Mikulce. Zrovna mi betonuje skleník se vzkazem, že ho moc miluji a přeji všem krásné odpoledne. Děkuji, Míša.
1: Tak jo, muzika připravená, taky mám zahrát na chatu, kde si užíváme s mojí krásnou ženou dovolenou se vzkazem. Miško, seš dokonalá a moc tě miluju. Pety a ještě zahraju song pro Peťku, teď do auta na hezkou cestu.

0: přeju krásný večer ve středu, no a nezapomeňte na to, že pokud byste chtěli vyhrát nějaké peníze, zkusit štěstí, tak zase zítra ráno bude šance. A kdy? No to už asi víte úplně všichni.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000.
2: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.

0: Hezký večer všem s Rádiem Kiss a taky s Juboxem. Pokud byste chtěli být jeho součástí, chtěli byste něco zahrát, není problém. Stačí buď dovolat se do našeho studia na 210 323 323, anebo stačí mít aplikaci Kissu v mobilu a poslat mi hlasovku.
1: Dobrý den, zdravím z Kralovic, koupaliště, a chtěl bych písničku pro svou sestru Kláru. Dneska má svátek a chtěl bych písničku Britney Spears Toxic. Zdravím posluchače Rádia Kiss.
0: Tak Britney už hraje, za chvilku bude zpívat, tak všechno nejí přejeme. A Bianka by chtěla pesničku její lásce Majnočkovi. Tak i pro Majnočka hrajeme teď.

0: DJ Bobo na Kisu a myslím si, že touhle písničkou jsem splnil další muziku v Juboxu.
1: Jedu Svítku Míšku do České Lípy, pusťte mi tam něco a všem řidičům, co ještě jsou na cestě, nějakou rychlou devadesátku. Děkuji, David.
0: Tak myslím si, že Song Take Control DJ Boba byla rychlá devadesátka a teď splním další přání. Kamila mám na telefonu. Čau.
2: Čau, můžu poprosit zahrát? Pust něco pro moji ženu Soniu, něco latinsko-amerického. Despacito.
0: Despacito. Tak jo, dáme jí Despacito. Udělá jí radost, jo?
2: Když už není nic, tak aspoň ženě.
0: A poslouchá, teď máš to takzvaně ošefovaný, že ladí, uslyší?
2: Ne vůbec, jen tak jsem zkusil z práce zavolat a ono to vyšlo.
0: No tak snad ladí a Despacito pouštím a měj se krásně, ahoj.
2: Taky, díky, ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jdeme omrknout, jak to vypadá chvilku před hodinou 19. na silnicích. Kde se teď zdržíte, pokud máte namířeno po D10 ve směru na Turnov, tak mezi 35. a 44. kilometrem zdržení. Zdržení je taky na D1, na Brno mezi 180. a 196. a taky na D2 před příjezdem do Brna. Menší zdržení je taky, pokud máte namířeno z Prahy směr Strakonice, a to kousek před Jílovištěm, no a taky na Pražském okruhu se zdržíte ve směru na letiště mezi 14. až 19. kilometrem a směr D1 mezi 22. a 16. Tak všem za volant přejeme, jak jinak než šťastnou cestu.

0: Startuje další hodina, která bude podle vás. Jukebox nám pokračuje, s vámi Vojta Sklenář a přeju hezký večer.
1: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss.

0: Bongo Ča Ča Ča a El Profesor. Na vlnách Rádia Kiss, lehce po hodině 19, kdy jsme odstartovali další 60-minutovku jukeboxu, takže stále je to na vás a na vás to bude do 9. večerní, protože dneska středa v 9 bude Kiss paráda. Ale to je ještě čas, necelé 2 hodiny a teď je čas taky zase něco zahrát. Co mám pustit?
1: Ahoj. My bychom moc chtěli zahrát písničku od BTS Dynamite. Zdraví holky z Kamenice u Jihlavy od bazénu. Aneška a Tereska. Ahoj.
0: Tak děvčata, hezky si zaplavte, BTS posílám a ještě někam budou.
2: Zdravíme vás z Racholusek, od Přehrady, tady nádherně. Zahlej tam nějakou pecku, prosím tě, pro všechny, kdo poslouchají. Samozřejmě i pro tebe. A bude to hlavně pro Jindřiška od Evičky. Děvčky, děkujem, čauky.

0: 210-323-323, to je linka sem k nám do studia, tak pojďme na ní. Kdo pak tam? Ahoj.
1: Čau, tady Lukáš.
0: Čau, Lukáši.
1: Necháme zahrát nějakou písničku. Já nevím. No počkej, Marti! To ty jsi hluchota. Jo, slyšíme se?
0: Slyšíme, čekám, co řekne Marti.
1: Jo, já nevím, tak necháme tam třeba...
0: A Marti tě neslyšela?
1: Ne, Marti mě neslyšela, protože je to hluchota hluchá.
0: Hluchota hluchá je to. Tak, jo, tak co vymyslíš ty, Lukáši?
1: Ale, tak já nevím, tak dáme tam třeba DJ Fresh.
0: Tak jo, dáme. A komu poletí?
1: Pro všechny, co jsou u mě na baráku, co mi pomáhali, děláme střechu, takže pracujeme. A hlavně pro moji přítelkyni, pro Emičku a pro moji dceru Sáru a pro všechny kysáky.
0: Prosím tě, a na koho jsi tam křičel, tak to je přítelkyně teda?
1: To je přítelkyně, hluchota
0: hluchá. Takže Martina?
1: Jo,
0: tak ji zdravíme, hluchotu teda, jo?
1: Jo, díky.
0: Čau, ahoj.
1: Čau.

0: jsme si pustili na rádiu Kiss a song Cartoon Heroes. Mějte s námi krásný večer. Dneska 12. srpen roku 2026, tak necelý měsíc a školní rok zase odstartuje. A jestli máte školáka či školačku, tak u nás můžete takzvaně ulevit rodinnému rozpočtu.
1: Hurá do školy!
2: Rádio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do KISu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Royal Jiggle za námi na Radio Kiss a myslím si, že touhle písničkou jsem splnil další přání, protože Martin chtěl něco od podlahy a tohle byla takzvaná podlahovka.
1: Prosímte, zahraj tam něco od podlahy, bude to pro Market a pro Michala do Proseče, Jiskuče, díky.
0: No a co zahrajeme teď, to řekne Marek?
2: Prosím tě, zahraj písničku Som Slovenka. Pro nás do Tuhaně, sedíme tady u našeho kamaráda ve foodtrucku u Slováka, dáváme si pivečko, nejlepší smashburger v okolí a posloucháme Radio Kiss a sluníčko svítí, je to pohodička. Měj se, Marek, čau.
0: Ale už se možná zatmívá trošku, co? Možná to někdo sledujete, i když to jak všude se varovalo, že není dobrý na to koukat a přes co se může, přes co se nemůže. Koukám teď na jeden stream a tam je to docela hezky udělaný. No, tak od slunce, pojďme k té muzice, já ji pustím ještě pro Leničku kuchárku, která je na cestě z práce a ti to utíká, to je od Lukáše. Taky mám zahrát dětem, Marušce a Amálce do kempu na Orlík od mamky a ještě taky mám zahrát od Míši, jejímu Martinkovi a dceři Laurince, užívají si teď na dovolené. Tak teď jedna Slovenka, konkrétně Emily a taky Markus.

0: Ladíte Radio Kiss, posloucháte Jukebox, muzika podle vás je tady, stačí poslat hlasovku přes naší aplikaci anebo volat na 210-323-323 a na telefonu teď koho pak máme? Hezký večer.
1: No dobrý večer, tady je Iveta z Hronova.
0: Dobrý večer, Iveto.
1: A já jsem se chtěla zeptat, jestli tam máte v nabídce, Paul McCartney, Say.
0: Mám to tady.
1: A šlo by to pustit?
0: Šlo by to pustit. Akorát teda mám takovou jako novější verzi.
1: To nevadí, ale byla to krásná písnička,
0: to jo, nevím, souhlasím,
1: před 25 lety.
0: Souhlasím, a vůbec ji neslyším. No tak teď uslyšíš, teď ti ji pustím.
1: A dovolala jsem se poprvý.
0: Máš premiéru ještě k tomu?
1: Úplně.
0: Takže poprvý do rádia k tomu písničku, kterou si dlouho neslyšela. Tak. To je krásná středa. Co?
1: To je.
0: Tak jo.
1: Ještě kdyby to šlo takhle doma.
0: No tak, snad to půjde. No, třeba dneska budu právě jako to bylo takový, že od teďka všechno půjde.
1: No tak to doufám.
0: Tak jo, muziku hraju, chceš ještě někam speciálně to poslat?
1: No, manželovi, ale ten určitě je v práci a neposlouchá, ale byla bych ráda. Manžel Aleš a všem kysákům a hlavně i vám do rádia.
0: Děkujem. Tak kdyby manžel neposlouchal, tak mu to pak ale řekni, až přijde, jo, že jsi
1: mu
0: nechala.
1: No určitě mu to řekni, že jsem to dovolala.
0: Tak jo.
1: Jsem to dovolala.
0: Muzika je tady, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

0: Osmá hodina večerní, už za pár vteřin mezi námi, Jukebox pokračuje a teď už song od King Afrika, Bomba.
1: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss.

0: nikdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Odstartovali jsme poslední hodinu dnešního večerního Jukeboxu, protože za necelou hodinu už Kiss paráda, tak jestli chcete nějakou muziku podle vás, ještě pořád máte šanci vytočit 210-323-323 a pokud se dovoláte, tak vám něco zahraju. Sonja se dovolala, hezký večer ti přeju.
3: Já tobě taky, ahoj, ahoj všem.
2: A tvůj večer teď za volantem, jak tak slyším, viď?
3: Přesně tak, přesně tak.
2: Je to už cesta domů, Soni?
3: Je to na půl cesta domů, ještě se musím sice stavit trošičku v práci, ale to jenom něco tam vyložím a otáčka a během půl hodinky jsem doma,
2: no,
3: takže
2: tak
3: je to v pohodě.
2: Krása, krása, krása, tak to už ti uteče, to je jasný. A teď ti to bude utíkat ještě lépe, protože ti pustím song, ty jsi chtěla něco od Justina Timberlakea, takže je mi jasný, že hlavně tobě, ale chceš to i ty někomu poslat?
3: Hele, tak celý naše firmě, nebudu jmenovat, asi nemůžu, ale každopádně hlavně i mému partnerovi, mojí rodině a prostě všem lidem, ať se mají fajn prostě. Máme krásný letní večer, západ slunce mnoho lidí pozorovalo, nebo ještě pozoruje, takže teda západ slunce, zatmění slunce, takže by to mělo být fajn.
2: Ale nekoukáš, doufám, z auta. To je nebezpečný, ne?
3: Mě to svítí přímo, jako jo, on mi svítí přímo naproti, takže já to krásně vidím.
2: Vidíš to krásně, a dobrý, jo, zatím vidíš teda.
3: jo, nesmí se člověk opravdu dívat bez těch brýlí, jako takhle, protože to oslňuje, to je něco šílenýho.
2: To jo. Tak Soni, pouštím Justina a měj se hezky, ahoj.
3: Děkuju moc.

0: a David Guetta na Radio Kiss. Tak David Guetta určitě potěšil taky servírku Janu do pizzerie v Polné na Vysočině. Je to fajn baba a mámy, jako hosté, moc rádi. Tak to za všechny. Venca píše, tak Venca bude mít pizzu gratis určitě. Co zahraju teď, řekne Filip.
1: Čau Vojto, pustil bys mi prosím bla bla bla od Gigi D'Agostina. Bylo by to pro všechny kysáky, pro tebe do studia a hlavně, taky hlavně pro mě, protože jsem si v pondělí zlomil ruku pádem z návěsu. A moc rád vás poslouchám a zlepšilo by mi to strašně náladu, kdybyste mi to pustili. Tak díky, čau.
0: Fílo, náladu zlepšíme a snad bude trošku i uzdravovací, Gigi. Kam pak ještě poletí?
2: Ahoj Vojto, zahraj prosím tě pro mě a pro moji babičku. Sedíme venku, opalovačka taková lehká, příjemná a čekáme na zatmění slunce. Zdraví tě Ivča, Zvítězný a babička.
0: Ano,
2: ahoj.
0: Bude to vrcholit samozřejmě, záleží, kde to sledujete. Taky mám zahrát pro Tomáše Prokopa, dneska má 12. narozeniny. Vše nejlepší přeje mamka, táta, ségra, Nikol a Michal. A Gigi D'Agostino ještě někam poletí.
3: Pro moji rodinu a pro všechny přátelé, který na mě myslí, já ležím na neurochirurgii na jipce po zákroku a chci jim říct, že se mi po nich po všech stejská a hlavně, že to všechno dobře určitě dopadne a za chvilku si dáme pivko spolu. Tak jo, hezký večer všem. Díky, Martina.
4: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Možná posloucháte rádio u moře.
1: Na chatě.
0: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
1: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
0: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis. Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jaká další muzika zazní v našem éteru právě teď? No, Lucka prozradí.
2: Ahoj, nech prosím zahrát solo od Clean Bandit pro moji mamku, která dnes má narozeniny, že jí s manželem a synem přejeme vše nejlepší k narozeninám a že jí strašně moc milujeme. V sobotu jedeme na party k ní, takže se těšíme. Děkuji. Lucka.
1: Tak muzika je ready, já pouštím a taky přeju všechno nejlepší.

0: Alice DJ za námi a Jukebox jede dál, ale finišuje a finišuje s Martinem na telefonu. Hezký večer.
1: Děkuju.
0: Doktora Albana si chtěl, ať nějakýho ti pustím, tak já ti nějakýho samozřejmě vyberu, ale ty prozraď, kam poletí?
1: Poletí do Káranic.
0: Kolik mají Káranice obyvatel?
1: Tak to teďka kolem 100 obyvatel.
0: Kolem 100 obyvatel. A úplně, pošlem to úplně všem teda? Nebo třeba máš tam, Martine, někoho, komu to nepošlem, jako? To si to nezaslouží.
1: Ne, pošlem to všem.
0: Komplet všem. Tak jo, tak zdravíme Káranice a užívej večer a zase někdy. Ahoj.
1: Děkuju moc. Mějte se hezky.
0: A to je všechno z dnešního večerního Jukeboxu, protože už se pomalu blížíme k 21. hodině a to znamená, že Basslicker už se na vás těší. Kiss paráda právě úderem 9. večerní a po Kiss parádě bude Trance Party, tak stále užívejte večer s Kissem.

0: Hitsparáda. Hitsparáda. Hitsparáda. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Bassnickrem.
1: Kiss Paráda. Tak tě péro, nazdar, hej ho, parzmení, kdo nepaří s náma, paří proti nám, je to tady. Hodinová dávka těch nejnovějších, nejlepších, nejpreciznějších věcí, které v současnosti sužují vás všechny, třeba jako zatmění slunce, tak vy možná budete čumět nebo poslouchat naší kysparádu podobně, jako jste dneska koukali do sluníčka, já jsem si teda vypálil oči před chviličkou, ale stálo to za to, takže doufám, že zatmění mít nebudete, naopak vás osvítí ty hity, které vám dneska napálím. Hej, já už mám husinu! Dneska nebudu Bassnickr, ale DJ Husa, protože bude Armin van Buuren a Sasha Everlasting, nádhera. Co bude? Nejvíc trendy song roku 2026 a srpna, všichni to sdílí na sítích, jsou z toho vyndaný, no já

0: Cross Amsterdam, Luzason za Willy William. Willy William, to je borec, který dal dohromady třeba hit Hula Hoop. Byl takový veselý, klidný, pohodovej. Mě to moc baví. 10.
1: Kiss paráda. Místo 10.
0: A teď jo, krásný rozjezd. Zní to jak Samba de Janeiro, ale je to dokonalý. Radio Kiss, Kiss paráda. Hlasujem na Kiss.

0: Kiss parády, Rádia Kiss.
1: Taky sát si pozor, teď přijde pán, který v nedávné době překopal depešáky. Je to borec, který když si stoupne na pódium, tak všichni brečí dojetím. Je to mistr, který už dělá 30 dekád a čím dál, tím lepší hity. Nikdo mu neřekl,

multižánrový borec, který umí udělat komerciálně něco ostrýho a hlavně kolaboraci se zpěvačkou Sašou. Nebo dokonalou hudební orgazmovku Follow the Light s Hardwellem. Když odjíždím z baráku, nebo odkudkoliv, posolím si rádio, pustím si tam tuhle písničku a Senátor říká, tatínku, to je tvoje oblíbená, viď? Můj nejoblíbenější hit za rok. Follow the Light. Tak ale pozor, s Hardwellem chystá další kolaboraci Armin van Buuren, co jsem se dozvěděl od jeho BFF kámoše. Ale pozor, aktuálně vyšla hitovka Everlasting, kterou dal ve světovým premiéře na Tomorrowlandu. Měl jsem tu často vidět naživo, bylo to dokonalý. Saša tam vylítla celá potetovaná, 40 kg i z posteli a začala zpívat tím letním božským hlasem. Teď si nasazujeme do Kiss parády, hlasujte pro ní, prosím vás. Bitte, Kiss.cz, Everlasting, Armin van

krásná věc. Shakira, Burna Boy. A tahle ta fenomenální remixovaná editovka, ta mě prostě neskutečně baví. Dáváte si Kissparádu, ladíte v neděli po 19. a nebo taky samozřejmě ve středu po 21. hoďce v premiéře. Na desítce už byli Chris Cross Amsterdam, jejich My Oh My, devítka Shakira Burna Boy a Die Die a z novinek Armin van Buren a Sasha, její úžasný song Everlasting. My už jdeme na osmičku, kde je projekt Kaskáda, Manuel Reuter a Natalie. Skvělá to bandička. Já co třeba vytáhnu z klasických jejich věcí, které mě bavily dříve, které se hodně hrávaly, tak zcela jistě to byla věcička, která třeba trošičku upadla v zapomnění, ale za mě nebyla vůbec špatná. Au revoir se jmenovala. Asi párnička. Překopaný. Truly medley deeply mě bavilo. Savage Garden. Savage Garden byl skvělý. Třeba What Hurts The Most taky byl dobrý hit. Bavila mě věc What Do You Want From Me od Kaskády.

0: A pak tady byly ty největší hity, že jo, Bad Boy, ježiš, Bad Boy mě bavil, nebo samozřejmě další velký hity, Miracle a tak dále, ale my jdeme na osmičku, kde máme aktuální novinkovou kaskádu, jmenuje se Utopia, takže se jdeme utopit, Utopit.
1: Kiss Paráda.

Ano, tohle je Mr. Kygo, teda to tam nandal, jako skvěle to zandal, zabiják neuvěřitelný, It's Take Me Back společně s Maxem McNownem, to je jako týpek, který jako nekňáká, ale zkoušel to jako původně, on trošku ráčkoval, tak zašel k logopedovi, potom jezdil na rotopedovi, jsem jako čet někde, nevím, jestli si dělali srandu na sociálních sítích, ale podívejte se, on to tam jako vyndal a teď krásně zpívá, to je něco jako Scatman John, který měl vadu, že prostě se zakoktával, neuměl mluvit, ale potom našel vlastně svoje hity Scatman nebo Scatman's World a tam to prostě takovým způsobem napál, že jediná jeho svobodná řeč byla v těch songách, kde mluvil neskutečně rychle, no krásný časy. Takže toť Max McDown a my jdeme na časovou sedmičku, taky sáci. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, Vice, SK, Memories, no vzpomínky nám zůstanou, no to jsou holky zase, těsně vedle, ale dáme si Memories. Kiss Parada.

0: Dobrý vzpomínky, tak a teď jdeme na šestku, kde je David Bagueta. Já když jsem dneska parkoval v garážích tady na Kisu, tak jsem se potkal s mým bráchou rádiovým Michalem Kavalčíkem, Mišákem, který koukal na zatmění toho slunce a jel na koloběžce a my jsme se jako si sjeli spolu na té koloběžce, no bylo nějaký horko v těch garážích, no, všichni odjeli a možná to bylo z toho slunce. Nicméně, co jsem chtěl říct, tak jsme se bavili o tom, že kdyby David Guetta udělal nějaký mega koncert, největší koncert na největší pláni v České republice a my s Rádiem Kiss byli u toho, tak by to bylo fenomenální. No to by mě normálně vyndal. Neuvěřitelný, takže snad se nám někdy ten sen splní. Já bych teda rád i Armina, představte si, David Guetta, Armin van Buuren, Radio Kiss na jedný stage. No nebylo by to vůbec blbý, ne? Ale když jsme u toho, co je škoda, že se nikdy nestalo? David Guetta a Avicii na jedný stage. Když je pravda, že já jsem Aviciho zažil, dokonce jsem se s ním osobně potkal, to byly krásné časy, když jsem ho plácnul přes záda, podali jsme si ruce a on byl tak skromný kluk Avicii. Neuvěřitelný, no a pak udělal fenomenální sex na sex, ne sex, to nevím, u toho jsem nebyl, já jsem u toho nesvíděl, ale fenomenální set na Magnetic Festivalu, možná mnozí z vás pamatují na Magnetic Festival, už dávno zapomněný festival, vždycky byl 7.5. před státním svátkem a tam právě jednoho dne byl Avicii a já tam na něj zíral a říkal jsem si, ty kráso, tenhle kluk fakt umí. David Guetta toho času taktéž, ale David Guetta je stále v kurzu a už 3 dekády nám dělá radost a teď dělá radost i všem děvčatům. Sad Girls na šestce v Kiss Parádě Rádia Kiss.
1: Kiss Paráda, místo šesté.
0: Tak jo, holky, Sad Girls.

a samozřejmě Sad Girls, Radio Kiss. Fenomenální věc nás teď čeká, nový Hugel, Ultranate. Tak teď si říkáte, jako Ultranate, to mi něco říká, ne? Tak Ultranate, tato formace je známá ve Velké Británii hodně. Zpěvačka, jo? Pak to dále ve velký, Ultranate. To je ona, ta buchta snědá, jo? A Hugel, říkáte, kdo to je Hugel? Já vůbec jako nevím. Tak Hugel za mě udělal výbornou věc, která mě vždycky bavila. Německu, jo. What the fuck? Já jsem to hrával dřív na Kiss Jižní Čechy pravidelně. Já vám pustím kousek, jo. Tohle je Hugel. A Hugel zlemixoval i Bella Ciao v tom remixu, který tady hraje. Ale schválně jako poslechněte si tohle, jo. Ha, ha.

0: Tak jo, to je Google, what the fuck, hit, který je starý asi, tyjo. 12 let mě vždycky bavil a bylo místo v place, tak jsem tam nadspal. Ale Google stále funguje a teď udal největší smažit, když si pustíte nějaký reelska na sockách a td., tak vám tam vysmaží díru do hlavy, protože každý první to sdílí, aby byl trendy, že jo. Hoďte se do chillu, bouchnem to tam, je to prostě brutal. Google Ultranate, Angel Mill, Move Into The Sun, je to prostě mega bach.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

0: neskutečná. Je, mě to dává. To je bombice. Tak, a my jsme přesně v půlce, dneska se moc krafu, co? Tak já budu krafat méně, abyste mě ještě doposlouchali do konce, byť to tady nebyl diskuzní kroužek v Kisparádě, ale spíš jsme si hráli. Tak, a teď nás čeká Robin Schulz. Tyjo, zase bych si dal nějaký ten Schulz, nebo... Je pravda, že Robin Schulz se chystá novou spolupráci s Aquou, jo? Nebojte, nepředělá Barbie Girl, to už tady bylo nesčetněkrát. Předloni to byl DJ Tiesto, který na tom jako fakt vyvařil love, výborný, a dokonce ho někteří hejtovali, že prostě jede Barbie Girl, za mě jako to byl super tah hudební, protože i mladá generace konečně zjistila, co ta Barbina znamená, že jí můžete trhat i hlavičku, já to miloval, jsem vždycky vyrval Barbíně hlavičku, dal jsem tam hlavičku Kena a to bylo, he, Ken s prsama, skvělý, ale... Robin Schulz chystá věc Dr. Jones společně s Aquou, takže uvidíme, mělo by to být v říjnu. Na to se moc těším teď, každopádně Better Times, čili lepší časy pro neangličtináře dneska, numero quattro.
1: Kiss Parada.
0: Teda cinque.
1: Místo pár.
0: Dobrý, pět. Lepší časy. Dějte si to. Radio Kiss is in the...

0: Better Times. Lepší časy, krásný časy, úžasný časy. Na Radio Kiss, OK, tak jo. A pozor, právě teď půjdeme na číslo 4. Kde je Vesna Ben Kristovo, já se tě brát nebudu. Já teda se přiznám, že zbožňuju, když na Radio Kiss nám to dupe. A hlavně ten konec je fenomenální. Když vlastně Vesna s Benem Kristovem dojíždí. A co mě jediný mrzí, že je to bohužel jenom na 10 vteřin. Takže nevadí, tak příště to snad zlepší. Na Radio Kiss, Kiss paráda. Tato skladbička dostala 16 821 hlasů. Tak chybělo pár, aby se dostali ještě vejš. No ale to už ovlivňujete jenom vy. Webové stránky kiss.cz. Tam naběhněte, nalítněte, dejte si to se mnou. Číslo 4.
1: Kiss paráda.

0: který se na svatbách dokonce hraje. Jsem minulý týden mluvil v Kisprádě o tom, že na svatbách jako to asi bude mít útrum, tahle muzika, protože jako já si tě brát nebudu, tě asi nikdo nebude zpívat, že jo. Ale pozor, bacha, jo, ono se to tam fakt jako smaží ve velkým. To je krásný. Tak jo, ale my teď zase popojedeme dál a mám tady tip na hit. Ano, milovníci drum and bassu, plesejte. Já miluju Chase and Status, protože to je banda, která dala třeba dohromady legendární hit Badadan.
1: Badadan, Badadan, Badadan.
0: Je to temný jak černá díra, má. Černočerná tma. Hit Disconnect, který zmixoval i Mr. Tiesto. Connect! Yeah. Jako Chase and Status, Dimension, Pendulum, Fresh, tyhle ty bombardiáci, to je neuvěřitelný, krásně nám to jede, v Eteru Rádia Kiss se toho nebojíme a ten drum and bass vám nabízíme, co to jenom jde, ty hlavní hvězdy současného drum and bassu. No a proto v Kiss parádě samozřejmě teď. Nová věc, Chase and Status a Jay Huss, to je jak Jan Hus, prosím vás, no tak fam, že vás tahle muzika neupálí, jo, spálíme to, This Wranglers.
2: Kiss paráda, ty nahy.

0: Tak jo, my zase jdeme na dvojku. Na rádiu Kiss, v Kiss parádových bombicích. A teď si jdeme dát bombastický skútry. Ej kráso, na co rávnou skútr, to je normálně neuvěřitelný. A my nevěřili, že v roce 1993, kdy bouchli Hyper, takže v roce 2026 ho stále na výsluní. Vemte si 33 let, jedou bomby. Neuvěřitelný hity, který prostě provětrali všechny generace. Kdo by dneska neznal skútry, každý je miluje. I ten, kdo se nenarodil, vemte si to, prostě v porodnici bouchají skútry a jedou jim tam třeba tlač. Jo, hodně v německých porodnicích třeba hrajou porodu skútry, jo. A hlavně písničku, která se jmenuje Roll Baby Roll, jo, protože říkají, hele, roluj se, dítě se roluj, jo, tak tam jede. A, nebo pouští v porodnici písničku Move Your Ass, jo, přijde, jo. Move your ass. Tak teď vylíte to dítě, jo, z toho luna, jede Move Your Ass. No, si nedělám srandu, to jsem viděl v jednom dokumentu, nekecám. Tak, nemůžete věřit úplně všechno. Teď dvojka, neskutečný rozestup. Před chvíličkou jsem mluvil o 40, tam je asi 16 000 hlasů a teď 111 000 hlasů. A k tomu nějaký drobný skútr No Rewind o prsa vietnamský plavkyně slítli na numero 2, číslo 2, jdeme na to.
1: Kiss paráda.

Vašku 30.0 Rewind, dneska číslo 2 Kiss parádě a já už vám prozradím, co bude na tom stupínku úplně nejvyšším. Takže v éteru Rádia Kiss, ladies and gentlemen, právě teď na prvním místě a to si povíme až na konci pořadu. Věřte, nevěřte, že jo? Tak jo, je ten příběh pravda nebo není pravda? Ty kráso, to byly časy, co? Jsem čuměl na to, to už, teď jsem to někde viděl, jsem pouštěl si telku zase po dlouhý době a tam to právě dávali, věřte, nevěřte. No, tak ale pozor. Number Capitulation, 5 Robin Schulz a Barb's Better Time, 4 Vesna Benny Kristo, já si tě brát nebudu, vemu si někoho jinýho, 3 In a Wiz Way, na 2 Scooter No Rewind a 1, pozor, 4 to the Floor, Mr. Offenbach, z Francie, tato skvělá, fenomenální dvojka na Radio Kiss je na první příčce, opět, po druhý za sebou, takže velká gratulation za to, že se jim to takhle krásně povedlo na Kissu. Tak jdeme na to, Party People. Kiss Parada.

0: Little Four, Kiss Paráda číslo 1. První místo, takže máme za sebou aktuální pořadí Kiss Parády. A pozor, já tady mám jednu důležitou omluvu, já bych se chtěl hrozně moc omluvit, ona mi nevěřila, že to udělám. Terince Půbalů, protože já jsem minule v Kiss Parádě pozdravoval a řekl jsem Terce. No a to už jako to úplně nebylo úplně ideální za mě. Takže Terince, teď zahraju song, na který ona skáče přes švihadlo, to už jste asi slyšeli, ale je to naše jako světová hvězda švihadlářská. A vždycky, když hraje píseň od Aquagena, tak prostě celý svět sleduje ty její skvělý taneční švihadlářský kreace. Takže já ještě si dovolím v Kiss Parádě bouchnout ten tip na hit a Terinku pozdravit. A pustit jí speciálně pro ní, jsem tady málem rozmátil mikrofon, Aquagen There Is A Star, tak jedem a skáčem, jo.
1: Kiss Paráda, tip na hit.
0: A sledujte, jo, Terinka potržit kupu, Instagram a jedem, jo. A dáme si to, everybody. Aha, aha.

0: CZ. Jo, to byla písnička, ne? Tak to pochop, už je konec. Tadleta, jo. Jsme nehráli. Tak to pochop, už je konec, se to nedá vrátit zpět. A já si pamatuju, jsem dneska jak rozkecal. Pamatuju si na KC Karlov Benešov, jestli někdo z vás určitě taky pamatuje, legendární DJ Vláďa Frk, ten už bohužel není mezi námi, předloni nás opustil. Ale my jsme tuhle písničku, vždycky jsme tam dělali party velký, byli tam Italo Brothers a další velký borci. A my jsme ji zpívali na konec, jo. A jeli jsme bomby. Tak to pochop, už je konec, no. Do 6 do rána, do 7 do rána, když jsme měli Kiss Party Live na KC Karlov Benešov, tak jsme dokonce otvírali v 6 večer a v 9 ráno jsme ještě ráli za světla. No to byly krásný časy. Dobrý, tak už je to fakt konec, za chvilku Trends Party a Kiss Paráda je u konce.
1: Kiss Paráda. Hlasuj na www.kiss.cz.

0: to nejlepší z trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Basslicker. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancepark. Už dnes večer na Rádiu Kiss.
1: Hej ho, pazmeni, ano, začíná Trance Party na Radio Kiss DJem Basslickerem. No ještě než začneme, já tu mám takový krásný přání, který mi napsala Ami, jo. Nezahrál by si mi pro dobrou náladu, jsem s mamkou na chatě a paříme pod persejdama na zahradě a s tebou s Kissem. Kdyby to šlo, tak bych ráda tebe, jak zpíváš Stamp on the Ground. Moc díky Ami. Ami, to je krásný, děkuju za tak úžasný vzkaz. Tak hrajeme pro tebe i pro tvoji maminku Helenku a pro všechny, který tam máte. A holky, užijte si to ve velkým a já, než to tady rozjedu v rytmu trancu, tak ti teď pustím v Trance Party na začátek sebe. No, Step on the Ground. Tak Ami, tady to máš a děkuju.

0: party Rádia Kiss.
1: Tak jo, kysáci, tak já zase tady trošku přemáčknu, jo? Jste se mi tady rozjeli s píšičkama na přání. Máme trend party. Takže jedu, jo? Teď pozor! Hardwell WW. Si pozdraví Michala Makovcu, kterýmu děkuju za tenhle ten super tip. Turn up the bass. Nová věc. A za chvilku se podíváme na jednoho pána, který bohužel už není mezi náma. Teď je nový Hardwell on Radio Kiss. Aha! Jedeme, tak co? Jedeme? Ještě můžete? Můžete! A zpíváme. Jedu na koni. Ježišmarja. Jedu.

0: tu pecku a slyšet ji živě na Tomorrowlandu, kde to dal prostě ve velkým, zandal to fenomenálně, dokonale, Mr. Hardwell. Hardwell, který uzavíral páteční večer a to bylo fenomenální, božský, dokonalý. Tak, na Radio Kiss, ale teď jedna smutná věc, která mě neskutečně moc mrzí. A je to život, bohužel, tak já si předžingluju. 22.05 a 32 vteřin.
1: Trance Party. Trance Party. Trance Party Radio Kiss.
0: Víte, co posloucháte, ale 23. července 2026 nás v Londýně opustila jedna velká ikona. Ono se to tutlalo, takže jsme se to dozvěděli teprve v pondělí, myslím, nebo v neděli. V pátek jsme se to dozvěděli. William Orbit, velký mistr, William Mark Wainwright, právě jako William Orbit, to byl anglický hudebník a mistr producent, který vlastně během 40 let kariéry po celém světě prodal přes 200 milionů nahrávek. Ale on nejen vlastně, že udělal tu Ofico hymnu, Barber's Adagio for Strings, kterou potom okopíroval DJ Tiesto a dal dohromady třeba i velký hit jako Ravers Pavan 4-4, dělal pro Madonu, All Saints, Destiny's Child a další věhlasní jména. Je to neskutečná ikona, teda byla to neskutečná ikona, dokonce pomáhal Britney Spears, Mel C, Pink, remixoval pro U2, Rickyho Martina, Sarah McLachlan, Queenie, jo, Robbie Williamse, Kraftwerk, Sugar Babes, to bylo těch hvězd, takže to nebyla jenom jeho vlastní produkce, ale já mám teď husinu fakt až, upozorňuji, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež. Běžte se pomodlit, vyčurat a spát, tak, píp, mám husinu až na prdeli, já to prostě řeknu, jsem udělal pípání, doufám, že to projde před radu, ale prostě úžasný, takže já zazpomínám v Trance Party na Radio Kiss, jak jinak než na hit Barber's Adagio for Strings. Čím to všechno začalo, dáme si maxi verzi, která má 7 minut, kysáci, 6-7, tak jdeme na to a za chvilku ještě od Williama Orbita si dovolím zahrát Ravers Pavan 4-4 a taky úžasnou překopávku od Madony, What It Feels Like For A Girl, kterou dělali Above And Beyond, ale on tam taky hrál velkou roli. Tak už mlčím, ať si to můžete užít na Radio Kiss. A víte co, já to pustím celý od začátku, to je škoda, ne? Takže, Williame, to je pro tebe tam nahoru. Radio Kiss, Trance Party a DJ Bass Licker in the house.

0: Tak William Orbit, Barbers Arrangement for Springs, to je vlastně single, který převzal i DJ Tiesto, který ho překopal. Ale tohle je originál. William Orbit nás opustil 23. července 2026. Bohužel už není s náma ta ikonická legenda. Ve věku 69 let. Ale od Williama Orbita tady mám ještě jeden kusanec.
1: Každou středu od 10 večer. Transparty Rádia Kiss s DJem Basslickrem.
0: Musím jinglovat, abyste věděli, co posloucháte, jo? Protože už jsem dostal vynadáno, že moc nejingluju. Někdo naladí třeba z dálky, dokonce nás naladili DXeři až tam v Holandsku a chytli frekvenci 883 z Brna z Hát, jo. Takže takhle kvůli tomu, abyste věděli, jaký jste chytli rádio. Radio Kiss. A chci pozdravit i Mark van Dahl, který nás poslouchá v Holandsku, a Art Hortibers. Tak zdravíme kluky tady do Holandska. Skvělý, že nás poslouchají v Holandsku. Úžasný, děkuju vám. Kluci, kluci, tak a jedeme, William Orbit. Tohle je úžasný, pozor. Padej Perseidy nahoře, jo. Já už mám zase husinu, fam, že máte i vy. To je skvělý. Bože, to je dokonalá muzika. A DJ Basic zase prokecá. Já jsem nesnášel ty moderátory 90. let, který kecali do písniček. Takže já se vám omlouvám, já do písničky kecat nebudu. Pustím to od začátku. Už mlčím. Já tu nejsem, jo? Nemluvím. Nemluvím, fakt nemluvím. Zabijou.

jsou písničky krásný, no. Ježíš, a my jsme tady rozjeli vaše hlasovky. Zadejte nám píseň Padaly hvězdy padaly. Bylo by to pro nás na Těrlickou přehradu, kde se už smažíme, snažíme chytnout nějakýho sandáta. A u toho posloucháme jediné Radio Kiss, tak prosím pro rybáře Radovánka a Pavlíka a rybářku Žábu a Zuzíka, díky moc, jste skvělý, Zuzanka. Tak jo, krásný večer, šlo by zahrát, hele, Pela čo, zkusím, nějaký remix vám zahraju. Musím říct, že nejsem zrovna milovník trance, spíše Lucie. Tohle poprvé za x let, co poslouchám Kiss, když jsem si to nechala puštěný a ty vado, neskutečná bomba, no tak to jsem rád. To film dank, díky Lucie za zkaz. Martin, ahoj, jedeš pecky, si úžasný, hned to víc chutná, prosím, zahraješ další pecku pro moji ženu Michalu Kajlovou a miláčka Simonka, moc díky, Martin. Tak zahrajeme. Zuzka píše, zahrajte nám, bylo by to pro nás všechny, který tady jedeme bomby. Děkujeme. A Petr, můžeš nám zahrát Veronu, už na mě nečekej, ať se nám líp grilluje, díky rodina Velebovi. Tak já jukeboxy dneska nemám, mám trance party, tak vám to aspoň také zahru. Ale pozor, já se ještě vracím k Williamovi Orbitovi, ježiš, mi tady nabíjelo asi dalších 18 zkazů. Takže hrajeme. Nikolce Jam Jam Jam, Nelka chce zahrát, jedeš bomby, posloucháme tě v jižních Čechách. A tady kámoš Desmond z Tyrolska, chci pozdravit na Klikov, to je u Třeboně kousek, tak jedeme. Tak Desmode, Kiss Party byla super. Pozor, a já už jdu hrát. Prosím tě, hráj, tak já hraju. Madonna, William Orbit ještě a za chvilku Armin van Buuren, Everlasting, to miluju. A Follow the Light, to si pustíme na Radio Kiss. OK!

pohodu, jo? Bába jede žlutým kamarem. Viděli jste ten videoklip? Skvěle, jo. A teď to přijde. Ten nejlepší, úžasný, virální refrén. Tak jdeme zpívat. Dude.

0: hity Rádia Kiss.
1: Jo, kysáci, tak tady mám zkazu. Přišla i uklízečka tady. Je tu hrozný bordel, prej dneska v tom vysílání na Kissu. 22:25, 50 vteřin, ale já vám to přečtu. Zadej prosím nějaký dobrý remixík od Future Breeze, díky Lukáš, Lukáš Heger, kámo, dám ti Temple of Dreams, jestli může bejt. Kuba, další pecku pro moji babičku a dědu, Kuba 11 let, Kubiku, skvělý. Tomáš Sezák píše, čau, počíváme vás ve Španělsku, Santa Barbary, jste super, pozdravujte Skalicu na Slovensku. Ďakujem, tak zdravíme Tomáše. Posloucháme tě v Dalmácii, v Chorvatsku, jen tak dále, Martin Machalamar tady píše. Martine, zdravím, mám tady hlasovku dokonce, co mi posíláte?
2: Nazdárek, nazdárek, já reaguju na toho Candát a mě nechytejte, mě říkají Candát, protože jsem radioamatér, mám vlačku jako Candát, takže všem rybářům, vyprněte se na nás na zubatý ryby, poslouchejte Kiss a dáme tam něco pěkného svěžního pro rybáře, takže mě se krásně všichni a pro řidiče Kolamadulu Antonu nahoru, čauky čauky, Candát děčí na konci. A pro radioamatéry 7-3, čau.
1: Zdravím radioamatéry, hele Děčíno, já teď hraju v pátek svatbu v Náchodě, v sobotu jsem někde taky u Děčína a pak letní parket Prasek Poděbrad, takže já budu tam u vás nahoře někde. Tak, až tu mám nějaký vzkaz. Posloucháme tě. Od Třeboně zahraj nám něco na ten poslední večer, ať si to užijeme. Zítra už nás čeká jenom Řepčín s Tomem a domů díky Lucka. Tak super, takže vás tam zdravíme a já už teď slibuju, že nebudu tolik krafat, protože pak skončím tady, to nechci. Tak pozor, Armin van Buuren, Saša, Everlasting, to je boží, to je dokonalý pro mě hudební orgasmus. A jo, tak něco vám tam musím zase. Tak jo, OK, everybody, tohle je Trance Party, Rádia Kiss. Na rádiu Kiss, OK, zjíždíme mistika. Dobrý, mlčím, hraju a pokračujem. Až do 11, minimálně, trošku to přetáhnu dneska. Armin van Buuren, to byl naživo v Tomorrowlandu, bože, to bylo krásný. Miluju to, miluju vás, k němi napište i Instagram DJ Basic, The Baslicker 2,

Ale super, Armin van Buuren na Radio Kiss. Pecka. Tak a my se to tady rozjelo, já teda teď odbočím malinko, já zahru jednu písničku mimo, protože mi poslal hlasovku tady Roman, kterýho jsem potkal na svatbě v Jedraži, kousek u Strakonic, a on byl skvělý, dával mi spoustu úžasných rad do života, já musím poděkovat. A pro jeho ženu Martinku, oni kvůli mě si naladili rádio, jo, teď poslouchaj. Tak já odbočím, vám, vy mi to odpustíte a já Romanovi a Martince zahraju Buraka Jetera, jo. Tak to je takový jako mini trend, představte si to zrychlený, ale já jsem jim to slíbil, takže musím.

0: ani. Tak jako speciálně. A mě to tady toho chodí milion, ale já už to fakt jako, tady toho je. Nebudu stíhat tak v rychlosti, jo. Poprosil bych zahrát pecku pro všechny, co cestují už, a pozdravím šéfka z Martina, Slovensko. Peter, děkuji. Majinka, můžete pozdravit v éteru Dream Team od Eddieho, díky Majinka, zdravím. Hrajeme pro Rendu, psal Peťa Maďar, s tím jsem pařil na Tomorrowlandu. Vašku, stál se vedle tebe, jak zpívala Saša s Arminem na Tomorrowlandu a je to pecka a bylo to nádherné a hezká vzpomínka, až se mi chce pořád brečet, jak to slyším. Zdraví tě Maďar, Peťo, o to s kým se tam brečeli spolu, vy, to bylo krásný. Zdravím vás, bando, a díky za ten zážitek krásný. Zdraví nějakou pecku, třeba Boba, přijeli jsme z Moravy do Českého ráje na dovolenou a je tady moc krásně, máme co pít, máme co jíst a posloucháme Kiss Radio. Lepší to být nemůže, díky moc Adame, zdravím tě. Markétka, hej, jako fakt už tam něco zahraj pro nás, co tady sledujeme. Perseidy v Itálii, David Pavla Markéta, no hraju vám to tam. Zahraj Nobody pro moji milovanou ženu Dianku, díky. Terka mi tady posílá hlasovku.
1: Nazdar, Vašíku, perfektně reš, pecky, bomby, rakety. Prosím, zahraj nám s Oldou buď nějakýho Paul Van Dijka, nebo cokoliv od Marka Sherryho. Něco tam buchní.
2: Nebo Scott Projekt,
1: který říká Oda.
2: Nebo Alex Di Stefano.
1: A máš to, můžeš si vybrat. Jedeš výborně, krásně nás tu bavíš, takže pecka, jen tak dál a čau.
2: Ahoj.
0: Hele, Scott Projekt, kámo, tak pozor, Hennessy & Colt. DJ Scott Project, The Second Trip, tak nebudeme se s tím mazat, dobrý. Tak, OK, díky za psání, Martin, já to ještě dojedu. Čau, Kissmaniaci, jsme na Korzice, posloucháme Kiss, zahraj nám na cestu, jedeme přes celý ostrov, dík. Simča, krvavá poli, tady píše. Tak, Patrik ještě psá hlasovku.
3: Čau, tady Patrik.
4: Čau.
3: Hraješ bomby a chci, abys tam pustil...
4: Agustina.
0: Zahraju Agustina. Jo? Super, tak jo, kámo. Agustino bude. A ještě tady mám zkazoš.
5: Blázníš, já roztrhám repráky, to nelze takhle hrát. Ty blázníš, že mě vyhodí, že jsem roztrhal repráky v kamionu. Čau, Roman.
0: Romana zdravíme a Dave ještě posílá.
6: Do píči, proč?
0: Ježišmarja, pardon, tak píp, tak to radši ne, tak ten je rozjetej, OK. Tak prosím, já už ty hlasovky radši dám a jdeme si hrát. Nakonec teší Trance Party na Radio Kiss. Hej ho! Musím vás ty vulgarity mi tam nedávejte, jste rozjetý. A jo, měl jsem si to poslechnout, tak teď mi asi zavřou.

0: Tak co? Vy, mý, milí, pařmeni, já jsem na konci dnešní Trends Party 228. Ještě vám tady něco napálím, trošku jako, ježišmarja, asi přetáhnu dneska hodně, no, tak to já úplně nemůžu přetáhnout. Nevadí, no, takže si tam ještě dáme nějaký ty pěkný, regulérní bombičky, třeba Ultra DJs Alone, ježiš, to miluju. Takže nářez na dobrou noc, Voodoo & Seran Overload, taky napsala Paštika tady, tak zdravíme. WW Ghost Town, to vám tam taky hodím. A co vám chci udělat neuvěřitelnou radost, tak budeme si hrát taky další song pro Charlotku, to bude Charlotce, hrajeme na provokaci, na plný pecky. Ej, oh, pařmeni, let's go, a já už hrubu letím, jak ten baron prášil. Na kisu, hej ho, a díky za to, že jste ladili DJ Basslickera, come on!
1: DJ Basslicker, Trance Party

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Milovníci a milovnice trendu si dneska při středě určitě zase přišli na své, no a my míříme pomalu do finále dnešního dne, ze středy totiž zbývá necelá hodina. Čím pak ji vyplníme, tak samozřejmě muzikou, ale taky tím nejlepším z dnešního dne, konkrétně tím nejlepším z odpoledního jumpu a dnešního ranního Kissu. To s vámi byli samozřejmě Roman, Míša a Patrik a byla pochopitelně i řeč o té dnešní velké události, která už je sice pár hodin za námi, ale věřím, že spousta z vás jste se dívali.
2: Na Kissu v rámci ranního šotu nahánění slunce, no to je pravda, že nahánět slunce bude hlavně měsíc, že jo? Aby ho zakrylo kvůli nám, alespoň tedy částečně, bo vtipný, kdyby to slunce vždycky ucuklo, ne? Nedoženeš?
3: Nechytíš.
2: Máte ty brejle zbytečně, co jste kupovali? Jo a počká, když jsme teda ještě u těch slunečních brýlí. Ne, pozor, sluneční brýle, to nestačí. Jsme nějaký speciální na pozorování slunce. Vlastík, který vede naší fanouškovskou stránku, ano, na Facebooku, ano, se ozývá přes hlasovku.
4: Dobré ránko, tak vám na Kiss Shopu zháním svářické sklíčko s logem Kissu za 5 kilo a nemůžu ho tam nikde najít. Patriku, kde udělali soudruzi Sender chybu?
5: No.
4: To by byl vejvár, čau.
5: Patriku, musí se nechat, že Kiss Shop máš pěknej, vymazlenej, ale jako tohle co ti tam
2: to
5: chybí.
2: To tady jo, taj palec dolů teda, no. Jako.
5: No.
6: Tak hele, počkej jo, už to tam nejde dát.
2: Počkej, neříkej mi,
5: ne,
2: tak to
5: ne,
2: tam chce být první.
5: Ne, ne, počkej, tak to počkej.
2: Ono je to shop.kiss.cz. Neříkej mi, že tam hodí jedno svářický sklíčko. Chci být první, kdo si ho
5: pokud. Počkej, já už to hledám.
2: Jako vidím tu sluneční
5: taky
2: brýle,
5: vidím.
2: Ale to
5: a
2: jsou běžný brýle, jo? To si zničíte oči, když budete koukat.
6: Dej mi chvilku asi.
5: Nádobí. Myslíš, že to bude v nádobí?
2: Kam to schoval ten
5: ostatní.
2: Kluk?
6: Mě to spadlo.
2: Zapalovat. Mě to spadlo.
5: Kde to je?
6: No, jo, počkej, teď já tam nedal, kolik jich je, že jo? Počkej.
5: Jo, aha, mě dobře.
2: Měl kusů, jo? Tak aspoň 10, ať aspoň na 10 kysáků vyjde.
5: Jo. Tak počkej.
2: Hele, co tam dal?
5: Počkej, já se podívám.
6: Počkej.
2: Teď si myslím, že spoustu lidí jde na web shop.kiss.cz.
6: Tak v akčním zboží na prvním místě na titulní straně.
2: Reloaduju.
5: Na titulní straně,
2: ono to nejde,
5: jo.
2: Ono to nic nedělá.
5: Ahoj, Kisa.
2: Popojet.
5: Už to vidím.
2: Kde?
5: Kiss svářecí kukla. No tak to ti prdím na to za 15 tisíc, ty jsi se zbláznil.
6: Nedostatek.
2: A kam jsi to dal?
6: Popojet
5: to
6: trochu
5: vidím.
6: Dolů. Musíš popojet trošku dolů.
2: Wow. No.
5: Teda, ale jako...
6: Červená, to nikdo nemá.
2: A když to někdo koupí, co budeš dělat?
6: Stornuju to.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kis.
1: Když tu řešíme dnešní výjimečnou večerní událost zatmění slunce, alespoň částečné. Tohle je zajímavý úhel pohledu, protože Lukáš, ten z toho takovou radost nemá.
2: Já nevím teda, jaký z toho máte pocit, ale já teda takovej, jestli mám každých 5 let je nějaké zatmění a stále se dokola říká, to je jedinečné zatmění, které už nebude vidět a za 5 let znova.
1: Luky, já ti rozumím, víš, ono je zatmění a zatmění, jo. Každých 5 let kdepak. Takhle výrazné zatmění u nás jen tak totiž nebude. Kolem těch 90% zatmění toho slunce, protože nebude to 100%, bude to do těch 90%, tak to nám v České republice zakryje měsíc příště až v roce 2081. To je za 55 let. To je prostě moc, to je dlouhá doba. Toho už se bohužel spoustu z nás nedožijeme. Hmm. A úplné zatmění přímo v Česku je ještě větší rarita. A to nastane 7. října roku 2135 a to už vlastně téměř teda jako jistě vůbec nikdo.
3: To dáme, ne?
1: No dobře.
4: Zlatý Patriku teda.
3: Jako okurku, nějaký vitamín.
1: Tak jestli místo kukly začneš prodávat nějaký, nevím, zmrazovací směs pomocí
3: kryokomory.
1: Ano, kryokomory a pak nás zase rozmrazíte, tak to možná, jo. Jinak, Patriku, pro tebe, jo? Mm-hmm. Peťa píše, jedu do práce busem. Pán naproti se směje přesně ve chvíli těch vašich vtípků a před chvílí se usmál jako bazilišek. Určitě koupil tu kuklu.
3: Já už jsem to radši stáhnul.
1: Na Kiss Shop dal totiž Patrik jenom pro srandu kysáckou kuklu, protože dneska sehnat silářecké skrýčko nebo nějaký speciální ochranný brýle, to je prostě úplně nemožný.
4: To se nedá, dívali jsme se různě na weby, na planetária, všude je to, jo, vyprodaný.
1: Ale hele, někteří tačkové se snažili rodině dopředu dopřát to, aby si dneska mohli pozorovat to zatmění slunce. Píše nám posluchač, brýle jsem koupil už před týdnem celé 7členné rodině s tím, že to je překvápko a že to všem rozdám. A teď vyloženě pardon napsal, ty vole, včera jsem přišel do dílny a zjistil, že dcera vykuchala ty svářecký kukly a sklíčka pokrájela, aby se podílela ještě s dalšíma kamarádama. Asi ji zabiju, zlatíčko moje.
4: To je ale hodno.
3: To je pěkný.
5: Holka vidí biznis.
0: Raní kis. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jump.
1: V dnešní rubrice víte, že se budeme věnovat tak trošičku našemu zdraví. Víte, že je nejlepší sprchovat se každý 2 až 3 dny? To 2x až 3x týdně, takhle, jo.
2: Já vím, že ty to víš už nějaký čas.
1: Ne.
2: Ty to dodržuješ, já to vím.
1: Já se sprchuju 2x denně. Co pak?
2: Ale mezi tím 2 dny spíš, ale.
1: Ne, to není vůbec pravda.
2: No jo, ale taky pozor, opatrně s tím, no. Musíte vychytat to, co je pro vás to správný.
1: Tak? Jakoby ono, potom, když se začneš sprchovat prý opravdu velmi často, to znamená fakt třeba 2x, 3x denně, tak potom, když to najednou přestaneš dělat, tak to tělo hodně to jako zaznamená.
2: No to pH, sam, jako jo. Já jsem si vždycky myslel, že to je taková spíš jako reklamní věc, ale ono to jako opravdu může uškodit.
1: Když jo, ještě navíc používáte hodně právě nějakých přípravků, jo. Prostě gelu a tak dále, já nevím, vůbec jako peelingy a tak dále, používáte to hodně často, tak pozor. Vlastně si tím odstraňujete vlastně tu ochranu, kterou ta kůže prostě má a která případně potom zamezuje i nějakým ekzemům a nějakým náchylnostem na tu kůži.
2: Ale já myslím, že každý ví už, teda myslím ty dospělí, co mu tak jako vyhovuje. No, u těch dětí asi. To musíme hlídat, my dospělí. Takže koupat, ale i tady všeho z míru.
1: Jako Radek, jednou týdně stačí.
2: Jo!
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Ladíte Radio Kiss, máme krátce po 16. hodině. My doufáme, že s náma trávíte hezké odpoledne. No a přátelé, já tady pro vás mám opět jednu novinku z Číny. A je škoda, že už to není na trhu.
2: Oni asi už možná jako jiný novinky nechodí, ne? Než z Číny.
1: Než z Číny, člověče.
2: Asi 95% chodí z Číny.
1: No, je to, člověče, asi tak. Ale tahle novinka si myslím, že bychom ji možná někteří z nás mohli i přivítat velmi, pokud máme tak trošičku problém se štípavým hmyzem jménem komár.
2: No ale i ty ovádi, takzvaný ovádi. Lidově řečeno hovada.
1: Člověče, nevím, jestli to bude zaměřený přímo třeba i na ně, ale právě Čína přichází s novinkou, který by měl být laser. Laser, který se zaměřuje právě na komáry. Jo, ty to prostě někam postavíš.
2: Takže
1: a letí komár a udělá
2: to. Já netrefím na střelnici růži.
1: No.
2: A teď budu trefovat laserem jako komáry.
1: Ne, to bude věcička, kterou ty si tak jako někde nainstaluješ.
2: No.
1: A on bude detekovat, kde tam třeba lítají komáři a samo to jako vypustí ten laser a trefí to toho komára.
2: Takže takový jako hvězda smrti, no. Ale v menším provedení.
1: Přesně tak.
2: Že se udělá tum.
1: Prosím vás, kdyby náhodou někoho napadlo okolo toho chodit a bzučet, tak to radši nedělejte. Mohli byste
2: repadnout. Ale zase vemte to tchýni a zahrajte si s ním prostě prýma společenskou hru na komáry. Maminko, budete bzučet, bzučte nahlas, jo?
1: Ano.
2: A tam máte jistotu, že jí to trefí 100%.
1: No, takže uvidíme, jestli to dorazí k nám brzo v naší trzí.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do KISu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.
2: A teď už jsou tady noční juboxy, od mikrofonu má zdraví Katka Brzo Bohatá, přeju vám krásnou noc, Kysáci, jdeme na to až do 6 do rána.
0: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Be happy.

0: Já vám přeju krásnou noc, kysáci moji milí, začínají noční juboxy a to znamená, že hrajeme jenom a jenom podle vás od půlnoci teďka, kdy nám padla, až do 6. hodiny raní. Máme tady 13. srpna čtvrtek, kdy svátek slaví Alena Dámy, krásný váš sváteční den. Nebudu to prodlužovat, protože telefonní číslo 210 323 323 už vytočil jeden mladík, který by si chtěl nechat zahrát song dle svého gusta a není to nikdo jiný než náš Krištůfek. Krišo, ahoj!
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, jak se máš, Krišo?
1: V pohodě.
0: V pohodě, tak to je skvělý. My jsme si mimo éter popovídali, že vlastně dneska je ta krásná světelná noc. Za prvý teda nejdřív bylo zatmění slunce a teďka mají roj Perseidy a říká se, že obloha pláče, že je jedna za druhou. Já se přiznám, že jsem viděla 4, než jsem jela na vysílání sem do Kisu. Viděl jsi nějakou padat?
1: Jo, viděl.
0: Tak to je skvělý. Tak Krišo, co já bych ti dnešní noc mohla zahrát?
1: Asi od vás Hvězdy.
0: Hvězdy.
1: Že dneska padaj, no.
0: Ty jsi šikovnej, takhle krásně si to spojil. Tak jo, já tady mám písničku nachystanou, komu bys ji chtěl věnovat?
1: Hlavně tobě, skupině od vás a všem kysákům, který teďka makají v kamionu a tačkovi.
0: Teda, ty seš hodnej, moc krátě děkuju. Tak Krišo, já tě moc zdravím. Pozdrav taťku samozřejmě, toho taky zdravím. A třeba se uslyšíme zase někdy příště, jo?
1: Jo.
0: Tak jo, měj se Krišo krásně, ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau, čau. No, ten to řekl krásně, takovýhle malej capar a ty noční hvězdy spojil s těma našima. No a tím já si odškrtávám holky pro dnešní noc. Vám kysáci přeju krásnou noc a pokud byste si chtěli nechat zahrát písničku na přání, tak teď je ta vhodná doba až do 6. hodiny raní. 210 323 323 nebo samozřejmě apka Rádia Kiska, mi pošlete vaši hlasovku s názvem skladby a název interpreta, kdo tu skladbu zpívá, jestli nějaký zpěvák, zpěvačka či skupina. No a já udělám vše pro to, abych vašemu přání vyhověla.

0: Vánoční jukebox.
1: Pokračujeme v nočních jukeboxech, já to nebudu zdržovat, protože na telefonu už mám dalšího volajícího a tentokrát je to Pavel z Havířova. Pavli, ahoj!
2: Ahoj,
1: jak pak se máš, jak trávíš noc?
2: Jo, zase jak stejně minule na noční, no.
1: Ježiš, tak aspoň budeme trávit takhle spolu, takže nekoukáš na oblohu na Perseidy?
2: Ne, bohužel ne.
1: Ne. Hele, ale tak aspoň držíš basu se mnou a do kolika budeš?
2: Jo, do 6.
1: No tak to opravdu budeme spolu celou noc. Tak jo, hele, Pavle, co ti můžu zahrát?
2: Jo, Memories od Davida Getty.
1: Komu by si chtěl písničku posílat?
2: Jo, všem, takhle tobě, klukům na noční zdravím a tak všem, no.
1: Dobře, mám ji tady nachystanou, tak jdem na to?
2: Ano.
1: Dobrý, to. Tak mě krásnou noc, Pavle, ahoj, a ti tady rychle uteče, čau.
2: Taky ahoj.
1: No a já bych ještě chtěla pozdravit svoji drahou kamarádku Lenku, která je na cestě do Polska a psala mi tady na telefon, že poslouchá Radio Kids, že mě vlastně slyší úplně poprvé. Tak Leničko, moje milovaná, užijte si dovolenou v Polsku, já tě moc zdravím a koukej si na mě Timuru 1 udělat někdy čas a půjdeme spolu na kafe. Tak pa a teďka David Guetta.

Radio Kiss. Kiss.

Perseid. Každoroční světelná podívaná v podobě Perseid nejvíce rozáří oblohu v noci z 12. na 13. srpna. Říká se jim slzy svatého Vavřince. Tento starověký světec zemřel mučednickou smrtí v době pronásledování křesťanů Římany 10. srpna v polovině 3. století. Už tehdy si údajně lidé všimli, jak z nočního nebe pláčou Perseidy. No a to připadá právě dnešní noci. Já jsem to říkala minulý týden, že se na to strašně těším a pak jsem zjistila, že jsem si to vylosovala já, takže Perseidy neuvidím. Takhle, viděla jsem 4, aspoň než jsem šla sem do studia Rádia Kiss vysílat takhle na noční jukeboxy, ale vy kysáci, pokud máte hlavu vzhůru k obloze, oči teda hlavně upjaté na oblohu a koukáte na Perseidy a je tam mezi váma někdo šikovný, kdo to umí nějak krásně vyfotit, tak neleňte a klidně mi sem něco pošlete, já budu jenom jedně ráda. Vy si užijte krásnou pláčící noc, aspoň teda to nebe, jinak doufám, že vy se máte dobře a já vám přeju krásnou noc a my teďka pokračujeme v další hudbě tady na Rádiu.

0: Pokračujeme v další hudbě tady na Rádiu Kiss ve vaší hudbě a tentokrát dostane přednost taky nějaká malá kopratinka Terka.
1: Ahoj kysáci, tady Terka a chtěla bych zahrát písničku pro mýho tačku, který právě jede do práce a je to Milky Gave It Get Us, no to říkám dobře. A chci, aby tačka dělala dobře do práce. A děkuju, že jste to zahráli a ahoj.
0: Ahoj, Terko, já tě zdravím, čau, čau. Jak já jsem říkala, hele, prázdniny rules, můžou sem posílat hlasovky i děti. Nikdo sociálku volat nebude. Seč už je teda hodně po půlnoci, ale to nevadí. A navíc máte krásnou hvězdnou noc, tak se děcka můžete koukat, jak vám padají persejdy nad hlavou a právě nechat si třeba zahrát váš oblíbený song. Stejně jako to teďka udělala Tereska pro svýho tačku. Takže 210 323 323 a nenechte mě v tom samotnou.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Jukebox. Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a patřit bude Márovi. Máro, čau.
2: Ahoj, ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj, slyšíme. Jak pak se máš?
2: Jo, dobře. Tak. Akorát v práci.
1: Jo, jako my všichni ostatní. Tak jsme rádi, že i v práci si ve společnosti Rádia Kiss. No a protože jsi se dovolal sem k nám do nočních jukeboxů, tak jaké jukeboxové přání Máro bych ti mohla splnit?
2: Já bych chtěl kapitána Demo Zlatíčka.
1: A komu ji budeme posílat?
2: Všem na noční. My, naše fabrika má dovolenou a my to děláme přes stavby, takže jsme tu jediní.
1: Dobře, tak jo. Ano, tak ať vám to rychle uteče, Máro, já tě zdravím, ty jsi říkal, že jsi z Ostravy, tak zdravím na Ostravsko a jdeme na kapitána Dema, měj se hezky, čau, ahoj, čau. No jak jsem říkala, víc už toho tuhle hodinku nestihneme, ale nebojte, 5 hodin vaší hudby je před náma, takže 210 323 323. Radio Kiss.

0: Otevíráme další hodinku nočních jukeboxů tady na Rádiu Kiss. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá, přeju vám krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Walk the Moon nám dohráli na rádiu Kisa. Jaká hudba bude hrát dál, to už nám řekne Mára, kterýho máme na telefonu. Marku, ahoj, já tě zdravím.
1: Zdraví to.
0: Ahoj, ahoj, jak pak se máš, řekni nám.
1: Ale pracovně, zatíženě.
0: Zatíženě, to je krásný, to si musím zapamatovat. Pracovně zatíženě, to si krásně vymyslel. Máro, co děláš?
1: Jsem práci teďko, pracuju ve Škodovce,
0: Tak náročná asi to noc, to naprosto chápu. Tak čím ti můžu zpříjemnit, co bych ti mohla zahrát?
1: Mohli bychom pustit, když tak Somewhere I Belong od Linkin Park.
0: Komu ji budeme posílat?
1: Asi všem, kdo je na noční a je hotovej stejně jako já.
0: Dokolika ještě budeš pracovat?
1: Do 6 do rána.
0: Ty bláho, no, tak to opravdu trávíme společně celou noc. Je vás celá řada, co mi vždycky říká, že trávíme až do 6 hodiny ranní spolu, což mi vlastně na jednu stranu, takhle, je mi vás líto, jo, ale těší mě, že prostě jsme v tom takhle všichni společně a že jste i ve společnosti Rádia Kiss a můžeme si aspoň takhle jako přes telefon postěžovat, jo. Tak přesně, Máro, tak. Já to tady mám nachystaný, tak jdeme na ní. Měj se krásně a díky ti za zavolání, ahoj.
1: Taky se mějte.
0: Čau. No a kysáci, noční jukeboxy jsou v plném proudu, takže telefonní číslo 210 323 323 nebo apka Rádia Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Tentokrát budu hrát pro Andrejku. Andrejko, ahoj, já tě zdravím a přeju ti krásnou noc. Ahoj, ahoj. Jak pak se máš?
2: Tak pracovně, no.
1: A počkej, jak on to teďka říkal, já jsem úplně blbá, vidíte, já si to vůbec nezapamatuju. Mára říkal, já se mám pracovně a teďka říkal slovo vodze nebo vodžu. Vyždímaně nebo něco takového.
2: Asi tak nějak, asi bych s tebou souhlasila.
1: No a bylo to prostě vlastně jako naprosto trefný, jako jak to tady popsal. A já jsem říkala, ježišmarja, to je skvělý, já si to musím zapamatovat. Tak vidíte, jak já na tom jsem, jo. To je prostě, to je příšerný tohleto. Tak já doufám, že Andrejko, ty seš na tom líp. Noční v pohodě?
2: Tak. Je to poslední noční, tak snad to bude dobrý.
1: No tak to je krásný. A čeká ti nějaká dovča nebo prostě jenom volno, protože
2: už
1: máš...
2: Už máte po.
1: No my taky, no to se nedá prostě hodně nic dělat. Tak Andrejko, slyším, že vás je tam víc, tak co já vám můžu zahrát?
2: Prosím tě, bylo by to od Verony, na mě nečekej. Mhm. A bylo by to pro Zdeníčku a pro našeho seřizovače Dulu.
1: Mhm, dobře, tak jo. Tak já to tady mám nachystaný. Je fajn, že vás tam je vícero, že se aspoň nenudíte, že jo?
2: Dneska moc ne, no.
1: Tak to je paráda. Andrejko, mám tady Veronu nachystanou, tak jdeme na ní. Já tobě přeju krásnou noc. Ahoj, ahoj.
2: Já tobě taky děkuju.
1: Děkuju, ahoj.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Zatmění slunce, tohle téma už jsem slyšela, že řešila samozřejmě i Ranní trojka, byla to velká událost a já už se tady koukám na fotky na internetu, jak dokonalý pohled to byl, dokonce to tady někdo cvaknul vlastně i s letadlem, že vlastně letělo akorát letadlo nad srpečkem toho slunce a vznikla z toho nádherná, opravdu pozoruhodná fotka, takže jestli taky něco takového máte, tak určitě posílejte to, my samozřejmě budeme rádi. A pevně věřím, že i Ranní trojka, protože tato tady, jak jste mohli slyšet před půlnocí, ještě když tady byly střípky z vysílání, rozebírali a myslím si, že to byla podívaná, která stála za to. Vy, co jste to viděli a máte nějaké hezké úlovky, jsem s nima.

0: All by myself nám dohrálo na rádiu Kisse. Já už vítám ve vysílání svého oblíbeného československého kamaráda Romana. Romane, ahoj, zdravím tě.
1: Zdravím tě, naša milovaná Katuška.
0: Děkuju pěkně, ahoj. Romane, strašně dlouho jsme se spolu neslyšeli.
1: Velmi dlouho,
0: ano, je to tak. A my jsme si teďka hezky popovídali mimo éter, protože Kisseáci, jak víte, když se sem dovoláte, tak já si vás beru živě do vysílání, ale i si stačím s váma popovídat mimo, tak my jsme si teďka hezky popovídali s Romanem, všechno jsme to zhodnotili, jaký jsou prázdniny a že už se těšíme na začátek školního roku, že?
1: No, našťastie ten môj ide do predškolského, ale aj tak je to náročné, ale už nech to je.
0: Ano, já s tebou naprosto souhlasím, protože ta anarchie, co se děje a předpokládám ve většině domácnostech České i Slovenské republiky, tak ta už by měla skončit, protože nám ty děti, co si budem, přerůstají přes hlavu, viď?
1: No, nás úplně vyšťali.
0: No, úplně to. Za prvý si připadám jak večerníček, že jenom chodím a rozhazuju peníze, jo, že prostě tam chceme jít a tamhle a ta teďka jela na chatu s kámoškama, takže peníze a tohleto za zmrzliny, to si myslím, že jako vedeme, co se rodin týče na prvním místě, protože moje děti sežerou neuvěřitelné množství zmrzlin. Seš třeba není takový vedro jako dneska, kdy prostě bylo nějakých příjemných 25 stupňů, tak každý sežral 5 zmrzlin za den. Jo, a ono prostě, co si budem, to se pak prostě nasčítá, že jo. Takže já nedělám nic jiného, než že prostě nakupuju jídlo a vlastně úplně to nejhorší, co bych asi řekla. Já jak jako fakt nenávidím vaření, jo. Já uvařím, protože musím, jako o ty tři krky se postarat, že jo, ale nedělám to ráda, jo. Nebaví mě to. To je prostě za trest a já musím vařit prostě furt teďka, jo. Obědy, večeře a snídaně, furt něco vymýšlet a na to se teda těším, až aspoň ty obědy odpadnou, protože je budu mít v těch institucích, že jo, v těch školách, tak až jim tam dají hezky napapat a já už potom třeba jenom nějakou tu studenou véču jsem tam něco teplýho. A na to se teda těším strašně, protože jako tohle, to je jako furt něco vymýšlet a u nás, teda já nevím, jak je to u vás, Kisseáci, ale u nás prostě není dítě, a to říkám, jak mám tři, tak prostě bohužel není jídlo, aby mi některý z dětí na to neremcalo. To nejím. No myslíš si, že jim vařím jako věci, které bych jako vím, že nejí? Jasně, že ne. Ale prostě oni se probudili a zrovna ten den si řekli prostě, že ten špenát jíst nebudou, jo? Takže to nejím. Říkám, od kdy? Já to prostě jako nejím. Říkám, no tak třeba zítra budeš mít větší štěstí a najíš se, no. Takže už jsme prostě jako najeli na tohle ten argument, nevadí, nejes. Tak jíst nebudeš vůbec a zítra třeba budeš mít větší štěstí a najíš se, no. To mi říkala kamarádka, musíš zavíst tohleto, protože jinak se z toho zblázníš a má pravdu a zafungovalo to. Říkám, dobrý, tak jo, tak nejes, tak seš, tak já se na něco jiného říkám, nedáš. Jo, já jsem prostě uvařila, tohle nedáš. Za nás to bylo, ale za nás to bylo úplně to samé, nás se taky nikdo neptal, co chceme jíst, jo, takže to bylo úplně to samé, takže u nás už jsme nastolili i tohleto, takže chápu, že už jsi unavený a že už se těšíš, až nastoupí do školky a bude konečně chvilka, aspoň troška klidu, že?
1: Aspoň chvílinku.
0: Tak Romane, máme tady noční jukeboxy, co já ti můžu zahrát?
1: Dáme Madonu, zlo jsme nepočuvali.
0: Ano, ty jsi vybral Frozen, ano. Tak Frozen, komu to budeme posílat?
1: Tak, určitě moje ženě, malému Kubíkovi mojmu, kamarátovi Rastovi z Jablonca, nevím, či je na nočnej, on robí u peci, to má tam nějakých 60-70 stupňov, nezávidím. No, to je záhu. Potom kamarádovi Marianovi do Nemecka, čo pracuje. Potom Mirovi, čo je teraz za volantom, tie za lopatové, jak ja, ale on valí do Nemecka. Na rozdiel od mňa som u rampy len. A potom všetkým Kisákom a jednoznačne pre teba, Katka.
0: Ďakujem veľmi pekne. Romane, ja som ťa strašne ráda slyšela. Už tady máme hrozne dlouhý vstup, takže tu musím utnúť. Měj se krásne. Hezký zbytek prázdnin a budu se těšit zase v září. Měj se krásne. Ahoj. Jasne. Čau. Ahoj. Ďakujem taky.
1: Ahoj.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Jukebox. Miláčci, to slovo je zatíženě. Máme se zatíženě, pracovně zatíženě. Já jsem říkala, že to bylo něco od z a je tam i to ž. Takže kdo mi to poslal? Vladěs. Vladíku, moc ti děkuju. Teda je vidět, jak bedlivě posloucháte, to mám radost. Další, poslední volající této hodinky je Lukáš, pekař náš to. Luky, ahoj.
1: Ahoj, Kačko.
0: Čau, jak je Luky, povídej.
1: No, tak jak říkají, zatíženě, no.
0: Ale tohle s tobě jsme si fakt jako měli tady nějak zachovat, tak já doufám, že vás bude víc, kdo si to zapamatujete. Já jsem si to tady musela vyfotit na telefonu, jak jsem blba. Já prostě opravdu jako zapomenu úplně všechno, co není napsané, jako by nebylo. Ještě, že vy posloucháte bedlivě a Vladík, který napsal zatíženě, Kačko, zatíženě. Tak zatíženě, ano, to se máme všichni a je to krásný, vlastně všeříkající výraz. Tak abych vám to trošku odlehčila. Luky, co ti můžu do práce zahrát?
1: Roberta Buriana s Egem, Žijeme len raz.
0: Komu to budeme posílat?
1: Určitě mojí kolegyni, která teďka motá vánočky.
0: Ježiš, já bych si dala vánočku. Děláte i makovky?
1: Samozřejmě.
0: Ježiš Maria, to je teda něco.
1: A bude to všem pekařům, kolegům.
0: Naprosto s váma soucítím. Musím říct, že moje sousedka taky jednu dobu vstávala a pekla. A je to teda řehole. Ona vstávala někdy ve 2 ráno, aby tam dorazili a napekli to všechno a v 6 ráno už to tam prostě. Ona byla teda jako v pekárně s prodejnou, takže byla na jednom místě, že se to nikdy jako nerozváželo, ale přesně prostě musela tam ve 3 ráno bejt a prostě pít, ta vše už muselo být všechno hotový, voňavý a výhoda byla, že mi teda tyhle ty makový loupáky vozila domů za čerstva, to byl teda luxus. No pak tam přestala dělat troška škoda, ale chápu, že to noční vstávání je teda pekelný. A vy jedete taky takhle od půlnoci
1: nebo v kolik? To věřím, ale my to máme tak, že my vlastně začínáme kolem 5.-6. odpoledne a končíme většinou kolem 4.-5.-6. ráno.
0: Jo, tak to je masakr. To je masakr. Tak každopádně, já doufám, že aspoň písnička vám udělá trošku radost. Já vám přeju, ať vám to rychle uteče, ať vám to jde hezky od ruky, ty vánočky a veškeré to pečivo a jdem na tu písničku. Jo?
1: Já ti moc děkuju, Kači, a zdravím všechny posluchače.
0: Měj se krásně, díky ti. Ahoj. Ahoj. Čau. Radio Kiss.

0: Dvě hodiny ráno, Rádio Kiss ve vašich uších a Katka Vrzbohatá za mikrofonem. Já vám přeju krásnou nocky sáci a jdem na další hodinku.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.
2: The Chase.